0: dívenka mého gusta, co chodí s bílou nádobou a má tak milá ústa.
1: Bydlí, bydlí.
0: Bydlí?
1: Bydlí.
2: Posloucháš Rádio Junior.

Včera ve tři ráno Emilce řekl středně velký medvěd brum. Stalo se to, myslím, ve chvilce. A tím brumem vzbudil celý dům. Vzbudil dům.

to táta, co leží na vedlejší posteli a dělá to známé tátovské chr, chr.

0: životě chodím, nedá se nic dělat, musíme odum dál.
1: Rádio Junior.

0: grom.
1: Mick, mick, mick.
0: Kví, kví, kví, kví, kví.
1: Mé a mé.
0: To je přece věda, je. Yeah.

0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
2: Tak se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence víněje. Na prstě lesknou se krvavé krůpěje.

řeknu rád. Na svatém Vítu tam to krásně žije a stýpky z celé naší galaxie převlečen za chrlič to spát. Převlečen za chrlič to spát. Převlečen za chrlič jdu spát.

0: foto. Šišatou věc ten šišatec našel u šišatého plotu.
1: A ta šišatá věc u šišatého plotu
0: byla šišatý.
1: Šišatý dukát.
0: Hned samým štěstím šišatec

Shishati, shishati, shwetz. Našel šišatou, šišatou věc, v tom na nebi šišatej.

šupidupidup, razvací hejrup, nebo získem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

Matičku, tap, tap. Bys nevzbudil tap, Matičku, tap, tap. A nebo květy tap, pampeliší, tap, tap. Ty jsou možná tap, ještě tap, tiší, tap, tap. Jedna tlapka, druhá tlapka, tap, tap. Posloucháme ticho tap, šlápka. Tap, tap.

들어. 예. 에이, 시간 멸 먹기.

0: Yaşasın kaşı yuva, de pak atı sebiva.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
2: Kdo to volá? Co to bylo?
0: To jen listí ševelilo.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
2: Někdo

domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

Děkujem.

taková puňka, ačkoliv tak krásně skřehotá. Řekli, ať se u opery nemotá. Vždyť to jeho mrekeke přehluší i tympány, činely i kontrabas, zkrátka marnost, nadmarnost.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.
3: Mám tu trochu nepořádek, zatím to tu zvládám. Místo věcí do přihrádek zmrzlinu si dávám. Že mi kapou kousky zmrzky na džín či tričko. Toho já si vůbec nevšimám, milá.

0: kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ilvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Bubákové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Judiku Jany Richterové.
1: Ahoj, dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, dobrý den, no prostě čau, ať nás posloucháte kdykoliv v průběhu dne. Přátelé, kamarádi, zase je tady další prázdninový Všudy kuk. A kam se dneska vydáme? Do kavárny pod mě. Pak, světy div se, se seznámíme s masírovacím robotem, kterého vyvíjejí mladí vědci. Uslyšíte recenzi na časopis Časostroj, jehož dvojčíslo vyšlo teďka o prázdninách. A dozvíte se, proč je v některé dny vstup do galerií a muzeí zdarma. No a možná se taky mrkneme na to, co se děje s rozbitými gramodeskami. Víte vy vůbec, co to je gramofonová deska? Možná ani ne, že jo? Tak já vám to za chvilku řeknu. Ale teď už začínáme. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová, Všudy kuková.

0: Holky a kluci, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové a my se teď společně vydáme do Ostravy. Pro většinu lidí je zrak naprosto přirozený. Díváme se na chodník, abychom nezakopli, podíváme se na sebe do zrcadla, vidíme všechno kolem, ale festival Colors of Ostrava nabízí nevšední zážitek. Můžete si tam totiž zajít na čaj, na limonádu nebo na kávu a nevidět u toho vůbec nic. Kavárnu Potmě už podruhé přivezl na akci projekt Světluška. Obsluhují tam lidé s poruchou zraku v absolutní tmě. A lidé si můžou vyzkoušet, jaké to je být nevidomým.
1: Stránky neznala. A padlo tam, že by nás zajímalo, jak vypadáme.
2: Katka, Eliška a kamarádky vyšly z kavárny společně.
1: Tak holky, jste krásné.
3: Ale víte, co jsem zase představovala, že budete někdo na té vlasy, já nevím proč.
1: Fakt?
2: Pro Katku to byla úplně nová zkušenost.
1: Nevím, jestli to není hloupé říct, ale obdivuju ty lidi, kteří se musí potýkat tady s tou těžkostí celý život. Prostě hůř vidí a mají všechno komplikované. Nezávidím jim to a sama jsem ráda, že jsem to mohla zkusit na tu chvilku.
4: Poprosím levou ruku na levé ramen.
5: Nejhorší je, že já nevím, ke kterému stolu vás dovedu.
6: Já dělám srandu, kolega Šplýmaš.
5: Nebojte se, žádný schody, nic nevyčiní vás.
2: Petr už mě tedy zavedl do kavárny, provedl mě, abych o něco nezakopil a usadil mě ke stolu. Je tady opravdu tma, já mám teď ruku přímo před očima, nevidím opravdu vůbec nic, nevidím si, jak se říká, ani na špičku nosu, ale jde tady cítit kafe. V kavárně se o mě stará Kateřina.
7: Kdykoliv budete potřebovat cokoliv, volejte Káčko. Slyším klidně i na Frantu nebo na Lojzu, hlavně nemávejte, to nepřijdu nikdy.
2: Tak já si dám lungo.
7: Dobrá.
2: A slyším, že kávovar se spustil. Káva je dobrá.
7: A jdeme opět stejnou cestou po vaší pravé ruce, je stěna.
8: Moc děkujeme za návštěvu.
7: Teď si připravte na tu pecku, přivřete si trošku oči a světlo.
2: Venku mě přivítal vedoucí na aktuálním výjezdu Matěj Polický.
9: Všechno, co se vytěží tady z toho projektu, tak vlastně potom putuje na tu pomoc.
2: Kavárnu Potmě můžete na festivalu navštívit ještě dnes a zítra. Colors of Ostrava, Adam Tomáš, Český rozhlas.

0: Přátelé, stále je tady pro vás všudy kuk Jany Richterové. Jsou prázdniny, pořád se jezdí někam na výlety, no a když se náhodou na výlet nejede, tak se určitě na nějaký můžeme těšit, nebo člověk třeba jede na tábor, nebo alespoň jde na příměstský tábor. Zkrátka a dobře, pořád je spousta úžasných míst, které můžeme navštívit. Ministerstvo kultury přes léto vyhodnotí program vstupů zdarma do vybraných muzeí a galerií. Na jaře je mohli lidé navštívit bez placení vždy první neděli v měsíci. A instituce potvrzují, že chodila spousta lidí. Prostě byla zvýšená návštěvnost. V červenci ministerstvo kultury ukončilo pilotní fázi programu a teď se vyhodnocují výsledky. A víte, proč to všechno? Cílem je zvýšit návštěvnost, protože lidé raději sedí doma, než by šli do galerie nebo do muzea. Volné vstupy ale přilákaly za kulturou více lidí než běžně.
1: 1,5 milionu návštěvníků chybí v galeriích a muzeích oproti roku 2019.
2: Lidi si zvykli být víc doma, sledovat různé VOD kanály, víc konzumovat vlastně věci přes různé sociální sítě a podobně a nebejt přítomný ve veřejném prostoru.
1: Vysvětluje Jan Vytvar, vedoucí kulturní rubriky týdeníku Respekt. Čísla má zvýšit program Ministerstva kultury, které na jaře zavedlo volné vstupy vždy první neděli v měsíci. Lidé mohli zdarma navštívit přes 40 míst v Praze, Brně a Olomouci. Přes léto chce ministerstvo testovací fázi vyhodnotit a na podzim pravděpodobně spustit variantu rozšířenou třeba ohrady a zámky.
3: Pokud ministerstvo vyhodnotí projekt volných vstupů do galerií a muzeí jako povedený a úspěšný, tak samozřejmě klidně navázat můžeme. My jsme na to připraveni a vítáme to.
1: Říká mluvčí Národní galerie Praha Jana Holcová a dodává, že návštěvnost se v daných dnech zvýšila o stovky lidí. Nárůst podle ní mohl být i vyšší, pokud by se jarní neděle nekryly se svátky. Národní galerie upozorňuje, že sama se otevírá návštěvníkům zdarma několikrát v roce. 24. září bude například možné volně navštívit sbírkové expozice ve Veletržním paláci. Jde o další z bodů oslav 230. výročí založení galerie. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: Tak víte co? Vyražte někam do muzea nebo do galerie. Uvidíte spoustu zajímavých věcí.

0: Stále posloucháte Všudy kouk Jany Richterové a my se teďka vydáme do světa vědy. Lidé stále zkoumají, co všechno by mohli jednou umět roboti. Dovedete si představit, že by vám robot třeba ostříhal nehty, umyl nohy nebo namasíroval záda? No jasně, alespoň taková je vize mladých inženýrů z ČVUT, kteří robotickému ramenu vdechli novou schopnost. A jak to udělali, že robotický masér našim zádům nikdy neublíží? Vědci vyvinuli speciální robotický systém, který díky skenovací kameře dokáže přesně odhadnout sílu, tlak i to správné místo na našem těle. No a že to funguje, to zatím mladí inženýři zkoušejí sami na sobě.
1: Tady máme masážní lehátko, tady je vedle pultík, ze kterého vyčnívá jenom taková robotická ruka. Chcete říct, že když si lehnu, tak vlastně mě může masírovat?
2: Ano, je to kolaborativní robot, který může namasírovat člověka bez toho, aniž by ho nějakým způsobem zranil.
1: Říká mi Ondřej Švec z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a tím, kdo vyzkouší robotického masera, bude teď Adam Procházka.
3: Takže pokládám se břichem dolů vlastně, hlavu si dávám tady do útvoru na masírování.
2: Hýbu s robotem.
1: Zapínáte to robotické rameno a co teď?
2: A můžete slyšet, že provoz vůbec neruší procedury.
1: A teď začíná ruka skenovat vaše záda. Nemáte obavy, že dopadne na ty záda úplně?
3: Ne, jelikož jsme to vlastně tady vytvářeli, tak já tomu věřím.
1: No tak jaké to je, když máte na zádech místo masérově ruky ruku robotickou?
3: Tak cítím takové vibrace, je to příjemný. Myslím si, že se mi pomalu uvolní svaly.
1: Zásadní je kamera, která snímá tělo a robotovi pak říká, co má dělat.
3: Je tam speciální modul infračervený, který vlastně změří tu vzdálenost, zkonstruuje 3D obrázek a na ten projektujeme trajektory, která se bude vykonávat tou robotickou rukou.
1: A teď to tady vidíme, jsou tam takové modré čáry, takový stromeček bych skoro řekla, že to vytvořilo na záde.
2: Ano, a zajímavostí je, že si vlastně fyzioterapeut může zvolit svoj po spirále nebo v trajektorii cikcak.
1: Takže robot si to oskanoval a teď vidíme, že to rameno se skutečně dostává k tělu člověka, ale jenom lehce.
2: Tedy pro nás naprosto klíčová vlastnost toho, že má ten impedanční režim. To znamená, že kde by normální robot projel člověkem a zlomil mu kosti, tak tento robot zpracovává zpětnou vazbu a člověkem neprojede. Skutečně pracuje jenom s těmi vibracemi z té pistole.
1: Cítíte tam rozdíl, když srovnáte robotickou masáž s masáží člověka?
3: Určitě, my tady vlastně masírujeme na základě fotografií těla a masér dokáže prostě nahmatat body a další věci.
1: Masážního robota vývojářský tým ČVUT zatím testoval jen na sobě. Teď mladí inženýři chtějí pokračovat s fyzioterapeuty a maséry. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: Přátelé, kamarádi, v dnešním Všudy kuku si taky prohlédneme jeden časopis, tedy prohlédl si ho spíš Ondra Holan a pořádně si pročetl letní číslo časopisu Časostroj. No a tady je jeho recenze.
1: Čau, dneska bych vám chtěl představit červencovo-srpnové vydání časopisu Časostroj. Na začátku už tradičně najdete historický zpravodaj, který vás seznámí s důležitými historickými událostmi, které se dříve v těchto dvou měsících staly. Dozvíte se z něj například o zmizení pilotky letadla Amélie Earthové, o tom, že císař Rudolf II. Zavedl náboženskou svobodu, nebo že zemřela poslední zebra druhu Quagga. Dále je v Časostroji spoustu článků, ze kterých mě nejvíce zaujaly tyto. Jako první mě bavil článek, kde autorka psala zajímavosti o různých popravených panovnicích, jako například francouzský král Ludvík XVI. Dále mě zaujala dvojstrana o historii dveřních zámků a klíčů. Dozvěděl jsem se o tom, jak se začínaly zabezpečovat dveře, o vynálezu zámku a o tom, jak je to nyní. Mezi zajímavé články patřil taky ten o hraběnce Adě, která byla první ženskou počítačovou programátorkou a jako jedna z mála žen se svého času zabývala matematikou. Uprostřed časopisu jsem zase klasicky našel vystřihovánku, tentokrát s tématikou vikingské lodě. Pro Rádio Junior, Ondra Holan.

0: Holky a kluci, stále je tady pro vás všudy kuk Jany Richterové, to jsem já. Ale nejsem tady sama, je tady spousta odborníků, reportérů a redaktorů, kteří vám přinášejí nejrůznější zajímavé reportáže. Zajímavá bude i ta následující. Co děláte, když si chcete poslechnout muziku? Jdete na YouTube a tam si něco pustíte, že jo? Nebo si třeba pustíte Radio Junior, protože tady hrajeme spoustu úžasných písniček. Samozřejmostí je, že si spousta lidí pořídí nějakou tu hudební aplikaci, ať už je to Spotify, Apple Music, cokoliv. Vaši rodiče si možná dřív pustili CDčko. To je taková ta lesklá placka, která se strčila do CD přehrávače. No a vaši prarodiče si možná pouštěli kazety a taky gramofonové desky. To je taková černá placka, mohla být malá anebo hodně velká a ta se dala na gramofon, musela se na ní položit přenoska, která měla velmi tenkou jehlu. Ta jehla projížděla drážkami desky, která se otáčela dokola a to způsobovalo, že jste z reproduktoru potom slyšeli muziku. No, možná to zní trošku složitě, ale já si to taky ještě pamatuju. Česká republika je velmocí na výrobu gramofonových desek, protože i dneska se najde spousta fajnšmekrů, kteří si kromě pouštění hudby na internetu rádi pořídí gramofonovou desku a kochají se, jaký má pěkný obal a mají ji vystavenou doma a třeba ta deska může být stará nebo úplně nová, ale je to koníček. No a když u nás máme spoustu gramofonových desek, tak to taky znamená, že je tu z nich největší množství odpadu. Čeští vědci ale vymysleli, jak zpracovat tenhle zvláštní druh odpadu, tedy odřezky z gramofonových desek. Z nepoužitelných odřezků v laboratoři vznikají například tištěné spoje pro elektroniku.
1: Na každou desku máte dvě matrice, stranu A a stranu B.
2: Říká Vladimír Výšek ze společnosti GZ Media ve Středočeské Loděnici.
1: Poté už se to lisuje, máte novou desku.
3: Kromě krásných nových desek je tady ale klec, kde jsou ty desky naházené přes sebe.
1: To jsou odpadní desky, to mimo ten papírový střed znova rozdrtíme a znovu posíláme dál do výroby.
2: Přesto tu zbudou i nepoužitelné odřezky.
1: Zaprášené nebo je na tom ta zmiňovaná papírová etiketa, tak už to nejde.
2: I z takového odpadu se ale dají udělat užitečné věci. Způsob, jak ho zpracovat, vymysleli výzkumníci ze dvou pražských univerzit.
4: Získáte vlastně takovou směs.
2: Nádobku s rozdrceným materiálem ukazuje na Vysoké škole chemicko-technologické Alena Kadeřábková. Drť se sype do přístroje.
4: My musíme postupně materiál rozstavit.
3: A z přístroje pozvolna vylézá, vypadá to jako žížela.
4: My se chystáme na vytlačování struny pro 3D tisk.
2: Elektronické výrobky pak z tohoto materiálu vznikají doslova naproti přes ulici, na fakultě elektrotechnické ČVUT, předvádí Petr Veselý.
5: A jakožto pilotní demonstrátor té technologie jsme vytvořili rádio.
3: Černá destička. Vzdáleně trochu připomíná ty gramofonové desky. A na tom jsou klasicky vodivé dráhy, místa pro nějaké součástky.
5: Jsme schopni přímo při tom 3D tisku ty součástky krásně usadit dovnitř.
3: Tam vyloženě je něco zapuštěného pod povrchem.
5: V tom substrátu. My jsme potom teda schopni to vlastně kontaktovat pomocí technologií, kde se vlastně nanáší elektrický vodivý ingoust, aniž bychom to museli lepit, pájet.
2: V další tiskárně tak na černou destičku nanesou doslova tištěné spoje.
5: Tohle je kompletně všechno vtištěné, což otvírá i další výhodu, což je ta flexibilita té výroby. Měnit design té desky podle potřeb.
2: To se hodí lidem na univerzitě. Třeba když si chtějí vyzkoušet nová zařízení se studenty nebo pro výzkum.
5: Prototypování, kdy člověk vyvíjí nějakou elektroniku, místo toho, aby si to zadával do výroby 2 až 3 týdny, tak tady to má za den.
2: Pro výrobu elektroniky ve velkém se ale novinka zatím nehodí. Podle odborníků sice nabízí nové možnosti a vylepšení, zároveň má ovšem řadu věcí jinak, než se elektronika obvykle vyrábí. Martin Srb, Český rozhlas.
0: No vidíte, všechno se dá využít. I odpadky, i odpad z gramofonových desek. A nezapomeňte, holky a kluci, že i vy můžete prospět světu a třeba pomáhat třídit odpad a tak nechat zužitkovat všechno, co je kolem nás.

Tak přátelé, to je konec. Nesvětá jenom dnešního všudy kuku. Podívali jsme se, jak se recyklují zbytky gramofonových desek. Taky jsme se dozvěděli, že roboti můžou namasírovat člověka. No, není to zatím dokonalé, ale je to ve výzkumu. Víme, jak se dají navštívit galerie a muzea zdarma. Poseděli jsme si v kavárně pod mě a přečetli jeden superletní časopis Časostroj. Tak já si myslím, že to pro dnešek stačí a teď už utíkejte někam ven. Já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová, všudy Kuková.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Milujete verneovky? Tak teď rozhodně nikam neodcházejte. Zavítejte s námi do mořských hlubin. Čeká nás napínavá plavba obrněné fregaty Abraham Lincoln, která se bude snažit vypátrat a zničit záhadného mořského netvora. Je to opravdu netvor nebo něco úplně jiného? To se dozvíme ze slavného příběhu Žila Verna, 20 000 mil pod mořem, který pro rozhlas připravil Ondřej Neff. Režie v roce 1995 Jiří Horčička. Účinkují František Němec, Ivan Řezáč, Pavel Rimský, Radoslav Brzobohatý, Ilja Racek a další. Ostatní díly z této pětidílné rozhlasové hry najdete na webu radiojunior.cz.

0: 5. listopadu 1867 se americká válečná fregata Abraham Lincoln srazila s neznámou ponorkou. Při nehodě, k níž došlo 300 kilometrů od japonských břehů, zmizely 3 osoby z paluby fregaty. Byl to profesor pařížského přírodovědeckého muzea Pierre Aronnax a jeho sluha Conseil, jakož i věhlasný kanadský harpunář Ned Land. Onou ponorkou byl Nautilus, který se plavil pod velením kapitána Nema světovými oceány. Kapitán trosečníky přijal na palubu pod podmínkou, že se nepokusí o útěk. Brzy se však ukázalo, že i mocný kapitán Nemo má nebezpečné nepřátele. Ten nejhorší se jmenoval Hrabě D'Artigas. Kapitán Nemo viděl, že v zápase s ním bude potřebovat spojence. V pomoc profesora Aronnaxe a jeho druhů vkládal veliké naděje.
1: Profesore Aronnaxe.
2: Vidíš, že čtu.
1: Profesore Aronnaxe.
2: Co si přeješ, Conseil?
1: Trávím hodně času v knihovně ponorky Nautilus. Objevil jsem.
2: No.
1: Tajnou schránku na listiny.
2: Cože? Ty jsi slídil?
1: Rozhodně ne. Prostě jen jsem zatlačil na jeden panel a ten se otevřel.
2: Měl si ho okamžitě zavřít.
1: Chtěl jsem, ale vysypalo se tolik listin, že to nešlo. Neodolal jsem a podíval jsem se na jednu z nich.
2: Jaké strašné tajemství na nich bylo. A netřes se mi tu.
1: Byly to plány ponorky Nautilus.
2: Skutečně?
1: Prohlédl jsem jich několik. Plány na stavbu trupu, konstrukční detaily strojovny, zásobárny elektrické energie.
2: Znáš tedy tajemství ponorky a až se vrátíme domů, budeš schopen podobnou postavit sám.
1: A to jistě ne. Jedno jsem si ale zapamatoval.
2: Ven s tím.
1: Jména, která jsou na plánech uvedena.
2: Kapitán Nemo, předpokládám.
1: Ano, ale je tam ještě další jméno. Hrabě D'Artigas.
2: Jakže?
1: Z dokumentu vyplývá, že Nemo měl kdysi společníka.
2: Hrabě D'Artigas? Ten se přece s námi plavil na palubě Abrahama Lincolna. Kapitán Nemo se už o něm zmínil.
1: Proč byl hrabě na palubě lodi, která ponorku pronásledovala?
2: Jsem rád, že jsi mě upozornil, Conseil.
1: Bojím se, že se tu s námi nehraje čistá hra.
2: Upokoj se, upokoj se.
1: To se snadno řekne, upokoj se. Jsou dva druhy klidu, pane. Jeden vyplývá z neinformovanosti, druhý...
2: Z dostatku informací.
1: Tak.
2: Ani já neznám plnou pravdu. Neprodleně navštívím kapitána Nema a požádám ho o vysvětlení.

0: Nerad ruším, kapitáne Nemo.
1: To jste vy, profesore Aronnaxi? Promiňte. Nevnímám svět.
0: Chtěl jsem s vámi mluvit o určitých nevyjasněných otázkách.
1: Jsem vám plně k dispozici.
0: Už je to týden, kdy jsme spolu mluvili naposledy.
1: Týden? Nebo rok? Co na tom záleží? V hlubinách moří čas plyne jinak. Nerozešli jsme se v dobrém.
0: Zůstalo mezi námi příliš mnoho zamčených dveří.
1: Pokusme se je otevřít.
0: Jsem přírodovědec, kapitáne. Podnikl jsem s koncejem už mnoho výzkumných cest. Mnohé byly velmi nebezpečné.
1: Nepochybuji.
0: Příroda dovede být krutá. Stáli jsme před zuřivými šelmami. Útočili na nás jedovatí hadi.
1: V poslední době jste do sbírky bestií jistě zařadil další pěkné exempláře.
0: Nikdy jsem si nestěžoval na nebezpečí. Chápu je jako nutnou daň vědě. Dokonce se přiznám, že mě riziko přitahuje. Vzrušuje.
1: Už lépe chápu, jak jste se vy a pan Conseil ocitli na palubě fregaty Abraham Lincoln.
0: Ano, zuřivý kytovec. Dosud nepoznaná velryba. Bylo to pro mě neodolatelné lákadlo.
1: Místo velryby jste nalezl ponorný člun. Zklamání? Věřím, že jsem vám je vynahradil.
0: To ano, ovšem. Nemá smysl, abych nebyl upřímný. Je zde příliš mnoho záhad. Instituce, jako je Pařížské muzeum, musí dbát na svoji pověst. Je na ní závislé. Kdyby se ukázalo, že se spojilo...
1: S pirátem?
0: Já neřekl to slovo.
1: Měl jste na mysli?
0: Dejme tomu, že nevylučuji žádnou možnost. I tu, že ponorka Nautilus může sloužit nejen jako výzkumné plavidlo. Nepochybuji, že se může stát i strašlivou zbraní.
1: To jste odhadl velmi správně.
0: Ukázal jste mi svoje pušky pro střelbu pod vodou. I tato zbraň sama o sobě může být skázonosná.
1: Ani to vám nemíním vyvracet.
0: Kdo jste? Kapitáne Nemo. A kdo je hrabě D'Artigas? Jaký je váš vzájemný vztah?
1: Vy jste se přece setkal s hrabětem D'Artigasem.
0: Ovšem, byl též na palubě Abrahama Lincolna. Poznal jsem v něm gentlemana vybraných mravů. Ze staré školy.
1: Milý profesore, chápu. Chcete vědět, jaký je vztah hraběte D'Artigase a kapitána Nema?
0: Byl bych vám za vysvětlení vděčný, kapitáne Nemo.
1: Vysvětlení. Vztah mužů, jako jsme my, nemůže být založen jen na vzájemném ujišťování o důvěře. Přesto o ní prosím, profesore. Nemohu vám odpovědět hned teď. Navrhuji, abychom pokračovali v rozhovoru až za nějakou dobu.
0: Odmítáte vysvětlení?
1: Dostane se vám ho ve vhodnou chvíli.
0: Znáte mě natolik, že víte, jak se mi příčí silná slova.
1: Nože?
0: Neznamená to, že je nemám na jazyku.
1: Počkejte, profesore. Tvrdohlavý Francouz. Obdivuhodně tvrdohlavý.
0: Mistře Lende, musím se vám omluvit.
2: Nepamatuji se, že bych někdy něco takového od pana profesora vyžadoval.
0: Neschvaloval jsem vaše touhy po útěku. Podmořská říše mě okouzlila jako vědce. Okouzlila, možná zaslepila. Věřil jsem, že za poznání jsem ochoten zaplatit jakoukoliv cenu. Nyní jsem narazil na hranici.
2: Urazil jsem vás, profesore.
0: Ani v nejmenším. Jde o kapitána Nema. Ten člověk skrývá nějaké strašné tajemství a já je s ním nechci sdílet. Pan profesor chce uprchnout? Ano. Přeji si to.
3: Už dlouho jsem neslyšel tak dobrou zprávu.
0: Pronesl jsem před kapitánem Nemem slovo pirát. Nebránil se. Nepokusil se moje podezření vyvrátit. Nabídl mi vysvětlení později. Už mu nevěřím, Konceji.
2: Nechci nic vyčítat, ale...
0: Vím, co chcete říci, mistře Lende. Vy jste mu nevěřil nikdy. Nabídl jsem vám obavu. Nemařme ale čas. Od této chvíle musí být naše veškeré úsilí zaměřeno...
3: Tiše!
1: Profesore Aronnaxi, mistře Lende, pane Konceji.
0: Přejete si, kapitáne.
1: Přišel čas, abychom obrátili nový list v knize tajemství. Prosím, připravte se. Podnikneme další podmořskou výpravu.
4: Tato podmořská vycházka začala neobyčejně. Nautilus se vynořil poblíž nevelkého ostrůvku s písčitým břehem. Kapitán Nemo, čtyři námořníci a profesor Aronnax se svými druhy nasedli do člunu a ve skafandrech se stoupili do vody nedaleko břehu. Kráčeli polem perlorodek, kterých tu byly miliony. Následovali kapitána do stále větší hloubky po podmořské stezce, kterou zřejmě dobře znal. Několikrát obcházeli vysoké, jehlanovitě seříznuté skály. V jedné chvíli se před nimi otevřela velká jeskyně. Kapitán Nemo do ní vstoupil. Ostatní ho následovali. Zanedlouho se dostali až na dno jakési okrouhlé šachty. Tam se kapitán Nemo zastavil a ukázal rukou na předmět, kterého si až dosud nevšimli.
5: Slyšíte mě, profesore?
0: Ano, kapitáne. Jak je možné, že...
5: Jsme spojeni elektrickým zařízením mé konstrukce. Věnujte pozornost této perlorodce.
0: Neviděl jsem nikdy podobný exemplář. Je prostě obrovská. Připomíná příčně rozříznutý balvan. Kdyby byla prázdná, mohl by sloužit dospělému muži jako úkryt.
5: Ovšem, že není prázdná. Přistupte blíže. Nahlédněte dovnitř.
0: Vidím masité záhyby. To zvíře musí vážit aspoň 300 kilogramů.
5: Váš odhad je přesný. Pozor, nesahejte dovnitř. Vložím do otvoru dýku, aby jej měkký již nemohl zavřít. Už vidíte?
0: Kapitáne, vidím perlu. Perla je velká jako kokosový ořech. Ten tvar, ta čirost, ten lesk. Kapitáne, to je skvost, který má neslýchanou cenu. Mohu ji?
5: Ne, nesahejte na ni.
0: Chápu. Chcete jí zde nechat zrát?
5: Ano. Výměšky mlže ji každoročně opalují novými vrstvami. Je to nádherné ovoce přírody. Jednoho dne ji přenesu do svého muzea na palubě Nautilu. Jednoho dne.
0: Má cenu jistě 10 milionů franků.
5: Možná. Profesore, co pak lze zázrak vyčíslit penězi?
0: Máte pravdu. Tady, na dně šachty v nepřístupné jeskyni, může zhrát na věky.
5: Dokud nepřijde někdo jiný a nevstáhne po ní ruku. Myslím, že teď můžeme pokračovat v rozhovoru započatém v mé pracovně.

0: Návrat na palubu Nautilu uběhl bez příhod. Profesor Aronnax byl navenek klidný, ale myslí mu táhla pravá smršť myšlenek. Podivné chování kapitána Nema rozbořilo všechny představy, které si o něm učinil. Kdo je ten muž, který se odmítne zmocnit bohatství, jež by naplnilo štěstím všechny mocné tohoto světa? To jistě není pirát, který se toulá podmořskými pláněmi v honbě za ziskem. Jenže jeho cesta jistě není bezcílná. Byl proto šťastný, když ho kapitán po večeři vybídl, aby se k němu připojil v jeho pracovně a tam, aby společně vypili šálek kávy.
1: Nuže, profesore Aronnaxi, jaké poučení jste si odnesl z dnešní vycházky?
2: Moře skrývá neslýchané poklady.
1: Správně. Předvedl jsem vám jen malou ukázku. Lidé riskují životy pro nesrovnatelně menší bohatství, než jaké jste spatřil.
2: Vy jste však nepodlehl pokušení. Nechal jste moři jeho majetek. Teď už vám vůbec nerozumím.
1: Věřím, že některá tajemství mají zůstat neznámo. A některá bohatství mimo dosah hrabivých rukou. Pohledněte.
2: Konstrukční plány ponorky Nautilus.
1: Ano, ano. Vím, že pro vás nejsou zase až takovým tajemstvím. Váš společník Konsej náhodou otevřel tajnou schránku v knihovně a jistě vás podrobně informoval, jaké jméno na nich nalezl. Ne, nezlobím se na něho. Ne,
2: ano, ta dvě jména. Zde dole na plánu. Vaše a hraběte D'Artigase.
1: Je na čase, abyste se dozvěděl víc. Příběh je to prostý. Na počátku se sešlo několik mužů. Moře pro ně znamenalo společnou vášeň, stejnou, jako ovládá vás. Touha po poznání. Nechybilo jim nadšení ani prostředky. Spojili se a toto je výsledek jejich úsilí.
2: Ponorka Nautilus.
1: Přesně tak. Společné dílo. Každá část byla sestrojena v jiné části světa a pod falešným určením. Kiel byl vykován u Krezota ve Francii, osa šroubu u firmy Penn a Spol v Londýně, ocelové pláty pro trup u Leonarda v Liverpoolu, šroub u Scotta v Glasgowě. Nádrže byly vyrobeny v podnicích Kaj a Spol v Paříži, stroje u Krupa v Prusku. Výčet by byl dlouhý. Díly jsme sestavili na pustém ostrůvku daleko v oceánu. Když byla stavba hotova, oheň zničil všechny stopy pobytu na ostrově. Bylo by nejlépe, kdybychom ho vyhodili do povětří. Možná, že ještě dřív, než dílo bylo hotovo.
2: Jakže? Vy litujete, že byl Nautilus postaven?
1: Než byl hotov, byli jsme svorní. Vznikal dlouho ve vášnivém úsilí. Jednoho jitra se jeho trup pohroužil do vody. A tehdy jsme si my tři museli položit otázku, jaký bude jeho další osud.
2: Vy tři?
1: Ano. Hrabě D'Artigas, inženýr Serke a já. Ukázalo se, že názor je rozdílný. Já myslel na záhady moře, na vědecké objevy. Hrabě a inženýr měli na mysli jiné věci.
2: Perla. Je to přírodní úkaz, ale také zdroj bohatství a moci.
1: Dotkl jste se podstaty věci. Jako každé dílo může být i Nautilus zneužit. To jsem si uvědomil já i muži, kteří se na stavbě podíleli prací rukou i ducha. Za to hrabě Dartigas a Serké byli posedli jinými vidinami. Pomocí Nautila chtěli ovládnout moře a díky jeho pokladům i sám svět. Proto jsme se rozešli. Předešel jsem jejich pokusu zmocnit se plavidla a změnit ho v nástroj hrabivosti a zkázy. Vím ale, že se nikdy svého úmyslu nevzdají. To oni zorganizovali lov na Nautilus. Jo, jste se mimoděk zúčastnili vy. A měli, a možná dosud mají, spojence mezi mými lidmi, kterým je zrazoval.
2: Jako byl ten muž, který jim podával zprávy u ostrova Crespo.
1: Ano. Dartigas a Serké tehdy byli poblíž na palubě rychlé námořní jachty Hortenzie. Nyní víte všechno.
2: Vím. Nebo nevím.
1: Nepřesvědčil jsem vás?
2: Váš příběh je nepochybně zajímavý. Může ale být vysvětlen i jinak.
1: Pokuste se.
2: Byli jednou tři společníci. Jeden z nich oklamal dva ostatní a zmocnil se díla, které vytvořili. Ti dva se nevzdali. Jejich Hortenzie sleduje podmořský člun jako zlé svědomí.
1: Nedůvěřujete mi?
2: Důvěra je jako Nautilus. Může být využita, ale také zneužita.
1: Dobrá. Pokusím se vás tedy ještě jednou přesvědčit. Pokud se mi to nepodaří, propustím vás. I vaše společníky Konseje a mistra Nedalenda. Vysadím vás na pobřeží podle vašeho výběru. A naše cesty se rozejdou.
2: Vaše argumenty opět leží na dně moře?
1: Proč bych to měl zamlčet? Hortenzie a Nautilus spějí k místu osudného střetnutí. Je to zátoka Vigo u španělských břehů.
2: Řekl jste, že nás vysadíte, když mě nepřesvědčíte. A pokud se vám to podaří?
1: Pak vás požádám o pomoc. Pochopte, pane profesore, v tomto zápase jsem sám. Strašlivě sám.

0: Myslíte si, že kapitán Nemo skutečně směřuje do zátoky Vigo hrabě d'Artigasy?
1: Nepochybuji o tom, inženýre Sirke. Náš přítel na palubě Nautila byl vždycky dobře informován o záměrech kapitána Nema.
0: Kapitán Nemo je lstivý protivník. Možná, že ho odhalil a záměrně nás svedl na falešnou stopu.
1: Nemohu to vyloučit, Sirke. Nejsme však v situaci, kdy zbývá mnoho možností k výběru. Nějaký vnitřní hlas mi napovídá, že zpráva, kterou jsme z Nautila dostali, je pravdivá a poslední.
0: To by znamenalo, hrabě d'Artigasy?
1: Že naše setkání v zátoce Vigo je rozhodující utkání. Buď Nemo a jeho pošetilé představy, nebo zvítězíme my a naše vůle.
0: Dal bych za to půl pokladů zátoky Vigo, kdybych viděl obličej kapitána Nema. Ten se bude krásně tvářit, až uvidí, že proti němu není jak ta hortenzie.
1: Ale obrněný křižník Dominator. 25 děla, 15-centimetrové ocelové pláty, parní motory o síle 2000 koňských sil.
0: A jedno malé tajemství navíc.

Ještě nikdy nebyl profesor Aronnax tolik rozpolcen vnitřními pochybami než tentokrát. Ani na okamžik nepřestával přemýšlet o příběhu, který mu vyprávěl kapitán Nemo. Osobně poznal oba hlavní protivníky v tomto dramatu. Hrabě D'Artigas i kapitán Nemo mu připadali stejně ušlechtilí, oba gentlemani každým coulem, jak říkají Angličané, jen jeden z nich mohl mít pravdu. V blízkosti D'Artigasově strávil profesor Aronnax téměř půl roku. Za celou tu dobu nenarazil na žádnou známku nečestného chování ze strany toho muže. A kapitán Nemo? O co se opřít při vytváření úsudku? Kapitán Nemo se zmocnil společného díla. Mluvil pravdu, když tvrdil, že to udělal z ušlechtilých důvodů? Neklid profesora Aronnaxe rostl tou měrou, jakou se ponorka Nautilu zblížila k zátoce Vigo. Jednoho dne okamžik pravdy nastal. Ponorka dospěla k místu osudného setkání. Bylo 19. února 1868.

0: krásná melodie. Zde jsem, kapitáne Nemo.
1: Očekával jsem vás, profesor Aronnaxy. Znáte španělské dějiny?
0: Předpokládal jsem, že se mnou chcete hovořit o přítomnosti, nikoli o minulosti. Ale budiš, ať je po vašem. Zdá se, že chcete něco vyprávět.
1: Buďte chvilku trpěliví. Přenesme se do roku 1702.
0: V té době Španělsku vládl Filip V.
1: Ano, ano. A koncem tohoto roku Španělsko očekávalo konvoj plavidel vypravený z Jižní Ameriky. Všechny ty koráby byly až po okraji naplněné zlatými a stříbrnými pruty.
0: To znamená, pokud by lodi v pořádku dopluli do Španělska, král Filip V. by měl dost prostředků na vybudování nepřemožitelné armády.
1: Ale tomu chtěla zabránit Anglie. Odvěký protivník Španělů a jejich soupeř na mořích. Konvoj měl namířeno do přístavu v Cádizu. Ale před anglickou hrozbou se ukryl v zátoce Vigo. Král Filip V. učinil nešťastné rozhodnutí. Lodi měli v zátoce Vigo přečkat, než se Angličané vzdálí.
0: Ovšem oni se nevzdálili, jak mají ve zvyku.
1: Přesně tak. 22. října 1702 vplula anglická flotila do zátoky Vigo. Admirál španělské flotily se přes své nedostatečné síly statečně bil. Teprve když viděl, že bohatství konvoje padne do rukou nepřítele, zapálil a potopil všechny lodi.
0: Předpokládám, že ty se i s obrovským bohatstvím ponořili na dno zátoky a poklad zůstal nevyzvednut. Předpokládám.
1: Až do dnešních dnů, profesore Aronnaxy. Vím, že zlato ze zátoky Vigo je prvořadý cíl hrabivosti D'Artigase. Proto jsem zde. Učiním vše, abych mu v jeho úmyslu zabránil. Jste připraven k malému podmořskému výletu?
0: Všechny dosavadní byly mimořádně zajímavé. Dejte pokyn a půjdu, kapitáne.
1: Vyrazíme neprodleně, buďte mi na blízku. Budu s vámi ve spojení. A nezapomeňte. Toto nebude výzkumná výprava za poznáním. Toto bude podmořská šarvátka.

0: Oddíl kapitána Nema byl už přichystán. Jako obvykle byli všichni námořníci vyzbrojeni podmořskými puškami. Tentokrát však Nemo nevybavil zbraněmi profesora Aronaxe a jeho druhy, sluhu Konseje a harpunáře Nedalenda. Vycítil z jejich strany ostražitost a nedůvěru a oplácel stejným? Takové myšlenky táhly profesorovi Aronaxovi hlavou, když procházel propustí ponorky a zvolna se snášel k blízkému mořskému dnu.
1: Slyšíte mne, profesore Aronaxi?
2: Dorozumívací zařízení pracuje bezvadně, kapitáne Nemo.
1: Dostaneme se na místo, dejte pozor. Bude to nebezpečná cesta.
2: Jak vidím, je zde divoké podmořské pohoří.
1: Ano, stezky tu jsou úzké a každý krok stranou by mohl být osudný.
2: A ty balvany! Zdá se, že opovrhují všemi zákony rovnováhy.
0: Tak to kráčeli bezmála 2 hodiny. Prošli pásmem podmořských stromů. Vešli do stínu hory, která se rýsovala proti jasně osvětlenému protějšímu svahu. Skály byly rozbrázděny průrvami a v četných jeskyních byly hluboké díry. Na jejich dně slyšeli šelest strašných tvorů. Spatřili obrovská tykadla, jež jim zahražovala cestu, a hrůzná klepeta svírající se v temnotě. V černotě svítily 1000 světelných bodů. Obrovští kraby připomínaly děla na podvozcích a chobotnice k nim napřehovaly chapadla jako změť živých hadů. Kapitán Nemo ta zvířata znal a nestaral se o ně. Konečně došli na plošinu. Čněly tam malebné útvary, rozsáhlé nakupení kamenů, připomínající rozvalené chrámy.
2: Kapitáne Nemo!
1: Slyším vás, profesore Aronaxi.
2: Tyhle skály kolem, ty tvary, ty přece nejsou dílem přírody.
1: Máte pravdu, profesore.
2: Jaká část zeměkoule je tu zatopena? Kdo tu sestavil skály a kameny do staveb předhistorických dob? Kam nás to vaše fantazie zavedla, kapitáne Nemo?
1: To, na co se díváte, profesore Aronaxi, je Atlantida.
2: Atlantida! Potopená říše, o které se zmiňuje antický učenec Platón a o které historik Theopompos ve 4. století před Kristem píše jako o Myropis?
1: Ano, je to Atlantis ze starých legend, které soudobí učenci považují za pouhé pohádky. Je to město staré 4500 let. V době Solónově bylo staré 19. století. Atlanti měli vliv v Egyptě a chtěli si podrobit i Řecko. Stačilo však jediné obrovské zemětřesení a za několik hodin se pyšná říše i se svými obyvateli ocitla v hlubinách moře.
2: Znamená to, že dnešní souostroví Kapverdské a Kanárské, jakož i Azory a Madeira.
1: To jsou vrcholy nejvyšších hor Atlantidy. Jednoho dne se sem vrátíme a projdeme pozůstatky měst Makhimos a zbožné místo Eusebes. Pojďme dál, teď nemáme čas.
2: Proč jdeme tudy, kapitáne Nemo?
1: Nevylučuji, že na nás Dartigas a jeho muži už čekají.
2: Jakže? Na dně mořském?
1: Nepodceňujte jeho vynalézavost. I on dovede sestrojit oděvy umožňující život pod vodou. Nehodlám vystavit Nautilus nebezpečí přepadu ze zálohy. Dostaneme se k vrakům zátoky Vigo ze strany, odkud nás Dartigas nečeká.
2: Příliš mi to připomíná válečnou lest na to, abyste mě přesvědčil o čistotě vašich úmyslů. Kapitáne Nemo! Co to bylo? Dno pod našima nohama se otřáslo!
1: Je to znepokojivé, profesore! Zdá se, že se probouzejí vulkány, které před tisíciletími smetly pevninu pod hladinu moře!
2: Budeme pokračovat v cestě?
1: Ano, ale zdvojnásobme opatrnost.
2: Otřesy se stupňují!
1: Nemůžeme couvnout. Pod mořskými soutěskami bychom už neprošli. Možná, že stezky se už zhroutily. Cesta už vede jenom vpřed. Do zátoky Vigo!
2: To světlo! Co to znamená? Vypadá to, jako by se samo slunce ponořilo do hlubin.
1: Podmořská sopka otevřela svůj jícen. Sliboval jsem vám osudné střetnutí. Netušil jsem, že to bude střetnutí s živlem.
2: Kapitáne, skály se hroutí!
1: Držte se všichni pohromadě! Vpřed! Jenom vpřed!
2: Stezka vpředu je zavalená! Kapitáne, jsme ztraceni! Nezbývá nám nic jiného, než zbavit se zátěže a vyplout na hladinu!
1: Abychom se dostali do rukou lidí hraběte D'Artigase, raději zemřu v troskách Atlantidy!
2: Jste posedlí!
1: Jsem odhodlaný! Proto půjdu dál, dokud...
2: Pozor, kapitáne! Balvan! Jdu vám na pomoc! Nestrácejte odvahu! Podejte mi ruku! Ještě! Ještě! Zpropadený balvan!
1: Měl jste pravdu, profesore. Zbavte se zátěže a vyplujte! Můj osud je zde!
2: Nenechám vás tu! Přicházejí Tmlendem! Pomohou!

0: Iba sebe menší naděje. Tam! Ohlédněte se, profesore!
1: To světlo! Je to nový vulkán! Další sopka otevřela svůj jícen!
0: Bez pochyby, to jsou světla Nautilu! Můj zástupce pochopil, co se tu děje a vypravil se nás zachránit. Vidíte, profesore, jaký je rozdíl mezi posedlostí a odhodláním? Odhodlání je schopnost vydržet i ve chvíli, kdy naděje hasne jako jiskra popelu. Vrátíme se do ponorky. Je třeba změnit plán. Podmořský vchod se otevírá. Chybí nějaký muž?
1: Zdá se, že jsme všichni. Koncej už je uvnitř. Ned Land také. Nastupují námořníci.
0: Zbýváme už jenom my dva. Tedy vzhůru na palubu.
2: Jste v pořádku, pane profesore?
3: Měli jsme na mále konci. A co vy, mistře Lende?
4: Zápas s velrybou holýma rukama je hračkou proti tomu, co jsme prožili.
5: Kormidelníku, vystoupíme na hladinu. Co nejrychleji.
3: Opouštíte svůj plán, kapitáne?
5: Až se vynoříme, budete mít na vybranou. Buď zůstanete na palubě Nautila, nebo přestoupíte na palubu jachty Hortenzie, která bez pochyby čeká nahoře na hladině.
4: Pro mě žádná volba není. Jsem rozhodnutý. Raději se povezu žralokovi na hřbetě, než bych zůstal v tomhle pekelném stroji.

0: Skleslý pocitem porážky řídil kapitán Nemo ponorku Nautilus k hladině. Zamyšleně pozoroval profesor Aronnax kapitánovi rysy poznamenané zklamání. Chápal, co se děje v hrdé hlavě pána podmořského vesmíru. Na čem víc kapitánovi záleželo? Na vítězství nad Dartigasem? Nebo na tom, aby profesora přesvědčil o své pravdě a poctivých úmyslech? Neuplynula ani čtvrt hodina a ponorka se vynořila na hladině. Příští minuty měly přinést odpověď na všechny otázky, které si profesor Aronnax kladl.
1: Jsme na hladině. Poklop je otevřen. Cesta je volná, profesore Aronnaxi. Vyjděte na palubu. Dobře rozmýšlejte. Stačí jediné vaše slovo a budu signalizovat Hortenzii, aby pro vás vyslala člun.
2: Konečně. Modré nebe nad hlavou.
3: A čerstvý mořský vzduch.
4: Cítím se svobodný jako pták v povětří po tom všem, co jsme prožili.
3: Kapitáne Nemo! Mluvil jste o jachtě Hortenzie.
1: Už přicházím.
3: Kde je jachta? Vidím válečnou loď. Na její přídi je napsáno Dominator.
1: Dnešní den je plný překvapení. Skutečně. Tohle je fregata nejmodernější konstrukce. Nevidím lajku. Co je to za loď? Je to francouzská, americká?
5: Já vidím vlajku. Je černá. Se zlatým písmenem A uprostřed.
1: A jako Artigas. Můj odvěký přítel se pořádně na setkání v zátoce Vigo připravil. Přichystal si válečnou loď. Pořád ještě věříte v jeho dobré úmysly, profesore?
3: Ta černá vlajka budí pochybnosti. Nicméně

0: Stále ještě, poručíku! Signalizujte! Žádám o příměří. 3 trosečníci na palubě. Opakuji. 3 trosečníci na palubě. Příměří.
1: Odpovídají. Signalizují zpět.
2: Co to znamená, mistře Lende? Nerozumím vlajkové abecedě.
1: Umím abecedu, ale také nerozumím.
2: Co signalizují?
1: Zemři, kapitáne Nemo. Bohatství moře je moje. Artigas.
2: Tomuhle signálu rozumím i já.
3: Kapitáne, ten muž nás všechny chce zahubit.
2: Musíme se ponořit.
0: Vidíte ta světla pod námi? Zuřivost sopky dosahuje vrcholu. Nemůžeme se ponořit. Podmořský vulkán by roztrhal trup na kusy.
4: Zatímco zásah lodního děla nás příjemně polechtá na zádech.
3: Kapitáne Nemo, přesvědčil jste mě. Hrabě D'Artigas není nic než sprostý pirát.
0: Přesvědčil. Ale za jakou cenu, profesore Aronnaxi?
3: Snad neklesáte na mysli.
0: Vidíte snad nějaké východisko?
3: Jak jste mi vysvětloval rozdíl mezi posedlostí a odhodlaností? Dokud zbývá naděje jako jiskra v popelu.
0: Máte pravdu. Kormidelníku, otočte loď. Motory na plný chod. Ještě nás nedostali. Dole jste mi zachránil život, profesor Aronnaxi. A teď jste mi vrátil víru a odhodlání. Hrabě D'Artigas nás nemůže porazit.

Ponorka hnaná elektrickými motory se prodírala vlnovití. Nautilus ohrožený běsnící sopkou v hlubinách a smrtonosnými jícny děl za zády vyrazil k závodům o život, ve kterých cílovou pásku natáhl sám osud. Jaký výsledek toto soupeření přinese? To profesor Aronnax a jeho druzi nemohli vědět. O jednom však nepochybovali. Kapitán Nemo. S ním už je nespojovala jen hra náhod. Byli s ním spojeni společnou vůlí a jeho vítězství bude i jejich vítězstvím. Prohra i jejich prohrou. Od této chvíle byl Nemo i jejich kapitán.

Kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Zajíci naposledy potřesou si tlapkama a potom obléknou dresy. Začíná speciální slalom mezi brokama na trati pole louky lesy. S duchem zní fanfára tram tará ra ra ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí

kytarou zpívá písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Už volá vrchní zajíc, pravda vítězí, nohy jsou naše hlavní zbraně. Až tuto skončí sraz je v 7 večer na mezi a teď zajíci hurá.

0: ubrzíme to podrážkou.
1: Kdo neumí řídit,
0: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
1: Setkáme-li se s poruchou,
0: dojdeme k cíli porukou.
1: Setkáme-li se s bahnem,
0: okamžitě zahneme.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájájovi.
1: Hodně štěstí.
2: Počkej, počkej, počkej. A kolik už mu vlastně je?
1: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
2: To teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
1: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
2: To já Hájáju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
1: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
2: No jasně. Tak domluveno.
1: Jupi! Aha.

0: Můžu mít doma psa?
1: Ne.
0: Můžu si jít ven hrát?
1: Ne.
0: Můžu si zapnout komp?
1: Ne.
0: Můžu dát kočce dort?
1: Ne.
0: Můžu jít později spát?
1: Ne.
0: Můžeš mi koupit prach?
1: Ne.
0: Můžu počmárat zeď?
1: Ne.
0: Můžem do

0: můžu na rande jít?
1: Ne.
0: Můžu už pivo pít?
1: Ne.
0: Na chatu na víkend?
1: Ne.
0: Ptát se, proč nesmím jet?
1: Ne.
0: Můžeš mi drobný dát?
1: Ne.
0: Přestat mě peskovat?
1: Ne.

0: vždycky, když si vzpomenou, jak si s nimi slunce hrálo na schovávanou.
1: A když někdy letí taky do daleka z vody pryč, to prý letí mezi mraky.

0: jak špendlíková hlavička.
1: Radio Junior, velká pohádka.
2: Proč princeznám vybírají ženichy vždycky jejich rodiče? Tak to se dozvíte v pohádce, která má název Princezna na verpánku. Napsala ji Dana Marešová a v režii Karla Weinlicha účinkují Vladimír Hrubý, Marek Eben, Silva Sekvencová, Petr Nárožný, Jana Hlaváčová a další. No a já jenom popřeju krásný poslech.

0: princezno Žofinko. Proč jsi ještě v noční košili?
1: Protože je puntíčkovaná.
0: Aha, nuže, milá Žofinko, protože je puntíčkovaná, co to má znamenat?
1: Chci se ti líbit, tati, puntíky mi sluší ze všeho nejvíc, no a když nemám ani jedny puntíkované šaty, musela jsem zůstat v noční košili.
2: Mnohem víc by se s námi líbila slušně oblečená. Už protože ti tatínek chce říci něco moc důležitého.
1: Taťko, že ty jsi mi koupil puntíkované šaty.
0: O šatech nechci slyšet ani slovo. Přišel čas, abys myslela na svatbu.
2: Budeš se vdávat, holčičko.
1: Tak to je vyloučené.
0: Maminko, s naší dcerou jako vždy není rozumná řeč.
2: Ze všech stran přicházejí poslové s prosbami o tvou ruku. Urození páni a vznešení princové.
1: Vdávat se nemohu, ani kdybych chtěla.
2: Proč?
0: No?
1: Protože nemám šaty s puntíčkama.
0: Já johnu přes koleno.
2: Chceš, aby byla svatba? Tak jej ty šaty slib. Víš přece, že je tvrdohlavá jako...
0: Mezek, nejraději bych ji... Dobře, dostaneš šaty s těma, no, tento...
1: Ty jsi ten nejhodnější taťka na světě.
0: No tak. A teď už chci konečně slyšet, co říkáš svatbě.
1: Fajn.
0: Prosím?
2: Žofie?
1: Když říkám fajn, znamená to, že jsem pro?
0: Pro?
2: Pro pána Jána? Odkdy takhle mluví princezny?
1: Co pak je důležité, jak mluvím? Hlavně, že jsem poslušná dcera. Svatba může být, ale ženicha si seženu sama.
0: Tak. Ty si budeš schánět ženicha. Co pak se to sluší?
1: Nějakého prince? Bábovku nechci ani vidět.
2: Žofinko! Tatínek pozve některého z princů, ty se na něho jenom podíváš a uvidíme.
1: Podívat? Se mohu. Aspoň budu přesně vědět, koho si vzít nechci.
0: Co?
1: Vezmu si totiž jenom toho, kdo má pevnou vůli jako já.
2: Ach, dítě, samé trápení je s tebou.
0: No, za našich časů dcerky jinak poslouchali.
1: Za vašich časů jste byli 100 let za...
0: No, jen pokračuj.
1: Chtěla jsem se zeptat maminky, jestli se ona také vdala, i když se jí ženich nelíbil.
2: No, pochopitelně. No,
0: taky já jsem se ti nelíbil.
2: Ale ovšem, že ses mi líbil, tatínku. Měl jsi na sobě krásné šaty se zlatým krumplováním a oči jsem na tobě mohla nechat. Žofinka dokáže člověka tak poplést, že nevím, co mluvím.
0: No, myslím, že pro dnešek by tento rozhovor stačil. Pokračovat budeme, až přijede princ Jeroným ze sousedního království.
1: Fajn.
0: Žofie.
1: Chci říci, že se na prince velmi těší.

0: naše dejmi hubičku.
1: Hej, ty tam!
0: Dostane hubičku každá pána, která má sukničku s puntíkama.
1: Hola, jsi hluchý!
2: To voláte na mě?
1: Na koho jiného? Jak se jmenuješ?
2: Švecianek. A kdo pak jste vy?
1: Potom ti nic není.
2: Aha.
1: Vede tudy cesta do zámku?
2: Kam jinam by vedla nejpěknější cestička než za hezkou princeznou? Máme stejnou cestu, jenomže vy tam, koukám, budete na koni dřív.
1: Mám naspěch.
2: Jenom abyste mi ji nepřebral. První jsem na řadě já.
1: Co to žvaníš? O tebe by tak princezna stála.
2: Proč by o mě měla stát princezna? Já mluvím o službě na zámku.
1: Já už myslel, že jdeš princeznu požádat o ruku.
2: A kde pak? Potřebuju vydělat pár dukátů. Mě by tak princezna chtěla. Má si brát nějakého prince Jeronýma.
1: To rád slyším.
2: Naše princezna je prý moc hezká.
1: To slyším ještě raději.
2: Jenže ten Jeroným lidé ve vsi povídali je prý tuze hloupý, nafoukaný panák.
1: Je, co si to dovoluješ? Já jsem princ Jeroným?
2: Je, tak to račte prominout. Zapomněl jste se představit.
1: Můžeš se klidně vrátit. Postarám se, abys v zámku žádnou službu nedostal.
2: To stojanku vymňouk. I co? Jestli je naše princezna tak chytrá, jak se říká, tak se tenhle nažehlený třasořitka v zámku ani neohřeje. No. Až já potkám děvče jako kytičku, děvče.

0: Joffie, narovnej se. Právě vjel do zámeckých vrat princ Jeroným.
1: Joffinko, dítě, máš zde svého nejurozenějšího nápadníka.
2: Maminko, no tak, vdávám se já nebo ty. Ať jde ten váš princ klidně dál a nedělá dlouhé ciráty.
0: Drž pusu, nebo ti jednu lísknu.
1: Joffie, prosím, důstojně. Jde o celý tvůj další život.
2: Právě proto. Tak co je s princem? Nemám pro něho dojít?
0: Tady zůstaneš. Však se dočkáš.
3: Jasná. Princezno, přijměte mou hlubokou poklonu.
2: Prosím.
3: Moji princeznu přijměte hluboká poklonu.
2: Ano.
3: Ano?
2: No, a teď mi odpovíš na tři otázky a pak uvidíme.
3: Ano.
2: Jsi pro?
3: Prosím.
2: Tak. Jeroníme, představ si, že bychom se vzali.
3: Ano.
2: Já ležela od rána do večera v posteli.
3: Ano.
2: Co bys udělal?
3: Vlastnoručně natřásal vaši vznešenou peřinku. Každý přece ví, že princezny jsou křehké, slabé a často unavené.
2: Aha. Myslíš?
3: Ano.
2: A co kdybych tvrdila, že se mi nechce chodit? Seděla na trůně a sama neudělala ani krok.
3: Má nejsladší princezničko, nechal bych přidělat k trůnu kolečka a osobně bych vás vozil po zahradě.
2: Na lepší řešení bys nepřišel.
3: Ne. To bych rád věděl, co bych mohl dělat jiného, že?
2: Co? Přehnout mě přes koleno a vysázet mi 25.
1: Princi, čichněte si k mé vonné soli a nezlobte se na Joffinku. Samým štěstím neví, co mluví.
0: Ku podivu se svou dcerou souhlasím, jenomže mám chuť dát těch 25 hned.
2: Nevěř hlavu, Jeronýmku. Ještě máš poslední možnost, víš? Teď ukážeš svou sílu.
3: Bude turnaj. Připravte koně, brnění, chochol. Doufám, že můj soupeř je dost urozený.
2: O urozenost soupeře nemusíš mít obavy a koně nepotřebuješ.
3: O, snad nebudu po závodišti běhat pěšky.
2: Ale kdepak, odbudeme to tady. Musíš takhle položit loket na stůl. Výborně. A teď se vezmou dva za ruce, tak. A kdo má větší sílu, položí ruku toho druhého na stůl.
3: Poněkud podivný způsob turnaje, jako někde v hospodě. A kvůli tomuhle jsem přijel na nejušlechtilejším koni a pořídil si nový chochol. Drahý. Na přilbici.
2: Říkáš něco?
3: Říkám, jaké mě to potkalo štěstí, že mohu alespoň na chvíli podržet v dlaní vaši útlou ručku. Ovšem ještě pořád nevím, s kým budu soupeřit.
2: S kým? Se mnou přece. Postřeh. Jedna, dvě, tři, teď. Jeroníme, prohrál si.
3: Poslyšte, princezno, za prvé nebyl jsem připraven, za druhé s ženami zásadně nezápasím a za třetí nejsem tu nikomu pro blázny. Králi, královno, má nejhlubší poklona.
2: To bylo okno, milý Jeroníme. Dveře jsou vedle.
1: A takový to byl hezký princ.
2: Svaly měl jak z tvarohu.
0: Ale co bude se svatbou?
2: Váš nápadník odpochodoval, teď mám právo vybírat si sama.
0: Toto dopadne.
2: No, nedávno jsem na nádvoří zahlédla mladíka, A ten si zpíval tak hezky, že mi hned bylo taky do zpěvu.
1: Ale...
2: Psst, poslouchejte.
4: Až já potkám děvče jako kytičku, děvče, řekne ševče, dej mi hubičku.
2: To je on, honem k oknu, tamhle jde.
4: Dostane hubiček na tisíce, ta, co má puntíky na sukince.
0: Žofinko, vždyť je to Švec Janek.
1: Švec? Obyčejný Švec? O, určitě je cítit s můlou honem, si musím čichnout k vonné soli. Čík!
2: Švec? Co vlastně dělá Švec?
0: Co by dělal? Šije boty.
2: To musí být ale moc hezké. Vymýšlet nové vzory, zdobit střevíčky pro nevěsty. Ale ze všeho nejhezčí musí být, když člověk vidí, jak si lidé spokojeně vykračují v botách, které sám ušil.
0: Snad se nechceš dát sama na ševcovinu.
2: To bych asi nesvedla. Ale ševcovskou paní mámou bych snad být mohla.
1: Princezna, ševcovskou paní mámou? Myslím, že omdlím.
0: Neomdlívej, maminko. Když chce být ševcovskou paní mámou, ať je po jejím. Ale běda, jestli si to rozmyslíš.
2: Nic si nerozmyslím. Vezmu si Janka a basta.
0: Jak chceš, jdu pro něj. Jenom doufám, že tě bude chtít.
2: Ne, počkej, nikam nechoď. Na to se musí úplně jinak. Jak ono to vlastně bývá v pohádkách.

0: každá princezna musí být vysvobozená, aby jí mohl dostat Honza za odměnu. Jenomže jak mě může Janek vysvobodit, když mě neunesl drak ani zlý čaroděj? A začarovat mě také nikdo nechce. To je potom těžká práce.
1: Pozdrav pámu, Zofinko.
0: Dobrý den, dědečku.
1: Jak pak se ti daří?
0: Děkuji za optání, dobře.
1: I co pak to? Ty už neříkáš fajn?
0: To já jen tak zlobím taťku krále.
1: Ale moc hezké slovíčko to není, že?
0: Ne, už mě to ani nebaví říkat.
1: Nemáš ty nějaké starosti, Zofinko?
0: Děsné, dědečku. Jej! Ale jak pak to, že mě znáte?
1: Jak bych neznal? Vždyť já jsem...
0: Nic mi neříkejte. Ty dlouhé, bílé vousy, ty já přece znám. Dědo, vy jste pohádkový dědeček.
1: I pro pána?
0: Nezapírejte, poznal jsem vás. Jdete právě včas. Potřebuji vaši pomoc.
1: Když to svedu, rád ti pomohu, ale...
0: Nic mi nevysvětlujte a poslouchejte. Chci si vzít za muže ševce Janka. Ale nejdřív mě musí vysvobodit.
1: Ty jsi začarovaná?
0: Už je to tak, dědečku. Jsem úplně němá.
1: Podívejme, to jsou mi věci. No když ti jsi němá, jsem já kouzelný dědeček.
0: To je dost, že jste se přiznal. Dávejte pozor. Tak, tuhle kouzelnou píšťálku...
1: Kouzelnou?
0: Kouzelnou. Donesete Jankovi a řeknete mu, aby mě přišel vysvobodit.
1: Jo.
0: Až zapíská, kouzlo zmizí.
1: Aha.
0: Já promluvím.
1: Ano.
0: A Janek mě dostane za ženu.
1: Princezno, mě z toho jde hlava kolem. Ta píšťalka je opravdu kouzelná?
0: Ale ne, obyčejná. Ale na to moje odčarování určitě stačí.
1: No, toto jo. Jen jestli vydržíš být potichu aspoň tak dlouho, než Janek zapíská.
0: No musím, dědečku. I kdybych si měla dát na pusu kolíček na prádlo.
1: Teď mě ale, Zofinko, napadá... Není to vlastně hamba takhle Janka šidit? Vždyť to není poctivé.
0: No, úplně poctivé asi ne, ale Jankovi to neublíží a mě dostane za odměnu.
1: A nenapadlo tě, že by Janek mohl také chtít něco jiného než tebe?
0: Že by nechtěl princeznu?
1: A?
0: To nemyslíte vážně. A vůbec. Když chci být ševcovou, musí proto něco udělat. Tak co, dědečku, odevzdáte píšťalku?
1: Co s tebou mám dělat? Úkolem kouzelných dědečků vždy bylo plnit přání. Ještě štěstí, že máš jenom jedno a ne hned tři najednou.

0: tatínku a milá maminko. Za chvíli přijde můj ženich Janek a dostane mě za odměnu. Ne, abyste to popletli a dali mu jen pytlík dukátů.
1: Říkáš za odměnu. Semím vědět, čím si tě ten švec zaslouží?
0: No, když vy nic nechápete, musí mě nejdřív vysvobodit. Jasné?
1: Aha. A že jsem tak smělý. Můžeš mi prozradit, jaké neštěstí tě postihlo?
0: Jsem úplně němá. A nikdo na celém světě mě neumí uzdravit?
2: Dítě ubohé, proč nám nic neřekla?
1: Jak nám mohla něco říct, když je úplně nemá? Maminko, prosím tě, čichni si k vonné soli.
2: Čík! Je to pravda?
1: Žofie, já ti za svou osobu slibuji, že nic nepopletu. Švec Janek si tě musí vzít, i kdybych měl před ním na kolena kleknout.

0: kdybych jí vzal kolem pasu, zapomene na nemoc, kdybych jí vzal do náručí nemoci, své řekne dost. Dobré odpoledne ve spolek, tak jsem tady a můžeme začít vysvobozovat. A tady je ta němá princezna.
1: Oh, pomoc, on mi hvízdl do ucha, já asi omdlím.
2: Nemehlo, to je přece královna.
1: Úplně mi zalehlo v uších.
2: Zde je tvá vonná sůl, maminko. Ševče, princeznu máš tamhle na trůně.
3: Nezlobte se, veličenstvo, ale já jsem jak živ opravdovou princeznu neviděl. To se potom jeden lehko splete. Tak tohle je ona. A chudinka dočista nemá. Jej, pane králi, ale holka je to jako lusk.
2: Ševče, zapomínáš na svou povinnost. Máš ji vysvobodit. Jestli sebou ten švec usmulená nehodí, Žofinka mu co nejdřív ukáže, zač je toho loket.
3: Inu, dejme se do práce. Doufám, že mě ten podivný dědeček neoklamal.
2: Píšťalčko, pomoz!
4: A? B? C? Je. Janku zlatý, děkuji ti na stokrát. Tady máš hubičku.
1: Žofinko.
3: I krinda pána princezno, vždyť není záč. Vysvobození bylo lehoučké, jako by ani žádné očarování nebylo.
2: Nuže, přikročme k jednání o odměně. Co žádáš za vysvobození princezny?
3: Inu, co dáte? To víte, naši nec nikdy nemá na zbyt.
4: Janku, neboj se. Řekni si o to, co by si spřál ze všeho nejvíc. No.
3: Tak tedy, pytlík, dukátu.
2: Ale to je málo. No, co ještě?
3: A vy mi to opravdu dáte?
1: To víš, že ano. No, no, no, milý synu.
3: Tak tedy...
4: No.
3: Dva pytlíky dukátu.
4: Taťko, udělej něco. Vždyť on ho vůbec nenapadne, aby si o mne řekl.
2: A co princeznu?
3: Princeznu co?
2: Za ženu.
3: Kdo?
2: Ty.
3: Já?
2: Nebo se ti princezna nelíbí?
3: Ale kdež, je hezoučka jako obrázek, jenže...
2: Přidám ti k ní i ty dva pytlíky dukátu.
3: Tak na tuhle nabídku si, pane králi, plácnem.
2: Konečně. A teď mi jděte oba z očí. Svatba bude zítra, potom Alou do chalupy. A ať je vám tam fajn. Jste pro?
1: Tatínku, podívej. Žofinka září štěstím jako sluníčko.

0: jsem se vyspala. A co pak to tak pěkně voní?
1: Překvapení. Čáry, máry, fuk. A jsou tu k snídani koláčky.
0: Jú. Jen se na ně srdce směje. Můžu jeden ochutnat?
1: Třeba všechny, Žofinko, jsou pro tebe.
0: Zrovna se na jazyku rozplývají. Která pak hospodinka ti, Jenku, takhle podstrojuje?
1: Jaká pak hospodinka, sám jsem je upekl. Tobě na počest a na přivítanou.
0: To si tedy pašák. No tak, a teď se dej hezky do ševcování, ať vidím, jestli ti i řemeslo jde tak pěkně od ruky.
1: Žofinko, s ševcovinou je na dobro konec.
0: Cože?
1: Ševcovinu pověsím na hřebík a budu pekařem. Byla to má touha od malička, ale táta nechtěla ani slyšet, že prý musí řemeslo zůstat v rodině.
0: Ale já ti nerozumím.
1: Vždyť je to jasné jako tvoje oči, Žofinko. Potřeboval jsem jen trochu peněz do začátku a ty jsem dostal za tvé vysvobození. Postavím velkou pekařskou pec a budu péct chleba, koláče i chřupavé žemličky. Počkej, jak se paní mámy s objednávkami jen pohrnou. Budeš si žít jako v bavlnce.
0: Co mi to tu vyprávíš o nějakých žemličkách? Dala jsem se za ševce nebo ne?
1: Co máš proti pekařům?
0: Nic nemám. Proti pekařům. Ale rozhodla jsem se být ševcovskou paní mámou. A já vždycky udělám, co si zamanu. Alo, kverpánku. Nezapomínej, že jsem princezna.
1: Aha. Tak to přišla kosa na kámen. Já mám totiž taky tvrdou hlavu. A jestli jsi chtěla zůstat princeznou, tak jsi směla vzít Jeroným a ten by tě vozil strunem po zahradě. Od teďka jsi pekařskou paní mámou.
0: Ševcovskou?
1: Pekařskou?
0: Ševcovskou!
1: No, milá zlatá, hezky jsme si popovídali. Ale v komoře mi kine kvásek, musím si hledět práce. Něco bych ti ale mohl prozradit. Zkus ševcovat sama. Tady je potěch, šídlo, dratve, floky i cvočky. A kůže máš na té velké hromadě.
0: Ty Janku, ty uličníku, ty pekaři. Ten mě ale doběhl. Tatínek král by se mi určitě vysmál. Kdybych jen věděla, jak přimět Janka k ševcování. Dědečku, kde se tu berete?
2: Náhodou mám cestu kolem.
0: Na tohle vám tak skočím. Že vy už víte o mém trápení a přišel jste mi splnit druhé přání.
2: Druhé přání?
0: Koukám, že i pohádkovým dědečkům někdy neslouží paměť. Tak já vám to tedy připomenu. Každý pohádkový dědeček má splnit tři přání.
2: Prosím tě.
0: Vy jste mi splnil jen jedno a já teď nutně potřebuji vaši pomoc po druhé.
2: A co bych jako měl tento...
0: Co? Donutit Janka, aby začal ševcovat.
2: Janek nechce poslouchat.
0: Paličák je to. Dal se na pekařinu a o verpánku nechce ani slyšet.
2: Aha. A oba máte tvrdou hlavu a žádný nechce ustoupit.
0: Jenže uznejte, dědečku, že já jsem princezna. Tak musí ustoupit Janek. Vidíte, že mi pomůžete.
2: No, možná, že bych věděl radu.
0: Dědečku.
2: Náhodou mám u sebe kouzelné ševcovské kladívko.
0: A kde pak ho máte?
2: Zabalené, důle v šátečku. Ne, nesmíš ho rozbalit za nic na světě.
0: A proč pak ne?
2: Protože kdo se toho kladívka jedinkrát dotkne, do smrti bude šít body. Nikdy nepřestane.
0: Tedy, dědo, to jste vymyslel náramně.
2: Opatrně ho odnes zabalené v šátku Jankovi. Jenom on ho smí rozbalit, jen on smí vzít kladívko do ruky, rozumíš? Nepopleť to. Pak budeš mít Janka navždy ševcem.
0: Co když Janek nebude chtít šáteček rozbalit?
2: A to už je tvoje starost, Žofinko. Nemůžeš přece chtít na starém člověku, aby udělal všechno za tebe. Když si vzpomenu, jak si to navlékla s kouzelnou píšťalkou, myslím, že si i tentokrát poradil.

0: Žofinko, ty ses mi vrátila. No už jsem se bál, že mi odejdeš na dobro.
1: Ale co pak tě to napadá? Kam bych ti odcházela? Trochu jsme se poškorpili, no.
0: To jo.
1: To se stává.
0: No, pravda.
1: Já už se na tebe nezlobím.
0: To je dobře.
1: Podívej, dokonce jsem ti přinesla dárek.
0: Prosím tě, to si hodná, Žofinko. Ale rozbal ten šáteček sama, já mám celé ruce od mouky.
1: Ale kde pak? To musíš sám. Určitě si ještě nikdy neviděl tak hezké ševcovské kladívko.
0: Žofinko.
1: Ale jdi. Nechceš být ševcem, buď si tady pekařem. Jen bych chtěla, abys na rozloučenou se ševcováním přitloukl ještě jeden poslední cvoček. Mě pro radost. Nebo i to ti je moc?
0: Nejde o jeden cvoček. Ale když chlap řekne dost, tak dost.
1: Janečku, moc tě prosím. Alespoň jedinké ťuknutí.
0: Ne, zvonečku můj modrooký.
1: Janku, ťukni.
0: Neťuknu, myšpulko má voňavá.
1: Okamžitě rozbal kladívko, ty jeden umoučený pekaři.
0: Ani nápad. Broskvičko moje sametová.
1: Protivo, protivný. Viděl kdy svět takového palčáka? Já ho snad nedonutím, aby vzal to hloupé kladívko aspoň jedinkrát do ruky. Takhle.
0: Žofinko, co to děláš?
1: Co bych dělala? Šiju boty.
0: A proč?
1: Neptej se, Janečku. Nech mě pracovat. Přitloukám ty cvočky dobře?
0: Moc hezky ti to jde od ruky, Žofinko. To jsem blázen, kde se v tobě bere taková šikovnost. Počkej, nastříhám ti kůže.
1: Ach, já nešťastná.
0: Žofinko, vždyť ty máš takový fortel, jaký jsem já, co živ neměl. Nechceš si trochu odpočinout?
1: Kdyby mi nebylo do pláče, tak bys mě asi rozesmál. Já a odpočívat. Já už si nikdy neodpočinu.
0: Prosím tě, je čas k práci i čas k odpočinku. Ani jeden koláček si nesníš?
1: Nemám čas.
0: Tak já ti dám aspoň ukousnout.
1: Děkuju ti, Janečku. Ty jsi na mě tak hodný a já si to vůbec nezasloužím.
0: Žofinko, tebe něco trápí.
1: Kdyby jenom trápilo, Janku. Já jsem začarovaná.
0: Už zás?
1: Tentokrát je se mnou amen.
0: A co pak se ti stalo?
1: Tohle je kouzelné ševcovské kladívko. Chtěla jsem s tebe mít ševce za každou cenu.
0: No a?
1: Pohádkový dědeček mi splnil dvě přání, no. A to druhé přání bylo právě tohle kladívko. Jenže do ruky si ho měl vzít ty a ne já. Teď musím šít do smrti boty.
0: Tak pohádkový dědeček. A jaké pak bylo to první přání?
1: To ti nesmím prozradit, Janečku, to se nikdy nedovíš.
0: No, nutit tě nemůžu. Jen mě napadá, že když ti dědeček splnil dvě přání, je jeho povinností vyplnit i třetí. Tak to přece bývá ve všech pohádkách.
1: Ty myslíš, že by... Máš pravdu. Jenomže, kde je asi pohádkového dědečka konec?
2: Hola, mládeži!
1: Dědečku zlatý, prosím vás, pomozte mi.
2: Co pak, Žofinko?
1: Zbavte mě toho kouzla.
2: Čeho, že tě mám zbavit?
1: Kouzelného kladívka přece.
2: Kouzelného kladívka?
1: Vždyť jste mi ho sám dal.
2: Já? Tohleto kladívko, které držíš v ruce, že je kouzelné?
1: Už mě dost potrápilo.
2: Žofinko, to kladívko je asi tak kouzelné, jako byla kouzelná píšťalka, kterou léčil Janek tvé očarování.
1: A proč tedy šiju ty boty?
2: Protože tě to baví. Od jakživa děláš jenom to, co chceš ty. Jenomže tentokrát se schytla do vlastní léčky, tak? Pravdu musíš hledat v sobě a ne v čárách a kouzlech.
1: Ale dědečku...
2: Když ty jsi vymyslela kouzelnou píšťalku, proč bych já nemohl mít kouzelné kladívko?
1: Tak já vlastně vůbec nebyla začarovaná. To jsem ráda. Ale boty jsem ušila pěkné, co?
2: Moc pěkné. Takové půjdou na odbyt.
1: Vy radši mlčte. Vy jste mi pěkný pohádkový dědeček. Takhle mě napálit.
2: Žofinko, několikrát jsem ti chtěl říct, že jsem už dlouhá léta na zámku zahradníkem, jenomže ty jsi mě nikdy nepustila ke slovu. To bylo pořád pohádkový dědeček a pasta. Já budu ševcovskou paní mámou a pasta.
1: No, vidíte. A nakonec...
2: Jsi dokázala mnohem víc. Vždyť ty jsi, Žofinko, ševcovskou mistrovou. Řemeslo ti půjde jako po másle.
1: Myslíte, dědečku?
2: Aby ne. Víš, co se děvčatům líbí, jsi šikovná a máš fůru nápadů.
0: Tak vás dva už pěknou chvíli poslouchám. Žofie, ta píšťalka, kterou jsem léčil tvé očarování, ta...
1: Ne.
0: No jo. A ty jsi vůbec nebyla...
1: Nebyla, Janku. Můžeš mi někdy odpustit?
0: Víš, co by si zasloužila?
1: Vím. 25.
0: Ale kde pak? Teď jsem teprve doopravdy šťastný. Vždyť jsem tě nedostal za odměnu, ale protože jsi také chtěla ty mne.
1: Ty se nezlobíš.
0: Hlupáčku, já se pořád bál, aby se ti ta hrozná nemoc nevrátila. Co by to bylo za život, kdybys mi nemohla při práci zaspívat hezkou písničku?
2: Co pak se to děje?
0: Pro pána. Těsto se valí z díže. Žofinko, dědečku, musím běžet nasázet bochníky do pece.
1: Jen běž, Janečku. Než budeš hotov, podrazím dědečkovi boty. Však mu z nich málem čouhá palec.
2: Ale to přece nejde, princezno Žofinko.
1: Dejte sem boty, dědo. A tu princeznu si nechte od cesty.
2: Koukám, že ses moc změnila, Žofinko. Teď už o tebe a o Janka nemám vůbec strach. Oba máte svou práci, která vás těší. Na hádky vám příliš času nezbude. Leda tak na hezkou písničku.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Znáte pohádku Živá voda? Jestli ne, tak ji právě teď poznáte. Je o třech královských bratrech, kteří se postupně vydají do světa pro zázračnou vodu, která má navrátit jejich otci zdraví. Na motivy Karla Jaromíra Erbena napsal František Pavlíček, režie v roce 1997 Karel Weinlich. Hrají Boris Rezner, Tomáš Töpfr, Josef Sommer, Ivan Trojan a další.
2: Živá voda. Na motivy stejnojmenné pohádky Karla Jaromíra Erbena pro rozhlas napsal František Pavlíček. Dramaturg Eva Košlerová. Hudba Petr Mandel. Vypravěči Boris Rezner a Tomáš Töpfr. Král Josef Sommer. Princ Hynek Ivan Trojan, Bohun Martin Zahálka, Radim Otakar Brousek mladší, princezna Bára Kodetová, její syn Karel Kratochvíl, člen DRDS, pták Lukáš Hlavica, sluha Jiří Holý, vědma Jaroslava Adamová, strážný Miloš Rozhoň, hospodský Antonín Hart, pilinářka Viola Zinková. Asistentka režie Hana Dudová, zvukové efekty Petr Šplíchal, střih Markéta Košťáková, zvuk Tomáš Kzelhofer, nastudoval režisér Karel Weinlich.
3: Byl jednou jeden král a měl tři syny. Pěkné mládence, že byla radost na ně pohledět.
4: Jenomže jak plynuly dny a roky, ponenáhlu se šedivému králi počaly kalit oči, najednou málem své syny ani nerozeznal jednoho od druhého.
3: Hnětlo ho to. A tak své ochoření všemožně tajil.
4: To je známá věc. Korunované hlavy za nic na světě nechtějí slyšet sebemenší zmínku o svém vysokém věku. Radši klopítnou, než by se přidrželi nabízené ruky.
3: Neminulo to ani pana krále. Tak dlouho tajil, že je spola slepý, až jednou na schodech si málem srazil vaz.
5: On upadl. Pro pána, nehýbá se. Kde jste, kdo? Pojďte se ho ujmout.
3: Za chvíli krále nesou na lože. A jeho sluha věrný Hanuš svolává prince.
4: Přiběhl však jen Hynek, to je nejmladší. Jeho starší bratři se toulají na lovu. A tak nezbývá, než aby se o krále postarali mladičký princ a jeho starý sluha.
6: Princi, přivedl jsem tu bylinářku.
7: Počkej s ní tady. Já nejdřív promluvím s králem. Otče, přicházím s prosbou.
8: Co pak máš na srdci?
7: Starost o tvé oči.
8: To je řečí kvůli jednomu klopítnutí. Proč se k tomu vracet?
7: Slibuji ti, že ode mne už neuslyšíš ani slovo, když mi teď dovolíš přivést k tobě ženu, která se vyzná v kouzlech léčivých bylin.
8: Dej mi pokoj s nějakou čarodějnicí.
7: Je to vlídná, moudrá stařenka.
8: No tak dobrá.
7: Hanuši, přiveď ji.
9: Dejš vám pánbů zdraví.
7: Stařenko, poraď, co udělat, aby král zas viděl jako dřív.
9: Urozený pane, podívej se mi do očí.
8: To bych si dal kulit oči na prastarou bábu.
9: Milý zlatý, však ty taky nejsi mladíček. Sem se dívej a nepřivírej víčka.
8: Bábo.
7: Povídá se, že prý umíš bylinkami vyléčit kdejaký neduch.
9: Kromě stáří. Na ten známe jediný lék. Smrt. Ale oči pana krále by se daly vyhojit.
8: Že bych viděl zase jako dřív?
9: Stačilo by pokropit je živou vodou.
8: O té jsem jak tě živ neslyšel.
7: Kde ji najdem?
9: To vám neporadím. Ale vím, že hledat živou vodu znamená dát v sázku vlastní život. Ty máš, pan králi, naštěstí 3 syny. To by bylo, aby ti takoví junáci nedokázali přinést živou vodu.
8: A co mi na to povíte vy, moji milí synové? Bohune, jsi nejstarší.
10: Milý otče, já nevěřím ani zamák rozumu nějaké staré báby. Ale víc ti nepovím. Zeptej se Radima, ten je chytřejší.
11: Já si myslím, že kdyby někde příštila živá voda, neudrželo by se takové místo v tajnosti, kdežto my o něm nevíme pranic. Proto pochybuji, že je vůbec někde pramen živé vody.
8: A co mi na to poví můj nejmladší, Hinku?
12: Tatínku, na povídání teď není čas. Já bych se na místo mudrování raději vydal do světa živou vodu hledat.
10: A kam pak asi?
11: Jen tak? Nazdař Bůh?
12: Snad mi někdo cestou poradí.
10: Už vidím, jak se všichni třesou, aby ti jen tak dávali rozumy.
11: Taková cesta by se musela připravit.
12: Jenže otec potřebuje živou vodu hned, bez otálení.
8: A ten, kdo mi ji přinese, dostane 3. díl z mého pokladu a po mé smrti bude králem.
10: To je jiná řeč. Jako tvůj nejstarší syn se hlásím o své právo.
11: Bohu ne. Ty máš pravda o nějaký ten rok víc, ale za to rozumu míň. Beze mne si, bratře, neporadíš.
10: Snad se nějak dohodneme.
12: A co přisoudíte mě?
10: Tobě, ty jelimánku? Tohle bude práce pro siláka.
11: A pro chytrou hlavu.
8: Všechny vás do světa nepustím. Jeden tu musí zůstat se mnou. Bohune a Radime, pošlu vás 2. Budete si pomáhat a navzájem se chránit.
12: A co já?
8: Ty zůstaneš se mnou, Hinku. Jsi ještě mladý a neskušený. Vy 2 se připravte na cestu.
13: Od této chvíle na královském dvoře je jako na jarmarku. Kolem 2 vystrojených princů se rojí celý zástup služebníků. Štolbové navlékají na nejstatnější koně vzácné čabraky, sedla zdobená zlatem.
4: A nejmladší, skormoucený princ Hynek nestojí nikomu ani za povšimnutí.
13: Princové jedou do světa. Podávají si dveře u kdejakého vznešeného sídla. Pitky a bankety jsou náplastí na všechny svízeleté dlouhé cesty.
4: Jenomže nic na světě není zadarmo. Za každý soudek, za hodovní tabuli je třeba bez ustání sahat do měšce, který je čím dál hubenější.
10: Radime, co pak by si řekl támhle té hospodě?
14: Do večera je daleko.
10: Jenže já nemám chuť se mořit na koni v poledním úpalu.
14: Dobrá, svlažíme si hrdlo douškem vína.
10: Jsi chytrá hlava. Hospodský už stejně čeká ve dveřích.
14: Hej, starý, ať se Pohunek postará o koně.
10: A nám? Našenkuj čbán vína.
15: Snesu pánům třeba modré z nebe.
10: Zavdej si s námi, starý.
15: Na zdraví vzácných hostů.
10: A dolej vrchovatou míru.
15: Urození pánové ráčili přijet zdaleka?
10: Lán světa.
15: Kam pak chcete mít namířeno?
11: Hledáme velice vzácnou věc.
10: Jenže nevíme, kam se vrtnout.
11: Třeba bys nám uměl poradit.
10: Nechtěli bychom to zadarmo.
11: Žádné sliby. Ještě není za co.
15: A cože to vlastně pánové hledají?
11: Živou vodu.
10: Neslyšel jsi o ní?
15: Jak živ ani slovo. ale mohl bych pány zavést k osobě, která zná 1000krát víc, než my všichni dohromady.
16: Za stříbrňák.
11: Tenhle ti řekne pane, až uděláš, co jsi slíbil.
15: Raďte za mnou, tamhle do kouta.
10: Za tou ohavnou babici?
11: Však nejdeme na námluvy.
15: Je to vyhlášená vědma. Uhádne, co vás čeká.
10: Co myslíš, radíme?
11: Proč neskusit štěstí? Dej hospodskému stříbrňák.
10: Přines ještě čbánek vína, starý. Musím bábu uctít. Paní, můžeme si s tebou připít?
16: Jen tak pro nic za nic.
11: Hledáme živou vodu, sjezdili jsme půl světa, ale nikdo nám neuměl poradit.
16: Hádám, že jste si nové toho krále, co bezmála oslepl.
11: A jedině živou vodou ho můžeme vyléčit.
16: Jestli ji najdete.
11: Když nám poradíš.
16: Napřed si musíte se mnou zahrát v kostky. Když vyhrajete, možná vám prozradím cestu.
11: A když prohrajem?
16: Tak to zkusíte znovu, dokud se na vás neusměje štěstí.
13: Na stole cí nový pohár a v něm chrastí dvě kostky z černého ebenového dřeva. V sázce je 10 zlaťáků. Princové prohráli. Sázka postupně stoupá na 10násobné číslo.
5: Tváře princů planou jako v horečce, ale to naplat. Štěstí se obrací k ním zády.
13: Stará vědma schrabuje do kapsáře hromádku zlatých peněz a za hodinu měšce princů zejí prázdnotou.
11: Obehrála si nás o všechno, co nám otec dal na cestu.
16: Máte ještě vzácné koně, čabraky a sedla. Máte drahou zbroj.
11: Dobrá. Vsadíme si ještě jednou, jak jsi řekla.
16: Hoď kostku do poháru.
5: Co pak nám padlo?
11: 4.
16: A mě rovných 5. Odložte vystrojení a dejte mi přivést své koně.
5: Co pak můžeme jít dál pěšky?
16: Zkuste vyhrát zpátky své krošáky.
11: Jenže my už nemáme co vsadit.
16: Máte ještě život.
5: Co pak se dá hrát o vlastní živobytí?
16: Život je nejvyšší sázka.
5: Co myslíš, radíme?
11: Jestli chceme dostat zpátky, co jsme prohráli, nemáme jinou možnost, bratře. Hrajeme o život, bábo.
16: Zatřes pohárem.
5: Co pak nám padlo?
11: 3.
16: A mě rovnou 6. Od této chvíle urození pánové patříte mně. Máte rok a den na vykoupení. Teď vás odvedou do vězení a když vás do roka a do dne nikdo nevyplatí, zhoupnete se na šibenici.
13: Potom oba lehkovážné prince odvedli v poutech z pokoutní hospody rovnou do žaláře.
5: Pán Bůh s nimi. Sklízejí jen, co sami zaseli.
13: A zatím v dálce doma je zoufale vyhlíží král čím dál sklislejší a malomyslnější. Jeho jménem den co den tucet jezdců projíždí celou zemí, vyptává se, vyzvídá, hledá stopy po zmizelých synech.
4: Všichni zvědové se vracejí s prázdnou. Po princích nikde ani stopa. A král už pozbývá vší naděje.
6: Můj pane, odpusť, že tě ruším v myšlenkách.
15: Co pak chceš, Hanuši?
6: Bolí mě u srdce, když tě vidím.
15: A mne 100krát víc, když pomyslím na 2 ze svých synů.
6: Na nejmladšího si nepomyslel.
15: Co pak bych mohl poslat neskušeného chlapce do světa, kde jeho starší, zkušenější bratři zmizeli bez stopy.
6: Zkušenost je vzácná věc, pane. Ale ještě mocnější je čisté srdce.
8: Co mi radíš?
6: Vyslechni nejmladšího syna.
8: Hinku, zbyl jsi mi už jen ty jediný. Proto se bojím o tebe víc, než o své choré oči.
12: Ale co je s tvými syny a mými bratry? Mám o ně stejný strach jako o tvé oči. Nevydržím sedět s rukama v klíně. Dovol mi jít do světa pro živou vodu a pro své bratry.
8: Jestli zahynuli, je to marná cesta.
12: Ale jestli jsou naživu, musím je zachránit. Dovol mi to.
8: Samotného tě nepustím.
12: Chtěl bych jet s jediným průvodcem.
8: Myslíš na Hanuše?
12: Na koho jiného?
3: Brzy poté vyjeli z brány králova sídla dva prostí muži na šedavých koních. A sotva kdo si jich povšiml?
4: Kdo pak by se taky ohlížel za dvěma nenápadnými jezdci, chudými zemánky či překupníky, co vandrují sem a tam po jarmarcích?
3: Nikdo je nevyprovázel slavnostní řečí. Nebylo slyšet bubny ani troubení.
4: Cestou nikomu nestáli za ohlédnutí. A když na večer usedli k odpočinku, připojil se k ním leda houf žebravých ptáčků pro pár drobečků, které zbyly ze skromné večeře.
3: Míjeli vznešená sídla, toulali se po rincích měst a po jarmarcích.
4: Až jednou k večeru je cesta zavedla k pokoutní hospodě, kde úlisná stařena lákala lehkomyslné poutníky ke hře v kostky.
12: Paní, smíme si k tobě přisednout?
16: Co pak tě za mnou vede, princi Hinku? Nevíš, kde hledat živou vodu?
12: Odkud víš, kdo jsem a co hledám?
16: Nejsem ochotná rozdávat jen tak své rozumy.
12: A nikdy by to nebylo zadarmo?
16: Jestli chceš ode mne slyšet o živé vodě, musíš si se mnou zahrát v kostky.
12: Jakou mi určíš sázku?
16: Všechno, co máš.
12: Můj měšec? Koně? Výzbroj?
16: A nakonec tvůj život.
12: Co tomu říkáš, Hanuši?
8: Taková sázka je na pováženou, princi.
16: Jenže jinak se jak živ nedovíte, kudy vede cesta k živé vodě.
12: Těžké rozhodování.
8: Jestli prohraješ svůj život, nepomůžeš otci ani bratrům.
12: Máš pravdu. Pojedeme dál.
15: Popožeň koně, princi. Co nevidět, zavřou bránu a my se nedostaneme do města.
12: Můj sivák se vzpíná, jako by mu něco nahánělo strach.
15: Podívám se, co ho poplašilo. Proboha, dole v příkopu.
12: Mrtvý člověk.
15: Už jen smutné pozůstatky, které z něho zbyly po hodech dravé zvěře.
12: Hej, strážný.
15: Co chceš, pane?
12: Kdo to leží tam dole?
15: Tělo oběšence.
12: Za co ho stihl tak hrozný ortel?
15: Prohrál v kostkách celý svůj majetek a nakonec i život. Nesplatil své dluhy a tak ho pověsili.
12: Ale proč neuložili jeho tělo do hrobu?
15: U nás je takový zákon, pane. Když se příbuzní a přátelé nepostarají o vyrovnání dluhů, kat pohodí mrtvého na pospas zdravcům.
12: Jaký dluh zůstal potom nešťastníkovi?
15: 50 zlatých.
12: Hanuši, shledáme tolik peněz po kapsách?
6: Proč se ptáš?
12: Tělo toho nebožáka mi nedá spát.
6: Když ho vyplatíš, možná, že nám nezbude ani na večeři.
12: Ale třeba zítra vykročíme na šťastnou cestu.
3: Princ dal, co měl, na zaplacení dluhu a spolu s Hanušem pohřbili neboštíka.
4: Na zítří se pachtili zas dál holou plání, nekonečnými lesy, soutězkami mezi skalisky.
3: Zemdlení, utrmácení, bez naděje na nocleh pod střechou.
4: Sluha hledá bezpečný útulek a princ se rozhlíží, zdali by někde kolem nenašel aspoň pár pláňat na večeři.
3: Jenže v tu chvíli do koruny stromu se právě snáší velký šedý pták.
4: Princ bere šíp, napíná luk, dlouho pozorně míří.
17: Nestřílej, odhoď luk!
5: Hanuši, on mluví lidskou řečí.
17: Ušetři mě, nebudeš litovat, princi Hinku.
5: Ty víš, kdo jsem?
17: Znám i cíl tvé cesty.
5: Tak mi pověz.
17: Nevyzvídej. Prozradím ti, co bude třeba, až nastane pravá chvíle. Přiletěl jsem ti na pomoc. Tvůj sluha tu bude na tebe čekat. Dál tě ponesu já na svých křídlech. Zavři oči.
5: Nebojím se závrati.
17: A pevně se drž!
3: V okamžiku se vznesli do výše.
4: Předhánějí vítr.
3: Stoupají nad oblaky.
4: Vida, princ Hinek nakonec přece jen oči přivírá. Ne kvůli závrati, ale před oslnivou sluneční září.
3: Není to slunce, ale nádherný palác, celý z ryzího stříbra.
4: Tajemný šedý pták zamířil k jeho věžím a už se zvolna s princem snáší do nádvoří.
17: Dovnitř do paláce půjdeš sám. Pospěš si, každá chvilka má cenu zlata.
5: Ale vždyť ve dveřích hlídá drak. Nedovolí mi přistoupit práh.
17: Té nestvůry se neboj. Zatím tvrdě spí a nevzbudí se dřív než za hodinu. Do té doby musíš být zpátky.
5: Co mám udělat?
17: Půjdeš bez ohlížení, až vstoupíš do velkého sálu. Uprostřed spatříš kašnu, ze které prýští živá voda. Nabereš si ji do téhle lahvičky. Na konci sálu uvidíš zavřené dveře. K těm se však nepřibližuj.
5: Proč?
17: Nevyptávej se a poslechni, co ti radím.
5: Co se skrývá za těmi dveřmi?
17: Nevyzvídej a jdi už, ať si co nejdřív zpátky. Budu na tebe čekat venku před palácem.
3: Princ vykročil ke dveřím. Nad hřbetem draka se mu zatajil dech. Ale ta obluda se ani nepohne. Spí. Jako zabitá. Princ podle rady kouzelného ptáka bez ohlížení spěchá dál, až stane oslněn nepopsatelnou krásou sálu s kašnou, ve které se třpití zázračný pramen.
4: Díky bohu jsme u cíle. Teď už jen zbývá nabrat životadárnou vodu a dát s bohem tajuplnému zámku.
3: Je nádherný, ale z každého kouta dýchá tíseň a všeru číhá hrozba.
4: Co to jen prince napadlo? Proč míří k zakázaným dveřím? Co ho tam vábí, ať se vrátí?
3: Už je otevřel. Uvnitř je přítmí, postel s nebesy. Snad nám prozradí denní světlo víc, jen co princ rozhrne závěsy na oknech.
4: Ale princ přece nemohl mít tušení, co uvidí za dveřmi zakázané komnaty.
3: Na lůžku dřímá líbezná dívka. Princi se z té krásy zatočila hlava.
4: Ale pranic mu ta závrať nebrání, aby přistoupil k spící krásce. Jen si pane troufá. Uklání se, jistě jí skládá poklony, teď poklekl, ale marně čeká jediné slovo.
3: Pana leží dál bez hnutí a zdá se, jakoby i bez života.
4: Za to princ je docela očarován. Což by jinak sebral odvahu vzít dívku do náručí a horoucně jí líbat. Co to bylo?
3: Výstražný hlas kouzelného ptáka. Princ nedbá na jeho varování, on ještě otálí. Třeba, že zbývá už jen chvilka.
4: Ještě jednou se k té paně naklání, bere si od ní stříbrný pás, aby na něj zavěsil svůj meč. A její roucho potom spíná svým vlastním rytířským opaskem.
18: Utíkej, princi, neotálej.
4: Pozdě. Ze všech koutů mu zabraňují v cestě hadi a ropuchy.
3: Ty stačí přišlápnout. Hroznější past jej čeká u dveří. Spící drak se probudil z dřímoty a s tlamy se mu valí plameny.
4: Princ však už tasil meč a jedním vzmachem hlava nestvůry klesá rozpolcená.
3: A on je několika kroky u svého průvodce, který jej měří vyčítavým okem.
4: Však je co vyčítat.
19: Proč si mě neposlechl?
20: Neodolal jsem čarovnému vábení.
19: Mohl si přijít o život. Zapomněl jsi, že si bereš na svědomí i starého otce?
20: Ne. Nezapomněl. Ale navzdory tomu, namísto kajícné lítosti, je mé srdce plné velkého štěstí.
19: Šetři slovy a pevně se mě drž. Nesmíme tu zůstat už ani chvíli, jinak oba zahynem. Naše společná cesta, co nevidět, skončí.
20: Ale ty jsi mi slíbil, že se v pravý čas dovím, kdo jsi. Komu vděčím za pomoc, která se nedá zaplatit zlatem ani drahokami?
19: Jsem duch toho nešťastníka, jehož tělo si vykoupil a dopřál mu důstojný odpočinek. Já se ti jenom odvděčil za nezištnou pomoc. Ale než si dáme s Bohem, vyslechni mou radu. Nekupuj cestou domů maso určené pro šibenici. Mohlo by tě to stát život.
3: Po rozloučení s kouzelným ptákem se princ vydal doprovázen sluhou na zpáteční cestu. Jeli bez překážek. Až je nedaleko bran jednoho města, zastavil ponurý průvod.
4: Dva mladíci v poutech, za nimi muž s hlavou v kápi a houf ozbrojenců. Kam pak asi jdou?
3: Kam jinam než k šibenici?
20: Hanuši, podívej se. Moji bratři. Musím je zachránit.
21: Chceš nakoupit maso určené pro šibenici?
20: Hej vy, stůjte.
21: Princi, dobře si to rozmaš.
22: Ustup nám z cesty, pane.
20: Rozmažte jim pouta. Splatím, co jsou dlužní.
21: To je přece náš bratr.
20: Kde se tu vzal? Náhodou. Vracím se domů s živou vodou.
21: Cože?
20: Ty, že jsi našel pramen živé vody. Podívejte.
21: V téhle staré zašlé lahvičce žije živá voda.
20: A kde pak jsi ji nabral? To vám povím až doma.

0: Dál pak jedou všichni pohromadě, dalo by se říct, v nejlepší pohodě.
1: Důvěřivý Hynek nedbá varování sluhy, že jeho dva starší bratři v jednom kuse domlouvají se za jeho zády.
0: Bohun ho hlídá na každém kroku a Radim Opřekov zatím hledá nádobu s živou vodou. Už ji našel.
1: Ale co to podstrčil Hynkovi do tlumoku?
0: Lahvičku. Na pohled stejnou, ale plnou jedu.
1: Ach, ti ničemníci. Pěkná odplata.
0: Je pozdě lamentovat.
1: Proč jen neposlechl, co mu radil čarodějný pták?
0: Královi synové jsou zase šťastně doma. Provází je sláva. Jásající davy. Starý král omládl jako zázrakem.
1: Není divu, vždyť se mu s oplakanými syny vrací naděje, že snad jeho oči zase prohlédnou a on bude vidět jako před lety.
2: Vítám vás, moji nejmilejší. Připadá mi, jako by navzdory mé slepotě vysvítlo slunce. Povězte mi, jak jste pochodili, s jakou se vracíte.
3: Otče, přinesl jsem ti živou vodu.
2: Hynku, pojď mě obejmout.
3: Dovol mi, abych ošetřil tvé oči, tatínku.
4: Zadržte ho! Nesmí ani o krůček blíž ke králi! Stráže, spoutejte mu ruce!
2: Co to má znamenat, probůh?
3: Hynek usiluje o tvůj život.
4: Bratři, tohle je váš vděk?
2: Co se to děje? Proč ho odvádějí?
3: Aby nemohl ohrozit tvůj život.
2: Proč by to dělal?
3: Zachránili jsme ho před šibenicí. A když jsme se vrátili s živou vodou, on ze strachu, abys ho netrestal, chtěl ti podstrčit místo léku jed.
4: To není pravda, otče. Živou vodu jsem ti přinesl já.
3: Hned se přesvědčíme, jak je živá. Pokropím vodou z Hynkovy lahvičky psa.
5: Zcepeněl. Otrávený.
2: Ale kde je pak zázračná živá voda?
3: Opatrujeme ji v téhle lahvici.
2: Je stejná jako ta jedová.
5: Jenže v téhle je zázračný elixír na tvé staré oči. Stačí jediná kapka a mrtvý pes ožije. A teď pokropím tvoje oči.

0: jásající zástup. V jeho popředí však blažený král vidí jen dva ze svých synů.
1: Protože uvěřil hanebné žalobě, nechá zaživa prince Hinka zazdít do nejhorší kopky v Černé věži.
0: Takže místo spravedlivé odměny stihl nejmladšího z bratrů krutý trest.
1: Tak už to žel Bohu na tom světě chodí. Ničema slibuje, zatímco poctivec, aby se krčil v koutku rád, že je rád.
2: S Bohem, princi Hinku.
3: Hanuši, jaký pak já jsem princ, nebožák odsouzený k hrozné smrti. A ani nevím proč.
2: Měl si poslechnout moudré varování a nevykupovat maso oči denice.
3: Ani teď bych nedokázal odepřít pomoc vlastním bratrům.
2: Jenže oni tě na místo díků nechají zazdít v útrobách téhle věže. Zbude ti jen malý otvor na venkovní zdi. Tam lidská ruka nedosáhne.
3: Hanuši, prosím tě jenom o jedinou službu.
2: Udělám, co budeš chtít.
3: Zapal posetmění nad mým žalářem pochodeň.
0: Věrný sluha dostal svému slibu. V noci na věži nad Hinkovou kopkou vzplál oslnivý plamen.
1: A jen chvíli poté se v přítmí objevila silueta velkých, šedavých ptačích křídel.
4: Proč jsi mě přivolal, princi?
3: Prosím tě o pomoc.
4: Proč jsi mě neposlechl?
3: Neznat se k svým bratrům, které vedou naši benici. Ani teď bych nejednal jinak.
4: Jsi bláhový, ale i laskavější než všichni, které znám, proto ti pomohu. Každou noc přilétnu sem k tvému oknu a přinesu ti jídlo i vodu, aby si nezahynul hladem ani žízní.
0: Dál plynou dny a nekonečné týdny. Princ Hinek strádá v hladomorně. A zatím, daleko od jeho Černé věže, v tajuplném zámku z ryzího stříbra,
1: kde Hinek srazil hlavu strašné stvůře a spící princeznu tak osvobodil,
0: panuje sláva bez hranic a radost bez konce.
1: Líbezné princezně se za nedlouhý čas narodil chlapec, krásný jako květ.
0: Za pár týdnů vyrostl v junáka.
1: A jak už mládí nenechá nic na pokoji, objevil chlapec ve skřínce své matky podivuhodný rytířský pás.
5: Maminko, jak se mezi tvé náhrdelníky a brože dostal tenhle opasek?
6: Vem si ho, jestli se ti líbí.
5: Chtěl bych vědět, kde se tu vzal?
6: Nebuď zvědavý.
5: Kdo ti ho daroval? Komu patřil?
6: Je to rytířský pás tvého otce.
5: Kdo je můj otec? Nic o něm nevím. Kde žije? Proč tu není s námi?
6: Přišel jsem pro živou vodu a musel se s ní co nejdřív vrátit ke slepému otci. To on zabil draka a osvobodil mé království. Zmizel však dřív, než jsme se stačili vzbudit ze zakletí spánku.
5: Ty jsi ho nikdy nehledala?
6: Nesměla jsem. Teprve teď, když si to přání vyslovil ty, dám po něm pátrat, jestli je to tvá vůle.
5: Prosím tě, udělej to hned, bez odkladu.
6: Napíšu starému králi, aby k nám ze svých synů poslal toho, který si na mém sídle nabral živou vodu. Můj posel ho pak doprovodí do mého zámku.
0: Král podal svým synům dopis.
1: Na půl pozvání a na půl rozkaz.
7: Byl od první chvíle rozhodnutý, že princezně vyhoví.
1: Jenomže ti dva jeho synové okolkovali. Kluscí jako hadi, jak je tísnilo špatné svědomí.
7: Nakonec králi došla trpělivost, poručil jim sedlat koně a vyjeli ve stopách princezny na posla. Když je k ní dovedl, složili poklonu, vyřídili otce po poselství a zeptali se, k čemu jsou pozváni.
1: Když promluvila princezna, opojil je kouzelný její hlas, ale za chvilku začalo být ousko.
7: Její otázky svištěly kolem uší jako šípy do terčelu čištníka. Kdo prý je tenkrát přivedl do zámku?
1: Kdo hlídal u zámeckých dveří?
7: A ti zavedou k prameni živé vody.
1: A nakonec? Který pak z nich vytratil na Dlaždicích svůj rytířský pás?
6: Princi Bohune, je to tvůj opasek?
8: Ten by byl dobrý ledatek pro mého štolbu.
6: Tak jistě patří Radimovi.
4: Jak tě to jen mohlo napadnout, princezno? Já a takový obyčejný kousek vhodný leda snad pro podkoního.
6: Lháři!
4: Co to povídáš?
6: Hanební lháři a podvodníci. Vy jste tu jak živi nebyli. Kdo ví, jak jste se dostali k živé vodě? V mém zámku pro vás není místo. Odveďte je do žaláře.
2: Pane králi, před chvílí se tu objevil neznámý posel, dal mi pro vás list a hned zase odcválal.
9: Ukaž, Hanuši. Proboha.
2: Špatná zpráva.
9: Nejde mi do hlavy. Píše mi zase ta princezna. Poslouchej. Pošli do mého zámku čestného syna a nepadouchy a lháře, kteří patří do Hladomorny. To nemůže být pravda.
2: Můj pane, princezna by nemluvila do větru.
9: Ale víš, co to znamená pro mne? Že jsem se nechal ničemně obelhat a svého dobrého syna poslal na smrt?
2: Nezoufej, králi. Hynek, dost,

0: A přece dech se mu zatajil ještě víc, než tenkrát poprvé, když v dálce na obzoru uviděl palác z ryzího stříbra.
1: Teď mu se vší pompou otvírají bránu.
2: Maminko, do nádvoří přicválal podivný jezdec.
3: Co pak ti na něm připadá divné?
2: Vypadá jako žebravý chudák. A jeho šedý koník, co nevidět, padne únavou. Poručím, aby ho vykázali z paláce.
3: Měl bys ho raději slavnostně přivítat.
2: Kdo je to?
3: Chci se ho zeptat. Ale mluv s ním se vší úctou.
2: Kdo jsi, pane? Proč jsi k nám přijel?
0: Protože si to přála paní tohoto zámku.
3: Vítám tě, vzácný hoste. Jak pak se ti líbí v mém zámku?
0: Víc než poprvé.
3: Proč? Všechno je tu jako dřív.
0: Není. Tenkrát jsem tě našel v hlubokém spánku a nemohl ti pohlédnout do očí. Zakrývala mi je tvá zavřená víčka.
3: Kdyby tenkrát moje oči byly otevřené, nebyl by ses možná opovážil vzít mě do náručí.
0: Ty mi to máš za zlé.
3: Co když ti teď za to uložím pokutu? Čím se vyplatíš?
0: Vrátím ti tvůj dívčí stříbrný pás.
3: Ale ten tvůj, který si tu kdysi nechal, už ode mě nedostaneš. Podívej se, komu jsem ho připěla a jak mu sluší.
0: Kdo je to?
3: Náš syn.
0: Připadám si jako ve snu.
3: Život a sen jsou jako bratr a sestra.
4: Už naše rozprávka spěje ke svému konci. Vrací se radost.
1: A je stokrát větší.
4: Po černém zármutku se nebe jasní.
1: A je plné hvězd.
4: I láska, věčný pramen živé vody, zurčí a jásá.
1: Trilkuje a zpívá tu nejkrásnější ze všech pohádek.

je to kruh souznění. Je to splynutí dvou různých částí vtělení. Je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění. Je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průseč

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Milujete verneovky? Tak teď rozhodně nikam neodcházejte. Zavítejte s námi do mořských hlubin. Čeká nás napínavá plavba obrněné fregaty Abraham Lincoln, která se bude snažit vypátrat a zničit záhadného mořského netvora. Je to opravdu netvor nebo něco úplně jiného? To se dozvíme ze slavného příběhu Žila Verna, 20 000 mil pod mořem, který pro rozhlas připravil Ondřej Neff. Režie v roce 1995 Jiří Horčička. Účinkují František Němec, Ivan Řezáč, Pavel Rimský, Radoslav Brzobohatý, Ilja Racek a další. Ostatní díly z této pětidílné rozhlasové hry najdete na webu radiojunior.cz.

0: 5. listopadu 1867 ponorka Nautilus pod velením kapitána Nema vzala na svoji palubu po srážce s americkou válečnou fregatou tři muže. Byl to profesor pařížského přírodovědeckého muzea Pierre Aronnax a jeho sluha Conseil, jakož i věhlasný kanadský harpunář Ned Land. Některé příběhy podmorského putování trosečníků a jejich záhadného hostitele popsal francouzský spisovatel Jules Verne v románu 20 000 mil pod mořem podle dochovaných zápisků profesora Aronnaxe. Zápisky však neobsahovaly plnou pravdu. Není v nich například slova o tom, že kapitán Nemo měl mocného nepřítele. Byl jim geniální zloduch hrabě D'Artigas, který za pomoci inženýra Serke se chystal Nema a jeho Nautilus zničit. Jeho fregata Dominator vlákala ponorku Nautilus do pasti a dělovými salvami se pokoušela ji poslat ke dnu.
1: Dělostřelci na palubě Dominátoru nás zaměřili, kapitáne Nemo. Jestli se neponoříme, je po nás meta.
2: Nemůžeme se ponořit, profesore Aronnaxi. Hloubková kormidla vypověděla službu.
1: Mistře Lende?
3: Chceš si, Conseil?
1: Jak dlouho jste pracoval jako harpunář?
3: 20 let, Conseil.
1: Dnes poprvé jste poznal, jak je asi velrybě, když na ní pálíte svým harpunovým tělem.
4: To bylo už docela blízko.
2: Buďme vděční za tento výstřel.
4: Jak to myslíte, kapitáne?
2: Jak to říkám, profesore Aronnaxi. Otřes uvolnil hloubkové kormidlo. Všichni do podpalubí, jdeme pod vodu.
5: Naštěstí z vlastní vůle.
1: Rychle, Nedelende, pospěšte si.
3: Mám nepříjemný pocit, že prchám. Ale věřím, že se karta obrátí. Na pocity lovené velryby si já zvykat nehodlám.

0: proklete serke, kde se ti chlapi učili střílet? Pokud se to nezačali učit až teď.
1: Na loď plující pod černou vlajkou těžko najmeme prvotřídní mužstvo, hrabě Dartigasy. A navíc, Nautilus tvoří jen malý cíl.
0: Vidíte to taky, serke? Kapitán Nemo a jeho cháska běží do podpaluví. K čertu! Ponorka sestupuje pod hladinu. Stačila poslední salva a sestoupila by tam navždy.
1: Ještě máme jednu možnost, hrabě Dartigasy, pokud si budete přát.
0: Ne, serke. Není třeba vyložit v první hře všechny trumfy na stůl.
1: Kapitán Nemo nám však unikne.
0: Nedaleko. Nezapomínejte, že cestu na otevřené moře mu blokují válečné lodě britského a amerického námořnictva. Musí se dostat Gibraltarskou úžinou do Středozemního moře.
1: A tam bude jak liška v noře bez východu.
0: Nakonec ho dostaneme. A pak moře bude patřit jenom nám.
2: Bylo to poprvé, kdy kapitán Nemo ztratil nad svými soupeři technickou převahu. Již déle než rok pronásledovala spojená loďstva velmocí světa podmořský fantom. Nebyla už tak bezmocná jako na začátku, kdy profesor Aronnax a jeho druzi nastoupili v New Yorku na palubu fregaty Abraham Lincoln. Citlivá naslouchací zařízení odhalila přítomnost ponorky i ve velkých hloubkách a hlubinné miny vybuchující v blízkosti ji mohly rozbít na kusy. Kapitánu Nemovi zbývalo už jen to poslední. O čem by před rokem nepředpokládal, že může nastat. Jeho nadějí byl útěk.
3: Hlubinná mina. Nedaleko od nás.
4: Ano. Situace je vážná, profesore Aronnax.
3: Nepochybuji o tom, kapitáne Nemo.
4: Angličané a Američané nám odřízli cestu do Atlantiku. Štvou nás jako zvěř. Zatím jsem se jim jen vyhýbal. Může se ale stát...
3: Nenechte se strhnout k nepředloženostem nebo ke zločinu, kapitáne Nemo. Mohli bychom z nich udělat spojence, kdyby se dozvěděli, co je hrabě Dartigas zač a jaké jsou jeho záměry.
4: Nebudeme mít příležitost na vysvětlování. Věci zašly příliš daleko. Lovec se nevyptává lišky, jaké jsou její názory na psovoda. Při prvním spacení střílí.
3: Nevidím situaci tak zoufalou.
4: Váš optimismus mě těší, avšak neuklidňuje. Středozemní moře je pro mě příliš malé. Všiml jste si hluku motoru Nautilu?
3: Ovšem. Zdá se mi...
4: Není to zdání, profesore. Jsou skutečně v nepořádku. Potřebujeme se dostat na základnu.
3: Jakže? Nautilus má svoji základnu?
4: Jak jste o tom mohl pochybovat?
3: Vyprávěl jste mi, že jste ponorku Nautilus sestavil na opuštěném ostrově a pak všechny dílny zapálil. Nejraději bych ostrov vyhodil do povětří, tak jste to řekl doslova.
4: To je pravda, profesore. Časem jsem ovšem zjistil, že nezbytně potřebují pevný přístav. Objevil jsem místo, kde jsem v bezpečí proti jakémukoliv útoku.
3: Tam směřujeme, předpokládám.
4: Nemáme jiného zbytí. Motory potřebují opravu, a hloubkové kormidlo také.
3: Ponořili jsme se.
4: Ano, ale nedosáhneme dostatečné hloubky. Kdybychom o něco vystoupili a pohlédli ven periskopem, spatřili bychom fregatu Dominátor na obzoru. Při troše štěstí bychom mohli zahlédnout i tvář našeho přítele Dartigase.
3: Za velké štěstí bych to nepovažoval.
5: Nerad ruším. Pověřil jste mě však hlídku.
4: Neomlouvejte se, mistře Lende, a mluvte. Vidím na vás, že se stalo něco vážného.
5: Domnívám se, že vstupujeme do Sargasového moře.
4: Jakže? Vždyť Sargasové moře leží v Atlantiku.
3: Sargasové moře? Vždyť to je přece součást námořnických legend.
4: Nemáte pravdu, profesore Aronnaxi. Jméno Sargasové moře pochází od španělského slova Sargasso, co znamená chaluha. Jde o zvláštní druh vodních rostlin, které vytvářejí nesmírné pole. Věnoval jsem hodně času výzkumům a zjistil jsem, že Sargasové moře pokrývá prostor, kde je zatopena Atlantida.
6: Atlantidu jsme společně navštívili.
4: Ano. Předpokládám, že výbuch podmořského vulkánu mohl přimět Sargasové moře, nebo aspoň jeho část, k pohybu. Podle chaluch se mohlo dostat i do moře Středozemního.
5: To se zřejmě stalo. Slyšíte, motory se zastavily.
7: Stojíme.
4: Je to tak, příteli Conseil? Zřejmě jsme narazili na nepropustnou překážku.
7: Co uděláme, kapitáne?
4: Nezbývá nám, než vystoupit na hladinu.
1: Ale tam nás čeká náš přítel D'Artigas.
4: Naštěstí chaluhy jsou nestranné ve sporech mezi lidmi. Zastaví ponorku stejně snadno jako povrchové plavidlo. Vynoříme se.

0: Učenec Mori, autor fyzikálního zeměpisu světa, vysvětluje vznik Sargasového moře takto. Dáme-li do nádoby úlomky korku nebo jakákoliv jiná plovoucí tělíska a uvedeme-li vodu v nádobě do rotačního pohybu, schromáždí se tělíska uprostřed hladiny, to jest v místech nejmenšího pohybu. V případě, který nás zajímá, je nádobou Atlantik, golfský proud je rotační pohyb a Sargasové moře je střed, v němž se plovoucí tělíska schromažďují. Profesor Aronnax neměl důvod, proč s morem nesouhlasit. Nautilus vystoupil na hladinu a cestovatelům se otevřel podivuhodný pohled. Převládaly chaluhy hnědé barvy. V nich byly zaklesnuty četné trosky, zbytky lodních kýlů, trupů i rozbitého pažení. Kapitán Nemo a jeho druzi však neměli čas na vědecké výzkumy. Stalo se to, co Nemo předpokládal. Také Dominátor, jejich pronásledovatel, uvízl v živé pasti.
1: Proklatec! Jeho děla na nás míří!
2: Jenže nestřílejí! Co asi mají za lubem?
1: Že by jim došlo střelivo?
2: To sotva! V tak velké lodi musí být tolik střeliva, že by poslalo ke dnu všechny ostrovy britského království!
3: Jestli mě neklame zrak, nebo čočky mého dalekohledu, nemají nějakou vadu.
1: Co vidíte, kapitáne Nemo?
3: Pokoušej se o výsadek.
1: Nevidím žádné čluny. V Sargasovém moři by jim ostatně nebyly k valnému užitku.
3: Nebudete tomu věřit, profesore, ale ti muži k nám jdou pěšky. Mají na nohou plováky.
2: Teď už je vidím také. Přichází jich celá rojnice. 50, možná 100 mužů.
3: V rukou mají Winchesterovy opakovačky. Jejich palebná síla je nesmírná.
1: Proto dělá Dominátora mlčí. Hrabě D'Artigas vidí příležitost, jak se zmocnit Nautila neporušeného.
3: Zná mě dobře. Víš, že mu ponorku nikdy nevydám. Je sice zmrzačená, ale tolik síly má, aby vybuchla jako ta nejsilnější puma.
1: Máme prostředky k obraně.
3: Podmořské pušky jsou určeny k lovu mořských živočichů. Proti rotě pirátů mnoho nezmohou.
1: Nemůžeme se zase ponořit.
3: Chaluhy se pod námi zavřely. Zdá se, že lov je u konce.
2: Na hrotu své harpuny pošlu dopis na rozloučenou. Věřím, že jeden z těch ničemů si ho vezme k srdci.
1: Přicházejí stále blíž.
3: Znám víc svých těch mužů, až spatří bělmo oči, začnou střílet.
1: Tak co kdybychom oči zavřeli?
4: Ale koncehy!
1: My nepotřebujeme dětinské nápady. My potřebujeme pomoc nebe.
3: Možná, že nám bude tentokrát příznivé.
2: Tomu bych řekl změna postoje.
1: Spíš se mi zdá, že se na nás chmuří. Taková mračna jsem už dlouho neviděl.
3: I to může být důsledek běsnění podmořské sopky. Kdo ví, jak strašné síly uvolnila. Změnila mořský proud a to mohlo ovlivnit i proudy vzdušné. Slyšíte? První úder blesku!
2: Nevidím v tom velké štěstí. Mám zemřít v bouři nebo na slunci? Spíš mě zajímá déšť kulek.
3: Už je to tady!
1: Cože? Neslyším!
3: Strašný vítr! Krásně strašný vítr!
2: Loď se začíná kivácet jako velrybářský člun! Báječný pocit!
1: Loď se potácí jako velrybářský člun! Strašný pocit! Kapitáne! Kapitáne!
3: Vracejí se! Utíkají, co jim plováky stačí!
1: Neslyším vás! Zpropadený vítr! A ten blesk! To bylo blízko!
3: Utíkají! D'Artigasovi muži se na svých plovácích vracejí na Dominátora!
1: Pole chaluch se jim rozestupuje pod nohama! Kapitáne! Měl jste pravdu!
3: Nes slyším!
1: Nevadí! Zachránila nás sama nebesa!
0: Bouře rozehnala utržené pole Sargasového moře a uvolněný Nautilus se mohl zase spustit do hloubky, ve které byl v bezpečí před dělovou palbou Dartigasovy obrněné lodi. Bylo to ovšem jen dočasné bezpečí. Kapitán Nemo musel vést svoji loď stále vpřed. Měl před dominátorem náskok a mohl se jen modlit, aby motory vydržely a náskok udržely. Cesta zpět byla uzavřena. Kapitán Nemo nemohl riskovat, že dominátor je vybaven stejným typem hlubinných min jako britské a americké válečné lodě.

0: Myslím, že je ještě jedno řešení.
1: Rád bych ho slyšel, profesore.
0: Ponorku Nautilus zničit, vystoupit na pobřeží a začít znovu. Bez roušky tajemství. Nabízím vám pomoc pařížského přírodovědeckého muzea. Proč za podpory jeho vědecké autority nepostavit větší, rychlejší a ještě pohodlnější výzkumný podmořský člun?
1: A riskovat, že se ho zmocní nějaký další Dartigas a udělá z něho zbraň? Něco takového už přede mnou nikdy neříkejte, profesore. Nautilus je jedinečný a vždycky takový zůstane. Nikdy nepřipustím, aby... Promiňte, že jsem ztratil duševní rovnováhu.
0: Jste posedlý, kapitáne. Vám se líbí zůstat štvancem. A ta posedlost z vás udělá zločince.
1: Jak se odvažujete?
0: Promiňte, kapitáne Nemo. Nechtěl jsem vás urazit. Měl jsem na mysli řešení. Východisko.
1: Východisko nechte na mě, profesore.
0: Pro následovatele vás tlačí doslova do kouta. Jsme ve Středozemním moři. Blížíme se k Alexandrii.
1: To je mi velmi dobře známo.
0: Náš manévrovací prostor se zužuje. Když unikneme Dominátoru, dostaneme se na dostřel děl spojenecké flotily. Nakonec vám nezbyde, než se vzdát.
1: Nikdy.
0: A nebo zamířit své zbraně proti Angličanům, Američanům, Francouzům, Italům.
1: Kteří země dělají štvanou zvěř, jak říkáte.
0: Protože jste jim nedal šanci poznat pravdu. Vaše tvrdohlavost vás dotlačí ke zločinu, kapitáne.
1: Zašel jste příliš daleko, profesore. Prosím, odejděte.
0: Velmi rád.

0: Profesor Aronnax a jeho přátelé Conseil a Ned Land si přestali být jisti soudností veliteli Nautilu. Kruh pronásledovatelů se zužoval. Přesto se Nemo choval sebejistě jako člověk, který má vítězství v kapse. Šance na únik se však zmenšovala každou otočkou lodního šroubu. Připadalo jim, že Nemo chce proměnit ponorku v šelmu zahnanou do kouta. Dominátoru snad uniknou, co se však stane potom? Středozemním mořem postupuje spojenecká flotila. Neobrátí kapitán Nemo svoje zbraně proti nevinným? Taková představa je oprávněně děsila.
1: Přátelé, mám důvod, proč si myslet, že kapitán Nemo přišel o rozum. Jeho někdejší druh D'Artigas už černou vlajku námořního lupiče na dominátora vyvěsil. Kdy zavleje taková vlajka nad Nautilem?
2: Choval se divně už při vycházce do zátoky Vigo. Podmořská sopka zřejmě nevyvedla z rovnováhy jen chaluhy Sargasového moře. Otřásla i duševní rovnováhou kapitána Nema.
1: Pořád ještě věřím, že ví, co dělá. Jde mi to ale čím dál hůře. Nesmíme se stát spoluvinníky zločinu. Cítím za vás odpovědnost, přátelé.
2: Každý jsme tu sám za sebe.
1: Já tu nejsem pro sebe, ale pro pana profesora.
2: Dobře, profesore. Máte snad odpovědnost za Conseille, ale mě ze svého poručníkování vynechte.
1: Naprosto nehodlám omezovat vaši svobodu, mistře Lende.
2: Svobodu? O čem to mluvíte, profesore Aronnaxi? Jsme všichni tři vězňové podmořského žaláře.
1: Nezapomeňte, že Nemo nám nabídl, že můžeme kdykoliv Nautilus opustit.
2: To už je dlouho, co něco podobného opakoval. Teď už jistě změnil názor.
1: Možná, že přišel čas mu to připomenout.
3: Pan profesor má pravdu jako obvykle, ale myslím, že pan profesor má jindy pravdu větší než dnes.
1: Chceš jim říct, že se mýlím? Něco takového bych si nedovolil.
3: Jenom se domnívám, že by nebylo dobře kapitána Nema nechat...
2: Na holičkách.
3: Některá slova nesmí sluha použít v souvislosti se svým pánem. Děkuji vám, mistře Lende.
4: Pánové?
1: Kapitán Nemo.
5: Právě jsme hovořili o... Hovořili jsme.
4: Věřím, že brzy rozptýlím vaše pochybnosti. Potřebuji ale vaši pomoc. Všechny paže na lodi jsou zaměstnány a proto snad nebudete proti.
2: Přiložit ruce k dílu? S největší radostí, kapitáne! Co máme dělat, poroučejte!
4: Odeberte se do nákladního prostoru a chopte se kovových nádob s petrolejem. Ty pak vyneste na palubu a polejte petrolejem můstek. Nešetřete.
3: No konečně.
1: Z čeho se tak raduješ?
3: Kapitán odchází.
5: Rozkaz vykonáme, kapitáne.
4: Spoléhám na vás.
1: Tak pověz, Conseille. Co ti tak zvedlo náladu?
3: Zatím jsme měli pochybnosti o duševním zdraví kapitána Nema. Teď pochybnosti mít nemusíme. Máme jistotu, že zašílel. To je nad slunce jasnější.

0: Kapitánův podivný příkaz přece jen vykonali. Profesor Aronnax se nevzdával víry, že kapitán Nemo chystá důmyslný úskok, který nechce z nějakých důvodů prozradit. Nautilus se ocitl v očividně beznadějném postavení. Vynořil se na hladinu. Na jižním obzoru se nejasně rýsovaly obrysy egyptských břehů. Hrozivá masa obrněné lodi Dominator se tyčila na druhém obzoru. Děla Dominátoru mlčela. Hrabě D'Artigas si nemohl dovolit zahájit palbu v místech tak hustého lodního provozu. Bylo vidět, že nespěchá. Věřil, že kořist mu tentokrát nemůže uniknout. Stále se ještě nevzdával naděje, že se mu podaří zmocnit se Nautila neporušeného.
1: To by mě nenapadlo, že někdy budu vylévat petrolej na vlastní loď.
2: Začínám tušit, o co se pokoušíte, kapitáne.
3: Bylo by mi divné, kdybyste na to nepřišel.
2: Zapálíte petrolej, aby se D'Artigas domníval, že na lodi vypukl požár. Potom se ponoříte a necháte protivníka v domění, že to bylo navždy.
3: Potud máte naprostou pravdu, profesore.
2: Jenže, až budeme pod hladinou, co pak tu můžeme zůstat navždy?
3: To jistě ne.
2: Takže?
3: Možná, že trochu zkouším vaši důvěru, profesore Aronnaxi. Tuším, o čem jste prve hovořil se svými přáteli. Mluvili jste patrně o tom, zaplatí moje nabídka. Nuže opakuji, platí. Můžete opustit Nautilus, kdy je vám libo. V nouzovém člunu se snadno dopravíte k pobřeží. Moře je klidné.
2: Právě tak jako vy. Těžké rozhodnutí. Kdybych měl rozhodovat za sebe, neváhal bych. Své místo vidím zde, jenže mám odpovědnost za konce je.
1: Kapitáne Nemo, rozkaz jsme splnili. Ve skladu nezbývá už ani jedna nádoba.
2: Víte, proč chci zůstat s vámi, kapitáne?
3: Poslouchám vás.
2: Snad se mi podaří vás přesvědčit. Zlomit vaši tvrdošínost. Přestaňte se skrývat. Dejte svoji výzkumnou loď lidstvu.
3: Ještě si o tom promluvíme, profesore. Zůstanete tedy?
2: Nemohu jinak.
3: Dobrá. Tedy všichni dovnitř. Já půjdu poslední. Nyní zapálím oheň. Ještě se shledáme, D'Artigasi. Náš spor trvá na můj vkus už příliš dlouho. Když vidím Nautilus hořet, hoří mi také srdce, hrabě D'Artigasi.

0: hrabě Dartigasy. Hrabě Dartigasy.
1: Co se stalo, Serky?
0: Něco úžasného, něco skvělého, něco strašného. Nautilus hoří.
1: Co to říkáte, inženýre? Dejte sem dalekohled. Máte pravdu. Plameny. K nebi stoupá černý dým. Vidím bubliny u boku ponorky. Vypadá to, že se Nautilus potápí.
0: Když už jsme se ho nemohli zmocnit, a jde ke dnu i s kapitánem Nemem. Mohl spolu s námi vládnout mořím. Teď z něho bude potrava pro kraby.
1: Byl bych raději...
0: Kdyby se zachránil?
1: Co vás napadá? Raději bych jeho mrtvolu viděl na vlastní oči. Jako nevěřící Tomáš, který vložil prst do rány.
0: Co pak nevidíte plameny?
1: Ano, vidím. Není to ale nějaká Nemova lest? Nemůžeme ho podceňovat. Je vychytralý. Podezřele snadno se nechal zahnat do kouta.
0: Ví, že nemá kam utéct. Za námi je spojenecká flotila. I kdyby unikl nám, dostal by se do palby Angličanů.
1: Opravdu?
0: Hrabě, myslíte, že Nemo požár Nautila jenom předstírá?
1: Jsem si tím skoro jist. Nemo nepatří k mužům, kteří z neopatrnosti podpálí vlastní loď.
0: A už vůbec nepatří k mužům, kteří by se vzdali. Co mu jiného zbývá? Prosit Angličany o milost? Ani by nemohl. Zahájili by palbu, sotva by ho spatřili na hladině.
1: Mám nepříjemné tušení. Neobávám se nikoho na celém světě, ovšem před kapitánem Nemem mám respekt.
0: Vy mě děsíte, hrabě?
1: Na úděs je vždycky dost času. Možná, že v téhle hře na nás kapitán Nemo vytáhl eso. Jenže neví, že mám v ruce také eso. Trumfové.
0: Skvěle. Mohu se zeptat, jaké?
1: Jestli Nemo z téhle pasti unikne, vím, kam Nautilus směřuje. Ano, nemůže zamířit jinam, než na tajnou základnu.
0: Vy víte, kde se nalézá, hrabě Dartigasy?
1: Ovšem. Rád bych viděl, jak by se Nemo tvářil, kdyby se dozvěděl, že jeho tajemství znám. Už dlouho vím, kde jeho základna je. Tam také odpluje náš dominátor a počká na něho.

0: Nautilus s hořící palubou se zvolna nořil do vod Středozemního moře. Profesor Aronnax a jeho druzi hleděli plně očekávání na kapitána Nema. Jaké bude jeho další rozhodnutí? Kapitán jim pokynul, aby ho následovali. Společně došli k hlavnímu schodišti. V jeho polovině otevřel dveře do horního ochozu. Pochopili. Krátká spojka vedla do kormidelníkovy kabiny. V této části lodi nikdo z nich ještě nebyl. Kabina byla 180 cm široká a dlouhá. Uprostřed se otáčelo svisle postavené kolo, spojené s kormidlovými táhly. Čtyři okénka s čočkovitými skly ve stěnách kabiny dovolovala výhled všemi směry. Moře bylo osvětleno reflektorem, který zářil za kabinou na druhém konci paluby. U kormidelního kola stál vysoký, ramenatý muž. Neotočil se, když kapitán s doprovodem vešel, upíral bystré oči vpřed. Zdálo se, že Nautilus se řítí plnou rychlostí přímo proti podmořskému skalnímu valu.
1: Jste neklidný? Upokojte se. Jsme už blízko, profesore Aronnaxi.
2: Nepochybuji, kapitáne Nemo. Kladu si však otázku, blízko čeho? Zatím se zdá, že jsme blízko smrti.
1: Projevil jste mi důvěru. Zachovejte si ji. Leďte pozorně před sebe.
2: Vidím strmou podmorskou stěnu. Chcete mi tvrdit, že to je vaše bezpečná základna?
3: A přece, pane profesore, vidíte, v podmorské stěně je jeskyně. Obrovská. Dost velká, abychom do ní s ponorkou vpluli.
4: Jeskyně. Řekl bych past. Dost na tom, že musíme plout pod vodou. Teď budeme plout dokonce pod zemí. Příliš velké sousto pro obyčejného harpunáře.
2: To je ta základna, o které jste mluvil, kapitáne? Podmořská jeskyně?
1: Zasvěcuji vás do tajemství, které kromě mého kormidelníka znám už jenom já. To, co se před námi otevřelo, není moje tajná základna, profesore Aronnaxi. Není to v pravém smyslu ani jeskyně mistře Lende. Je to tunel.
4: Jakže? Tunel? A kam vede ten váš tunel? A kdo ho vybudoval?
1: Neprorazili ho lidské ruce. Trvalo to možná miliony let. Arabský tunel vede pod Suezskou šíjí a propujeme jim až do Rudého moře. Mezi našimi pronásledovateli a námi zůstanou desítky kilometrů pevné půdy. Ale soustřeďme se. Vplouváme dovnitř. Je sice velký, ale místa v něm není na zbyt. Nyní zmenšíme rychlost.
2: Kapitáne, je to bezpečné?
1: Již jsem tudy jednou proplul, ovšem opačně. Z Rudého moře do Středozemního. Nalezl jsem ho víceméně náhodou. Třeba, že mnoho badatelů tušilo, že nějaký průchod mezi oběma moři musí být.
4: Jsou zde nějaké mořské proudy? Mohli by nám zamotat hlavu.
1: Správná otázka zkušeného námořníka. Jsou. A dosti značné, mistře Lende.
4: Ty by nám mohli způsobit nesnáze.
1: Proto jsem vás pozval do kormidelnické kabiny. Musíme střežit bočními okny vzdálenost od stěn tunelu. Profesore, vy se postavte k levému oknu. Vy, mistře Lende, budete hlídat pravý bok. Konsej uvidí zadním oknem na zadní část paluby ponorky a na strop. Připraveni?
2: Ano. Připravením na místě.
1: Mimochodem, profesore.
2: Poslouchám, kapitáne.
1: Děkuji vám za důvěru. Věřím, že ji nesklamu. Nuže před!
2: Vzdálenost 3 metry. Přiblížit se!
5: Pozor! Nebezpečně stoupáme!
4: Skalní výstupek! Více vlevo! Více vlevo!
2: Netolik! Pozor!
1: Zvolna, zvolna!
2: Co se postalo? Zhasl svět? Co se stalo s reflektorem?
1: Zachovejte klid. Bezvýznamná porucha. Zmírním chod motoru. Obávám se, že světlo zhaslo následkem ohně. Plameny na palubě nejspíš porušily přívod energie k reflektorům. Jiné světelné zdroje nemáme.
4: Cesta po tmě pod mořským tunelem. Já věděl, že lov na Vorvaně je zábava pro stařečky na penzi ve srovnání s...
1: Vaše postřehy jsou důvtipné, mistře Lende, ale v tuto chvíli nevhodné.
2: Narazili jsme!
1: Kormidelníku, lehce vpravo!
2: Myslím, že jsme narazili na straně mistra Lenda.
4: Ne, bylo to na vaší straně, profesore.
2: Nemýlíte se. Smělo to, jako kdyby.
4: Než se dohodneme, půjdeme ke dnu. Naštěstí nejsme ode dna daleko. Pokud to mohu nazývat štěstím.
1: Kormidelník, ustupte. Osobně převezmu řízení. Je to velmi obtížné. Táhla kormidel jsou zřejmě skřivena. Ani chod lodního šroubu není normální.
2: Myslíte, že kormidlo funguje?
1: Nedovedu posoudit, jaká je odchylka od normálu. V každém případě musím být opatrný.
4: Řekl bych, že odchylka je dosti značná.
3: Slyším nějaký sykot.
4: Možná, že už máme prorazený bok.
1: Myslel jsem, že máte pevnější nervy, Nede Lende.
4: Ve velrybářském člunu byste z nich mohl uplést kotevní lano, ale tady...
2: Jakkoliv je to nemožné, zdá se mi, že tma je stále hustší.
1: Nebudu vám zasírat pravdu.
2: Něco jste začal, kapitáne. Dopovězte.
1: Chtěl jsem říci, že ještě jeden náraz a jsme ztraceni.
3: Kapitáne! Kapitáne Nemo, zdá se mi...
2: Já to také vidím. Tma řídne. Hip, hip, hurá!
4: Propluli jsme tunelem, o tom není pochyb.
1: Ještě nemáme vyhráno. Kormidlo se téměř nedá ovládat.
4: Pozor, kapitáne, přibližujeme se ke stěně tunelu. Vidím to docela jasně.
1: I já to vidím, mistře Lende. Nemohu tomu zabránit. S kormidelním kolem se skoro nedá pohnout.
3: Pane profesore, vidíte to?
2: Jiskří se mi přetočím. Já mám halucinaci.
3: Ne!
2: Vidím jasné světlo.
3: Ne, teď už se o tom nedá pochybovat. To je skutečné světlo. Už vidím skalní stěny docela jasně. A vpředu ta záře.
1: Sluneční svit. Propluli jsme. Nautilus je zachráněn. Ovšem, za jakou cenu?

Cena byla velká. Ponorka Nautilus se dostala z dosahu dělových hlavní a hlubinných min Dominátoru i spojenecké flotily. Žádná další flotila pronásledovatelů ji nečekala v Rudém moři. Oheň však porušil její elektrická zařízení a co horšího, série nárazů o stěny arabského tunelu poškodila nejen táhla kormidla, ale i lodní šroub. Ponorka Nautilus už nebyla pyšným pánem moří. Byla to téměř troska, která se vlekla z posledních sil na svoji základnu. Profesor Aronnax a jeho druzi už málem propadali bez naději. Byl tu však někdo, nadaný nezlomnou silou a odvahou, energický a zkušený. Byl tu kapitán Nemo.

0: Ahoj holky, ahoj kluci, vítejte v mé tedy už o nově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj kamarádi, ahoj ušoune.
0: Jo, dneska potěšíme hlavně mlsaly, milovníky dobrůtek a nadšené ochutnávače.
1: O ano, míříme totiž na ostrov Mňam. A já už se moc těším. Oba se s ušounem strašně těšíme.
0: Jo.
2: Je, počkat, co to je? Slyšel jsi to, ušounku?
0: Ne, co?
1: Teď, už zase.
0: Jo, ty myslíš tohle? No, tak to samozřejmě slyším. A taky vím, co to je. A ty to můžeš společně s kamarády uhádnout. Ušounova hádanka.
1: Tak dneska je to docela těžké.
0: Tak kamarádi, co to právě slyšíte?
1: A já už vím, holky a kluci, taky už to víte. Jasně, ušounovi kručí v břiše.
0: Jo, přesně tak. Krásně jste mě odhalili.
1: No, ušoune, a ty jsi nesnídal?
0: Ne, chtěl jsem mít v bříšku dost místa na všechny ty dobroty, které nás na ostrově Mňam čekají. Chápeš, ne?
1: No, chápu, ale trošku nasnídat se směl. Není dobré se vydávat na cesty s prázdným bříškem. Jednak ti chybí energie, kterou ti jídlo dodává. No a pak to kručení, jako hádanka dobré, ale taková písnička na celou cestu.
0: No jo, no a tak víš co, dáme si na cestu jinou písničku a bude to.

0: sice chlébíčku,
1: s majonézou,
0: jenom jako v nebíčku,
1: ty tam lezou,
0: je ta 30.

0: kocku, holky, stále slucha popo, tedy ušošovou lukoškolku.
1: A ušonku, jak to mluvíš, prosím tě?
0: Ale Jani mě už z toho hladu prostě se mi plete jazyk. Já bych se tak dal 35 chlebíčku a k tomu 35 kakají.
1: No jako v té písničce, ale tam to bylo pro celou třídu. To by bylo, to by pak musel přijet pan doktor a vypumpoval by ti žaludek.
0: Uznávám, to by bylo teda opravdu moc.
2: Vážení cestující, za malou chvíli budeme u břehů ostrova Mňam. Děkujeme, že jste si pro vaši cestu vybrali společnost Námořníci sedmi moří. A pokud zde vaše cesta dnes nekončí, vězte, že loď jménem Jenovéfa, mířící naspět do Havany, Madridu a Ušounovy pohádkové školky, staví u břehu Mňam v 5 hodin. Loučí se s vámi váš kapitán.
1: Hele, Ušounko, už jsme tady. Loď už se pomalu blíží k molu, takže teď je ten pravý čas, abys holkám a klukům prozradil něco o ostrově Mňam.
0: Dobře, tak já se soustředím, abych nebreptal. Kamarádi, ostrov Mňam je zvláštní místo. Jsou na něm 4 království a ta 4 království jsou stejná jako 4 základní chuti, které umíme poznat.
1: Co říkáte, holky a kluci? Zvládneme je spolu vyjmenovat?
0: Zvládnete.
1: Děkujeme za důvěru, Ušounku. Určitě tě nesklameme. Tak pozor, kamarádi, jsou to tyhle chuti. Sladká, slaná, kyselá a hořká.
0: Paráda, kluci a holky. Holky a kluci, ještě jsou tu ale i jiné chuti, to víme. Ale tohle jsou ty 4 hlavní a protože jste takový šikulové, určitě krásně zvládnete i úkol, co jsem pro vás nachystal. Ušounův úkol.
1: A my jsme připraveni.
0: Já řeknu 3, 2, 1 teď a vy mi řeknete 3 potraviny, které mají takovou chuť. Ano?
1: No jasně, jdeme na to.
0: Sladká.
1: Bombony, taky mrkvička a určitě babovka.
0: Paráda, hezky jste se rozjeli. Tak, tahle bude hodně těžká. Hořká.
1: Hořká čokoláda, rukola, to je taková ta zelená dobrota, co se dává do salátů a třeba ještě kapusta.
0: Bezva, holky a kluci, vy se v chutích vyznáte. A teď slaná.
1: Tak to je nejjednodušší. Houska, šunka a třeba slaneček.
0: Ten se i taky jmenuje bezva. A na závěr kyselá.
1: Nejdřív nás s kamarády určitě napadne citron, pak ocet a pak třeba kiwi, ale to je i trochu sladké, ale některé bonbony jsou kyselé. Co je ještě kyselé? Třeba jablíčko může být kyselé.
0: Super, krásně umíte najít příklady chutí. A jak Jana už vlastně trošku řekla, nejlepší je, když se nám ty chutě pěkně míchají dohromady, jako třeba sladká a kyselá u kiwi. No, to se k sobě krásně hodí.
1: Přesně tak, jako se k sobě hodí Ušoun a Jana a Ušounova pohádková školka a pohádka, kterou tu pro vás máme nachystanou za perfektně splněný úkol.
0: Ušounova pohádka.

0: královský tatínku. Rozhodla jsem se, že se vydám do světa na zkušenou. Je to nezábavné být neustále na zámku. Chci poznat, jak žijí děvčata, co nejsou princeznami.
1: Ale Květuško, co je to za nerozumný nápad? Na zkušenou do světa chodí Honzové a ne slečny ze zámku.
0: Máš to marné, tati. Prostě uděláme změnu a do světa půjdu já.
1: Kde se ta v tobě holka bere? Co ti tu chybí? Máš tu krásné šaty, květiny, věrné služebnictvo. A zanedlouho si tě vezme bohatý princ Leopold. Tak co bys chtěla víc?
0: Zažít taky nějakou legraci.
1: No a co mám s tebou dělat? Dobře, pustím tě, ale musíš mi dát své princeznovské slovo, že budeš hodná, budeš mluvit spisovně a nebudeš dělat žádné hlouposti.
0: Ale to víš, že ano, tatínku. Vždyť už nejsem malá holka, ne?
1: A nebuď v tom světě moc dlouho. Víš, jak tě mám rád. A steskem by mě úplně zešedivěly vlasy.
0: Tak já tedy jdu. S Bohem, tatínku.
1: Naschledanou, Květuško.
2: A tak se stalo, jak si princezna umanula. Do baťůšku si zabalila jedny sportovní a jedny parádní šaty, tři páry střevíčků, nějaké ty ozdoby a nebojácně se vydala do světa. Šla a šla, až už jí všude bolelo a píchalo. Ha, jak by také ne, co pak princezny jsou zvyklé tak dlouho chodit pěšky? Vždyť došla až na konec velkého lesa.
0: Jau, Vajs, to jsem ale rozlámaná. Musím si na chvíli odpočinout. To je ale mrzuté. Už se stmívá. A já jsem tu sama. Co pak je to za tím lesem za světla? To přece není žádné obydlí, vždyť se ta světla pohybují. No, když už jsem se do toho světa vydala, přece se něčeho neleknu. Půjdu to prozkoumat.
2: A Květa vyrazila. Světla se víc a víc blížila a najednou se začalo ozývat i takové divné mručení a chrchlání a pak...
0: Pro pána, co je to za obludu? Vždyť je to strašnější než náš drak Kryštof. Zkusím tu příšeru zahnat.
2: Jenže všechno bylo jinak. Princezna sice začala divoce mávat rukama, ale obluda se chovala přesně naopak, než Květa chtěla.
0: Proboha, vždyť ono se to blíží přímo na mě.
2: A ubohá Květa si zakryla oči a čekala, až nastane její konec. Najednou ale obluda stichla a vystoupili z ní dva lidi. Vypadali úplně stejně jako lidé na zámku až na oblečení.
3: Je, tati, honem něco udělejte, slečně se asi udělalo špatně.
4: Co tady vůbec dělá? Taková malá holka? A v noci?
3: No.
4: A u lesa?
3: Haló, slečno, vzbuďte se, proberte se přece.
0: Kdo jste?
4: Jmenuji se David Borek a jsem táta tady té copaté Báry a pracuji jako potápěč. A vy jste?
0: Já jsem princezna Květa III. Ze zámku Krásno, který se rozkládá v království bez mraku.
3: Ona je cvok.
0: Prosím, používáte mě zcela nesrozumitelná slova. Jako například potápěč. Je mi to velmi nejasné.
4: Třeba prodělala nějaký šok a ještě se nevzpamatovala.
3: Aha, vypadá to tak. Ale jistě jí pomůžeme, když ji dovezeme domů k rodičům.
4: Mohla byste nám říci, kde bydlí vaši rodiče, slečno?
0: Ale to je přece jasné, že je na zámku. Bohužel maminka mi zemřela, když jsem byla ještě malá. Ale můj královský otec se stále těší skvělému zdraví.
3: Nemáš u sebe alespoň nějaký průkaz?
0: Aha, jaký průkaz?
4: Něco, kde byste měla napsané své jméno a bydliště a tak.
0: Nepotřebuji žádných takových zbytečností. V království mě přece každý zná.
3: No dobře, ale když bydlíš v království, jak to, že jsi se octla tady u nás?
0: A kde to je u vás?
3: Víš, jestli mluvíš pravdu, musela ses nějakým neuvěřitelným způsobem prostě přenést o několik století. Tady u nás už dávno nejsou žádné princezny a králové, ani hrady a zámky. Tedy, abych byla přesná, jsou tu, ale nikdo už na nich nebydlí.
0: Ha, a na co tu tedy jsou?
4: Chodí se tam dívat lidé, protože mnohý z nás by chtěl aspoň na chvíli být králem či princeznou a žít si bezstarostně a v přepichu.
0: Bezstarostně v přepichu. Je vidět, že toho o nás moc nevíte. Je to velmi namáhavé a hlavně nudné. Proto jsem se vydala do světa, abych poznala život i z jiné stránky. Byla bych vám velmi zavázána, kdybyste mě provedli trochu po své zemi a řekli mě, co je u vás zajímavého.
3: A ty nám potom povíš, jak to chodí u vás.
0: Ovšem, a pokud bys chtěla, ráda tě u nás na zámku uvidím, alespoň poznáš, že být princeznou není vždycky jenom med.
3: A co bys v naší zemi ráda viděla?
0: Tak, hlavně, jak tu lidé žijí, jak si hrají, jak se baví a co je zajímá.
3: Ano, ano, ano, všecko ti ukážu a vysvětlím. Ale musíme jít brzo spát, abychom byli ráno svěží a čilé. Jak tak na tebe koukám, už se ti zavírají oči.
4: A teď si, princezno, vyskoč do auta a hurá domů.
0: Víte, nerada bych vás urazila, ale mám z toho, jak vy říkáte, auta, trochu hrůzu. Víte docela určitě, že mě to nesežere?
3: Květo, přísahám ti, že je to naprosto neškodné zařízení. Ještě u nás poznáš daleko divnější věci, ale většina z nich člověku usnadňuje život. Takové auto je mnohem rychlejší a pohodlnější než kočár.
0: Když to říkáš, no dobře, věřím ti. Myslím, že bychom mohli být kamarádky.
3: To by bylo prýma. Pro pána Jána. Jak mě budou holky závidět, až jim řeknu, že se kamarádím s princeznou?
4: Tak dost povídání, nasedat a jedem.
2: A všichni nasedli do obludy auta a rozjeli se k domovu. Princezna začala podřimovat, protože toho bylo na ní trochu moc za ten jediný den. A držela se přitom Báry za ruku. Bára také zavřela oči a byla moc ráda, že našla takovou hezkou, sympatickou a zvláštní kamarádku.
3: Květo, vstávej, je ráno.
0: Kde to jsem?
3: Ty už se nepamatuješ. Jsi u mě v pokoji. A jsi tu proto, že jsi moje kamarádka a já ti ukážu, jak se u nás žije.
4: Tak dobré jitro, slečny. Jak jste se vyspala, Květo?
0: O, děkuji vám. Velice dobře.
4: Tak se běžte obě umýt a přijďte na snídani.
0: Vy snídáte všichni dohromady? To je veselé. Mě vždycky přinesli snídani do postele. Já snídala sama.
3: Honem, Květo, pospěš si. Ať to všechno stačíme.
2: A zanedlouho vyrazili Květa s Bárou ven. Nejdříve se vydali do města a Bára Květě ukazovala obchody, co se kde prodává a k čemu co slouží. Květa byla celá u vytržení.
0: No to je nádhera. Kdyby to tak viděl tatínek,
3: tak mu něco kup na památku.
0: Ale co, je toho tolik a tak šikovných věcí, až oči přicházejí.
3: Kup mu třeba tašku přes rameno. Jistě má spoustu královských dokumentů a smluv. Přijde mu vhod a já ti teď ukážu kino. Pojď, koupíme si lístky a taky zmrzlinu.
2: A ještě mnoho obě dívky ten den prožili. Podívali se do cirkusu, na Matějskou pouť. Tam se Květě udělalo trochu špatně na kolotoči. Svezli se tramvají i autobusem. Bára Květu seznámila se svými kamarády, kteří z princezny byli úplně vedle. Byli i v zoologické zahradě a na večer se vrátili utrmácené, ale veselé a rozesmáté domů.
0: To byla nádhera. Bylo to něco úplně neuvěřitelného. Jako v pohádce. Báro, si moc hodná holka, že jsi mě všude provedla. Ale já se teď budu muset vrátit domů. Tatínek by měl o mě starost.
3: To je ale škoda. Zrovna když jsem tě začala mít tolik ráda.
0: Vždyť nikde není napsáno, že už se neuvidíme. Obě teď víme, jak se k sobě dostaneme. Stačí, když si dobře zapamatujeme to místo u lesa.
3: No.
0: Aspoň taky poznáš život na zámku. Doufám, že ti budu tak dobrou hostitelkou, jako jsi byla ty a tvůj otec mě.
4: Bylo nám s tebou hezky, Květuško. A rádi se na tebe přijdeme podívat. Odvezeme tě teď k lesu, aby ses nemusela trmácet pěšky. Doufám, že už se auta nebojíš.
0: S vámi, milí přátelé, se nebojím ničeho.
2: A tak se zase všichni naskládali do auta, dali pochopitelně Květě bohatou výslužku, když už byla v tom světě, a vyrazili. U lesa se ještě dlouho loučili, ale pak jim Květa už jen smutně zamávala a zavolala na brzkou shledanou a vydala se domů.
0: Tak, a zase doma. Ale vždyť ono je to tady taky hezké. A když se tu budu zasnudit, odskočím si k Báře. Jú, tamhle je můj královský tatínek. Tatí! Tatí!
1: Seruško moje zlatá, mě už se po tobě tak stýskalo. To jsem rád, že tě mám zase doma.
0: Taky jsem ráda doma, tatínku. Ale našla jsem si ve světě přátel. No, a už vím, že nejenom princezny jsou hodné a hezké.
1: No, jsou-li tví přátelé slušní a poctiví lidé, nebudu ti v přátelství bránit. Ale co to máš sebou za podivnou věc?
0: Koupila jsem ti ji ve světě. Můžeš si do ní dát královské dokumenty.
1: To je ale chytrá věcička. Musíš mi všecko vyprávět, kde jsi byla, co jsi zažila. Ale nejdřív ti musím dát velikou pusu.
2: A táta král dal princezně pusu, až to mlasklo. A pak už jen kroutil hlavou, když mu vyprávěla, co všechno prožila. Moc se těšil, až pozná Báru a jejího tatínka a byl na Květu pyšný, že tak dobře naskušené ve světě obstála.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Skončila pohádka a my už jsme s Ušounem na ostrově Mňam. No a protože jsme přistáli v království slaném, které omývá slané moře, uvítali nás tu slanými tyčinkami a bramburkami a jednohubkami.
1: A jsou moc dobré.
0: Ano, ano, to jsou. Vyřiďte prosím naše díky za vřelé přivítání královskému páru Rohlíkovým i princům Dalamánkovi a Preclíkovi.
1: Přesně tak. To bylo dobře, protože už se mi hlady neplete jazyk. A vyřiďte, že Jana s Ušounem, co jsou tu jako turisti z velké dálky, jsou moc nadšení z vaší krásné přírody.
0: Vypadá to tu totiž jako na talíři. Stromy vypadají jako brokolice postavená obráceně, hory jako půlky rohlíků, ty větší jako půlka chleba.
1: Hele, tady teče řeka, ale to vypadá úplně jako kakao. To je přeci sladké.
0: Ukáž? Máš pravdu, Ušounku. Taky kakaová řeka asi pramení ve sladkém království a tudy jenom protéká. Přeci si pamatuješ, že chuti je dobré kombinovat a je ti určitě jasné, že království na ostrově Mňam spolu spolupracují. Přeci nikdo by nechtěl jíst jenom sladké nebo jenom slané a už vůbec ne jenom kyselé nebo jenom hořké.
1: To máš pravdu, Jani. No a protože ve slaném království jsme se už pěkně prošli, tak můžeme jít proti proudu kakaové řeky a dojdeme do království sladkého.
0: No to můžeme, tam se moc těším.
1: A po cestě si můžeme zaspívat.
0: A to taky můžeme.
1: A protože ty máš jednu písničku o sladkých dobrotách, které mám rád, můžeme si zaspívat přímo tuhle. Teda radši zaspívej ty. Jo? No víš kterou? Pět žvejkaček.
0: Ušounku, tak to s největší radostí.
1: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte moji tedy Ušou novopohádkovou školku. A teď byste mrkali.
1: To teda jo, jsme už totiž ve Sladkém království a vidíme před sebou kopečky, co vypadají jako pocukrované buchty a na stromech visí čokoládové šišky a ve vzduchu tu voní vanilkové rohlíčky a místo mraků je cukrová vata.
0: Je to nádhera a tady holky a kluci vládne král Lívanec druhý s královnou Palačinkou. Mají tři krásné dcery. Karamelku, Dobrotku a Rozinku.
1: A na dálku vidíme jejich hrad z perníku, nad kterým plují ty mráčky z cukrové vaty.
0: Já už ochutnal lízátko, čokoládu, buchtičky se šodo, ale už vůbec nemůžu.
1: A já taky ne. A to jsem snědla polovinu sladkostí, co ty. Myslím, že je na čase se trochu osvěžit. Vzhůru na citronádu do kyselého království.
0: Tam vládnou moudře a spravedlivě královští manželé Octovi, kteří mají jedinou dceru Okurčičku.
2: Citronáda, nejlepší citronáda na ostrově Mňám. Dejte si citronádu.
0: Dobrý den, prosím si dvakrát.
2: Jistě, pane, prosím, pane.
1: Já, to je Dobrota. Vážně, je to tak osvěžující.
0: A podívej, Jani, jak to tu vypadá. Jakoby tady někdo nakrájel pomeranče a grepy na kolečka a postavil z nich království. A jak to tu krásně voní.
1: To máš pravdu, Ušonku. Mně se to tak líbí.
0: A víš, co mě překvapuje? Že se tu nikdo netváří kysele.
1: A to mě nepřekvapuje. Po cestě jsem slyšela, jak moc si v tomhle království lidé zpívají. Tak to jim pak není kyselé, ale veselé.
0: A zaspíváme si s nimi nějakou? Třeba představte si, co jsem měl dnes k obědu. Ta se nám na ostrov Mňam pěkně hodí. Jo, tak já začnu.
1: A já se k tobě hnedka přidám.
0: Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím. No, Jani, hele, je to na tobě. Mně to dneska nějak nejde.
1: Mně taky ne, já to totiž úplně celé neumím. Ale mám nápad. My si tu písničku pustíme. A dáme si něco dobrého.
3: Ušounova písnička.

0: to teda vážně koukáme?
1: Tak, v Kyselém království jsme se osvěžili, zaspívali jsme si tu a už nám na naší cestě po ostrově Mňam zbývá jenom návštěva království Hořkého.
0: V něm vládne královská rodina Pilulkova.
1: A na uvítanou nám už poslové nesou jejich specialitu. Nakládané kapustičky. Ty já ráda, to je taky moc Mňam.
0: No tak, abych neurazil. Jinak já moc kapustě nedám. No, ale víte, no nechci na návštěvě urazit. To se přece nedělá.
1: To je dobře, protože je kapusta hrozně moc zdravá. Ale hlavně může se ti stát, že se ti nějaké jídlo třeba vůbec nelíbí. Ale když ho pak ochutnáš, zjistíš, že ses spletl a je to velká dobrota.
0: Asi jako teď, holky a kluci, no to bych nečekal, to je ale výborná kapustička, mňam, mňam, mňam, mňam.
1: No, tak vidíš, Ušonku, ani ses nemusel moc přemáhat, abys neurazil hostitele.
0: Holky a kluci, já mám nápad. Mám pro vás ještě jeden úkol, nevadí?
1: No určitě ne. Kamarádi jsou velcí šikulové a úkoly zvládají levou zadní.
0: Ušounův úkol.
1: Tak já jsem zvědavá, co jsi pro nás připravil.
0: Holky a kluci, Jana měla zase jednou pravdu.
1: Děkuji za uznání.
0: Někdy se zdá, že nám něco prostě nemůže chutnat. Většinou je to třeba zelené, jo? A vy si říkáte, a je, to ale nevypadá vůbec dobře. To se mi nechce, nelíbí a tak podobně.
1: No a rodiče většinou říkají, ať to aspoň ochutnáte, protože jinak nemůžete vědět, jak to chutná a že vám to nechutná.
0: Přesně. A to je dnešní úkol pro vás. Běžte za mámou nebo za tátou a řekněte si o nějakou zdravou ochutnávku.
1: No, otestujte něco, co vám normálně nesmí na talíř. Třeba jako brokolice, nebo celer, nebo špenát, nebo zelí.
0: A to proto, že se úplně klidně může stát, že vám taková brokolice, nebo celer, nebo špenát, nebo zelíčko nakonec vlastně zachutnají.
1: A Ušounův dnešní druhý úkol můžete zvládnout klidně i během písničky.
0: Ušounova písnička.

0: nám tu chutnalo, ale už musíme domů, abychom nenechávali tu naši milovanou školku příliš dlouho opuštěnou.
1: Vážení cestující, loď Genoveva, která právě zakotvila u ostrova Mňam, míří dále do Havany, Madridu a Ušounovy pohádkové školky. Odplouváme za 10 minut. Děkujeme, že jste si pro vaši cestu vybrali společnost Námořníci sedmi moří.
0: A je to.
2: Parádně jsme se namlsali, viděli spoustu zajímavých věcí a teď...
0: Hurá domů!
2: Jo!
0: Protože se říká všude dobře, doma nejlépe.
2: Už vás, holky a kluci, jen pěkně poprosíme o obrázky.
0: Dneska nám namalujte sladké království, nebo to slané, nebo kyselé, nebo hořké království.
2: A nebo namalujte všechny, celý ostrov Mňam.
0: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
2: A my potom někomu z vás pošleme za obrázek odměnu. Nezapomeňte taky na náš zdravý ochutnávkový úkol, jo? Pokud jste ho samozřejmě už dávno nesplnili.
0: Teď ale už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
2: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Ružoun.
0: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A samozřejmě se jako vždycky rozloučíme písničkou.

oči hlavní ploště. Tancovalo koště, tancovalo od zemek, byl ho plný pozemek. Jednou tak a potom tak, tancovalo obkoště.

0: žáci? Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřítka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

chtěl bych napsat píseň o lásce, který věřím. Chtěl bych napsat píseň, kterou se ti svěřím.

chtěl bych napsat píseň, tak jak se to může, o tom, že jsi nedospělá růže. Chtěl bych napsat píseň, co tě dělá šťastnou. Chtěl bych zpívat slova, že city

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

že blázním letím.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: Co se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky.
1: Kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace.
1: Kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: Mama.
1: Fireball.
2: Star paráda Rádia Junior.
3: A už je to tady. Vítej u dalšího dílu letní Star parády, ve které se opět vydáme na fascinující hudební expedici Sever. Minule jsme spolu objevovali ledově vychlazené megahity Norska a Finska. Dnes zamíříme do království vikingů, pohádek Hanse Christiana Andersena a barevných kostiček Lego. Tuší, kde jsme? No jasně, že v Dánsku. Sice v něm žije jen něco málo přes 6 milionů obyvatel, ale pochází z něj až překvapivé množství světově úspěšných hitů, které si nejspíš broukáš i ty. A pokud ne, tak po dnešku začneš.
2: Star paráda s Klárou Novákovou.
3: A teď si schválně zkus z hodin zeměpisu vzpomenout, kde Dánské království leží. Lovíš z hlavy název toho celkem malého poloostrova na severu Evropy a říkáš, že to je Jutský poloostrov. Správně. Ale jim to zdaleka nekončí. K Dánsku patří i dalších 400 ostrovů a k Dánskému království dokonce i vzdálené autonomní oblasti. Největší ostrov světa Grónsko a Faerské ostrovy. I tam vzniká skvělá muzika, která v následující hodince nemůže chybět.
2: Soutěž.
3: Zaposlouchej se do 13 písniček z Dánského království a na mail radiojunior@rozhlas.cz mi do konce letních prázdnin napiš, který hit se tě líbí nejvíc a proč. Do předmětu připiš Star paráda. Vyhrát můžeš balíček plný merče od známých zpěváků, zpěvaček a skupin. Podrobné info k soutěži a seznam následujících 13 písniček najdeš na webu radiojunior.cz v článku ke Star parádě z Dánského království.
2: Star paráda Rádia Junior.
3: A kterým songem začneme? Tím, který v roce 1997 pobláznil celý svět. Je od skupiny Aqua a vsadím svoje boty na to, že ho určitě znáš.

0: Well, Barbie, we're just getting started.
1: Posloucháš Star parádu plnou těch největších dánských hitů, které si zamiloval celý svět. A právě Barbie Girl je jedním z nich. Dokonalou iluzi barevného světa Barbie přinesla skupina Aqua i do svého videoklipu, ve kterém se role Barbie ujala zpěvačka Line Nystrøm, která je sice z Norska, ale skupina Aqua se dala dohromady v Dánsku, proto je považována za dánskou skupinu. Roli Kena si zahrál už Dán, zpěvák René Dif. Jejich bláznivý růžový svět, plný nadsázky, pomohl udělat z Barbie Girl jeden z nejvýraznějších hitů konce 90. let, který se dostal na první místo hitparád ve více než 10 zemích. A nedávno se tímto songem inspirovala píseň Barbie World, kterou v hollywoodském filmu Barbie z roku 2023 zpívá Nicki Minaj a Ice Spice.
2: Star paráda s Klárou Novákovou.
1: A zatímco dánskou hudbu proslavila písnička o panence Barbie, samotné Dánsko je známé díky úplně jiné hračce. Vznikla už v roce 1932 a vytvořil ji dánský tesař Ole Kirk Christiansen. Už víš, o kterou hračku jde? No jasně, že o Lego. Barevné kostičky byly původně dřevěné, no a později se staly umělohmotnými. No a děti si je zamilovali, protože si z nich můžeme postavit celý svět. A se vší pravděpodobností si s Legem jako malí hráli i členové další slavné dánské skupiny. Safri Duo, která dokázala, že k vytvoření celosvětového hitu nepotřebuješ ani zpěv. Stačí bubny a pořádná dávka rytmu.

0: Tak to bylo Safri Duo a jejich megahit Play the Life, The Bongo Song, který v roce 2000 rozpoutal taneční šílenství po celé Evropě. A vůbec nevadilo, že v písničce nikdo nespíval. Hlavní roli skvěle sehrály bubny a perkuse. Safri Duo stále vystupuje a stále ho tvoří dva dánští hudebníci, Uffe Severi a Morten Friis. V mládí studovali na Královské dánské hudební akademii a věnovali se klasické hudbě. Potom ale dostali nápad, že zkusí na bicí a perkuse hrát moderní taneční muziku. A zvuk, který díky tomu vznikl, si zamilovali kluby i rádia po celém světě.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: Posloucháš Star parádu plnou těch největších dánských hitů. A teď si možná říkáš, proč byla první písnička v angličtině a ve druhé se nespívalo vůbec? No, není to náhoda. Spousta dánských zpěváků zpívá anglicky, aby jejich písničkám rozuměli fanoušci po celém světě. Zpívat v dánštině totiž není úplně jednoduché. Dánština má spoustu zvláštních hlásek a mnoha cizincům připadá, jako by Dánové některá písmena a slova skoro až polikali. I proto patří dánština mezi jazyky, které se cizincům vyslovují opravdu těžko. No a já už jsem zvědavá, jak dánština bude znít tobě. Ve svém rodném jazyce nám právě teď zaspívá jedna z největších vycházejících hvězd současného dánského popu. Je tu Anika a její single Lives for

0: Tak co říkáš na dánštinu? Ve Star parádě věnované těm největším hitům z dánského království nám ji právě teď svým zpěvem představila jedna z největších hvězd generace Z. Anika, která si skládá vlastní písničky už od dětství a umí jimi poutavě odvyprávět i náročné příběhy. Možná si teď říkáš, že dánština zní fakt trochu nezvykle, ale skrývá i spoustu zajímavých slov. Třeba určitě znáš slovo hygge. To je jeden z nejznámějších dánských výrazů a znamená něco jako pohodu, útulnou atmosféru a příjemné chvíle s lidmi, které má člověk rád. Může to být třeba večer s rodinou, zachumlání do teplé deky, svíčky, dobré jídlo nebo chvíle, kdy se prostě cítíš dobře. A víš, že i název nejslavnější dánské hračky má původ v dánštině? Lego vzniklo ze slov leg god, což znamená hraj si dobře. No a ještě ti na cestu přidám dva dánské pozdravy. Dobrý den se píše god dag, ale čte se to godá. A místo ahoj řekni hej.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A teď už můžeme v rámci naší hudební expedice Sever směle vykročit dál za dalšími legendami dánského království. Dánské duo Junior Senior přišlo v roce 2002 s hitem Move Your Feet. Už samotný název znamená pohni nohama a to je vlastně přesně návod na to, co máš při poslechu téhle písničky udělat. A než si najdeš dostatek místa na tanec, tak ti ještě řeknu, že u této hitovky skvěle zafungoval i její videoklip. Místo skutečných postav v něm uvidíš barevné pixelové postavičky, které tancují v retrosvětě připomínajícím videohry z minulosti. Takže se připrav, hrajem!

0: Tak co, taky ti dánská dvojice Junior Senior v songu Move Your Feet rozhýbala nohy, stejně jako mě? Junior Senior tvořili dva dánští hudebníci, Jesper Mortensen a Jeppe Larsen. Jejich hudba spojovala pop, disco, funk a pořádnou dávku legrace. I když spolu už dnes nevystupují, Move Your Feet zůstává jejich nejslavnější písničkou, která se od roku 2002 objevila ve spoustě filmech, reklamách a určitě ji znáš i z internetu.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A my v rámci naší hudební expedice Sever vesele frčíme dál. A teď se připrav na pořádný šok, který tě donutí přehodnotit svoje dosavadní představy o tom, jak má znít dánská muzika. Znáš tuhle písničku?

Hitovka Saša jede od dvojice Těžkej pokundr je veselou českou předělávkou slavného letního hitu Sunshine Reggae, který se k nám nedostal ani z Ameriky, ani ze sluné Jamajky, která je kolébkou hudebního stylu reggae. Sunshine Reggae v roce 1983 složila dánská dvojice Laid Back a jejich pohodová hitovka dokazuje, že i ze studeného severu může přijít song, který zní jako letní dovolená u moře.

0: Tak co, překvapilo tě, že tahle pohodová letní písnička nevznikla na Jamajce, ale v Dánsku? Laidback ukázali, že k vytvoření prázdninové nálady nepotřebuješ palmy ani tropické pláže. Stačí dobrá melodie, klid a pořádná dávka hygge, tedy dánské pohody.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: A v Dánsku zůstáváme i dál. Tentokrát ale zamíříme k písničce, která je mnohem osobnější. Je o vzpomínkách na dětství, rodinu a o tom, jak se člověk postupně mění. Skupina Lucas Graham se proslavila po celém světě díky hitu Seven Years. Písnička vyšla v roce 2015 a vypráví příběh zpěváka Lucase, od malého kluka až po dospělého člověka, který přemýšlí o budoucnosti a o tom, jaký jednou bude táta. Lucas vyrůstal v hlavním městě Dánska, kterým je... No jasně, že Kodáň. Konkrétně vyrůstal ve čtvrti Kristiania. Najdeš tam barevné domy, pouliční umění, hudebníky, malé dílny a spoustu kreativních lidí. Právě tahle svobodná a umělecká atmosféra Lucase od malička obklopovala. Už jako malý zpíval v kostelním sboru a později začal psát vlastní písničky. Hit Seven Years měl obrovský světový úspěch. Dostal se mezi nejhranější písničky v mnoha zemích a dokonce získal i několik nominací na hudební ceny Grammy. Dostane i tebe. Wow.

0: Jak se ti líbil jeden z nejúspěšnějších dánských singlů Seven Years, za kterým stojí skupina Lucas Graham? Parádní, co? Zajímavé je ale i to, jak se tato skupina pojmenovala. Zpěvák Lucas Forkhammer si název Graham vypůjčil od svého tatínka, který měl irské kořeny. A co ty? Už tušíš, jaké jméno by mohla mít tvoje vlastní hudební skupina? Právě teď se totiž přesouváme k dánské dětské hudební scéně.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: Stejně jako u nás, i v Dánsku existují soutěže, kde děti mohou ukázat svůj talent. Jedna z těch nejznámějších má zkratku MGP, tedy dětské Melody Grand Prix. V této soutěži vystupují mladí zpěváci a zpěvačky, kteří zpívají vlastní písničky a snaží se zaujmout diváky. Soutěž vznikla už v roce 2000 a za tu dobu pomohla objevit spoustu nových talentů. Jedním z nich je i zpěvačka Anika, která nám už v dnešní Star parádě zpívala písničku v dánštině. Anika se v roce 2017 jako 12letá zúčastnila dánského MGP Junior. Dnes patří mezi nejzajímavější mladé hudební talenty v Dánsku a její písničky poslouchají tisíce fanoušků. A z dánského MGP pochází i následující hitovka Lust Till a Hop. Zpívá ji skupina Tempo, kterou tvoří čtyři kamarádi Felix, Bastian, Noah a Jaden. Kluci měli v soutěži MGP 2025 za úkol dostat celé publikum do pohybu. A jejich písnička jasně ukazuje, že se jim to povedlo. List Till a Hop v překladu znamená něco jako chuť skákat. A tu v následujících vteřinách určitě dostaneš.

Tak co, rozhýbali tě čtyři kámoši z dánské dětské skupiny Tempo, Felix, Bastian, Noah a Jaden. No tak paráda. Dnes už jsme stihli poznat spoustu podob dánské muziky. Od bláznivé Barbie Girl přes taneční rytmy Safri Duo až po mladé talenty ze soutěže Melody Grand Prix. No a teď? Teď už na nás čeká nejenom další moře hitů, ale i skutečné moře a za chvíli i oceán. Naloďte se se mnou na luxusní hudební jachtu. Odplouváme totiž za další hvězdou světového formátu. Jak už ode mě víš, Dánsko má přes 400 ostrovů a ve svém rodném městě Odense na dánském ostrově Fyn na nás už čeká zpěvačka Karen Marie Ågård Orsted Andersen, kterou ale celý svět zná pod kratším názvem M, které se píše jako velké M a přeškrtnuté O a v dánštině znamená mladá dívka nebo mladá žena. M patří mezi nejvýraznější dánské hudebnice současnosti. Její nezaměnitelný hlas uslyšíš v obrovském světovém hitu Lean On, který vznikl společně s americkou skupinou Major Lazer a producentem DJem Snakem. V roce 2015 tahle písnička ovládla rádia, taneční parkety i internet. A opět ukázala, že z Dánska mohou vyplout hity, které

Zaujala tě dánská zpěvačka Mæ a její světový hit Lean On? Tak to mám radost. A naše hudební jachta ve své plavbě zdaleka nekončí. Od Judského poloostrova a dánských ostrovů pokračujeme dál za dalšími poklady dánského království. A bude to pořádná dálka. Čeká nás Severní moře, Atlantický oceán a úplně jiná krajina. A co bude naše další zastávka? Největší ostrov světa, Grónsko. I to patří k dánskému království. Není ale běžnou součástí Dánska. Má totiž vlastní vládu a samo rozhoduje o spoustě věcí. Například o školství nebo zdravotnictví. Proto se o Grónsku mluví jako o autonomní oblasti. Dánsko se pak stará hlavně o některé společné záležitosti, třeba o obranu nebo zahraniční vztahy. Největší ostrov světa Grónsko je dokonce větší než Mexiko. Najdeš ho u pobřeží Severní Ameriky, daleko na severu mezi Atlantickým a Severním ledovým oceánem. Většinu jeho povrchu pokrývá led, ale žijí tam lidé, kterých je jen okolo 56 tisíc. Mají svoji vlastní kulturu, tradice a samozřejmě i hudbu. A právě z Grónska pochází skupina se sympatickým názvem. Říkají si Nanuk. Tušíš, co to slovo znamená? Za A ledovou pochoutku na špejli, tedy Nanuk, nebo za B je to lední medvěd, a nebo za C led. A správná odpověď je za B. Nanuk je lední medvěd. Toto slovo pochází z inuitských jazyků a skvěle se hodí ke skupině, která ve svých písních často zachycuje atmosféru dalekého severu. Zpívají v grónštině, jazyce, kterým mluví místní obyvatelé, a právě jejich píseň Sekinita Kingorpatit, což v překladu znamená něco jako naše slunce na tebe svítí. I když kolem sebe mají členové kapely, hlavně ledovou krajinu a drsnou arktickou přírodu. Tak se pořádně zachumlej, protože naše loď právě připlouvá k ledovému pobřeží Grónska.

Naše slunce na tebe svítí. Tak si z grónštiny můžeme přeložit název písničky Sekinita Kingorpatit od grónské skupiny Nanuk. A by the way, víš, jak se v grónštině řekne ahoj? Je to alu. A když chceš někomu poděkovat, řekneš kujának. Takže kujának Nanuk za malou hudební návštěvu největšího ostrova světa. A než vyplujeme dál, tak si pojď ještě zkusit vybavit, která zvířata v Grónsku žijí. Na pevnině můžeš potkat třeba lišku polární, soba nebo obrovského pižmoně severního, který vypadá trochu jako bizon. Pokud budeš mít opravdu velké štěstí, možná zahlédneš i na

Správná odpověď je za C. Ferské ostrovy tvoří 18 ostrovů. Najdeš tam vysoké útesy, zelené hory, spoustu mořských ptáků a přírodu, která vypadá skoro jako z pohádky. Jen bacha, počasí se tu dokáže změnit během pár minut. Chvíli svítí slunce a za chvíli se ostrovy zahalí do mlhy. A právě z tohoto tajemného místa pochází zpěvačka Ivor. Její hlas zní, jako by v sobě ukrýval staré severské příběhy. Zpívá ve faerštině, jazyce obyvatel těchto ostrovů. A její hudba je silně spojená s místní přírodou a tradicemi. Tak se zaposlouchej. Naše loď právě vplouvá mezi zelené útesy Faerských ostrovů.

Taky máš pocit, že jsi uprostřed mlhy a stojíš na vysokých útesech Faerských ostrovů? Přesně takovou atmosféru umí zpěvačka Ivor svou hudbou vykouzlit. Zaujal tě i tajemný název písničky? Trellabundin znamená něco jako očarovaná nebo zakletá. Slovo trell totiž ve faerské tradici označuje trola, bytost ze starých severských pověstí, která žije v horách a umí čarovat. A přesně takový pocit tahle skladba vytváří, jako bychom se na chvíli ocitli ve staré severské legendě mezi horami, mořem a tajemnou přírodou. A stejně jako před chvílí v Grónsku, i teď pro tebe mám pár faerských slov.

0: Víček. Ahoj se řekne halo. A když chceš někomu poděkovat, tak řekneš tak Ferry. Takže tak Ferry Ivor za krásnou hudební zastávku na Faerských ostrovech.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: A my odplouváme, opouštíme zelené útesy, necháváme za sebou severní Atlantik i staré legendy a míříme zpátky do Evropy, do současného Dánska, kde nás už vyhlíží mladá generace dánských hudebníků. Právě ta dokazuje, že dánská hudba není jen o světových hitech, ale i o písních v rodném jazyce a o příbězích mladých. Jednou z nejzajímavějších mladých dánských kapel je Afaka. Tvoří kamarádi, kteří spolu začali hrát už během dospívání. Jejich písničky jsou jiné než velké taneční hity, které jsme dnes slyšeli. Jsou klidnější, zamyšlené a často vyprávějí o pocitech, vztazích a o tom, jaké je hledat své místo ve světě. A my si právě teď poslechneme jejich Sen o člověku. Afaka... Endrem om et meneske.

0: Jak se ti líbil návrat do současného Dánska s kapelou Afaka? Tahle mladá dánská skupina jasně ukazuje, že hudba z Dánska nemusí být jen roztančená a v angličtině. Dánské písně klidně mohou být jemné a zamyšlené a právě proto si získat srdce i za hranicemi dánského království.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: A já se dívám na hodinky a nestačím se divit, jak nám ten čas neskutečně utíká. Před námi jsou poslední dva dánské hity. Tak pojďme naší hudební expedici Sever zase trošku roztancovat, ať mi tu nezmrznete. Víš, že za moderním zvukem dánské hudby často stojí i lidé, kteří na pódiu vůbec nejsou vidět? Jedním z nich je dánský producent Rune Rask. Ten pochází z Kodaně a patří mezi nejvýraznější hudební tvůrce v Dánsku. Pomáhá zpěvákům a zpěvačkám vytvářet jejich osobitý zvuk a podílel se na celé řadě úspěšných nahrávek. A my si právě teď pustíme jeho spolupráci s dánskou zpěvačkou Medinou. Možná ti překvapí, že tahle písnička nezní úplně jako typický severský pop. V melodii a rytmu totiž uslyšíš i vlivy hudby z jiných částí světa, třeba z Blízkého východu. Právě takhle ozdobné melodie a rytmy dodávají písničce trochu tajemnou, exotickou, orientální atmosféru. A teď už si užij jejich společný hit Ale Mine Veninder, což v překladu znamená všechny.

0: Tak co, roztančila tě Medina a její spolupráce s producentem Runé Raskem? Doufám, že ano. A já se právě dívám na naši mapu hudební expedice Sever a zjišťuji, že jsme toho dneska stihli opravdu hodně. Projeli jsme Dánsko od Jutského poloostrova přes ostrovy, zastavili jsme se v Grónsku i na Faerských ostrovech a slyšeli jsme písničky v několika různých severských jazycích. Soutěž. Ale ještě než s naší hudební jachtou doplujeme do cíle, mám pro tebe důležitou otázku. Co říkáš na můj výběr 13 hitů z Dánského království? Už víš, která písnička se ti líbí nejvíc a proč? Napiš mě a hudebnímu dramaturgovi Davidu Janečkovi svůj názor na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš Star Paráda. Děsně moc nás to zajímá, který hit je podle tebe ten úplně nejlepší. Soutěžit můžeš až do 31. srpna 2026 v každém dílu Star Parády věnovaném hudební expedici Sever. A o co hrajeme? Připravili jsme pro vás 7 balíčků plných merče od známých zpěváků, zpěvaček a skupin. Více informací, pravidla soutěže a seznam všech hitů najdeš v článcích ke Star Parádě na webu radiojunior.cz, kde už teď můžeš soutěžit i s 13 hitů z Norska a Finska.
1: Star Paráda s Klárou Novákovou.
0: Náš hudební výlet po Dánském království už finišuje, ale ještě než vyhodíme kotvu, čeká nás jeden krásný hudební příběh, který jasně ukazuje, že i malá země jako Dánsko dokáže spojit hudební světy vzdálené tisíce kilometrů. Mladý dánský zpěvák Christopher spojil síly s jihokorejskou zpěvačkou Chungha. Společně natočili píseň When I Get Old, až ze stárnu, která je krásným zamyšlením nad tím, co je v životě opravdu důležité. Je o lásce, vzpomínkách a o tom, že jednou nechceme vzpomínat jen na úspěchy, ale hlavně na chvíle strávené s lidmi, které máme rádi. A to jste pro mě vy, milí posluchači. Tak už teď se na vás těším v dalším dílu naší hudební expedice Sever. A teď už je tu opravdu poslední hit dnešní Star Parády. Tohle je dánský zpěvák Christopher a jihokorejská zpěvačka Chungha. When I Get Old.

písničku na míru tvýmu vkusu. Poskládám do ní vodopád a jednorožce v klusu a duhu nechám rozklenout nad celou druhou sloku. Budou tam výly s elfama,

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se to.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: 13letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrýce. Nečekaně se však ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství a nebezpečí. Zvládne jí? To se dozvíme ve 20-dílné četbě na pokračování Strážce mýtů. Scénář Zuzana Kopečková, režie v roce 2021 Dimitrij Dudík, mistr zvuku Radek Veselý, účinkuje Apolena Veldová.

Večer přinesl Lech Martinovi dar. Svůj nádherný nůž, hodný vojvody. Martin poděkoval, snad mnohem prostěji, než by se u takového daru slušelo. Dobroslav nechápal, jak mohl Martin zůstat tak chladný. Všichni kluci dobře znali vojvodovy zbraně a nikdy nevynechali jedinou příležitost, aby si je alespoň z dálky neprohlíželi. Měl radost, jako by ho dostal on sám. V zápětí se i o něj pokoušeli mrákoty. Lech mu podával svůj luk. Vím, že si ho dokážeš sám vyřezat, jsi statečný chlapec, Dobroslave. Dobroslav se zarazil. Střídavě se díval na Lecha a na luk. Lech konečně pochopil, chtěl jsem říct, že jsi statečný a odvážný bojovník. Muž, který stál a již navždy bude stát po mém boku. No, přátelé, brzy ráno vyrazíme. Spěte dobře.

Martin jel na lučním vánku, zatímco Dobroslav, který se nemohl nabažit nového luku, seděl na voze a neustále zkoušel jeho pevnost a sílu svých paží. V čele zástupu kráčeli svorně oba bratři, Čech a Lech. Popoledni se náhle průvod zastavil. Lidé zneklidněli. Cestu jim zahradila řeka, malý přítok té, kterou s nasazením života před 2 dny překročili. Nikdo se neodvážil do vody vstoupit ani po kotníky, přestože řeka byla široká sotva na 3 vozy. Všechny oči se upřely na vojvody. Matky sevřely děti v náručí. Zůstaňme tady, tohle je přece ta země, kterou si nám sliboval, naše vlast zaslíbená. Čech pohybem ruky umlčel nedočkavce. I Lech úlevně vydechl, ale pak se podíval na Martina. Prudkým stiskem ruky zarazil Lech osudová slova, která měl Čech na rtech, a pokývnutím vyzval Martina, aby předstoupil. Mluv! Martin se svezl z koně. Lechova důvěra mu dodala odvahu. Musíte jít dál. Nic horšího nemohli lidé v tuto chvíli slyšet. Davem to zahučelo. Pokračuj, žádal ho Čech. Je vám souzeno jít dál, Martin mluvil jako vojvoda. Ta zem, kde máte zastavit své kroky, je sevřena těmito 2 řekami a tam, kde si v dáli, mezi nimi je hora, která... Vše, co by v tuto chvíli řekl, by nikomu zde nedávalo smysl. Za touhle řekou je naše vlast, zašeptal, ale nikdo ho neposlouchal. Martin neviděl, jak Dobroslav poplácal luční vánek po šíji a co si mu pošeptal. Pak se vyšvihl do sedla a jediným pobídnutím vjel z prudka do řeky. Než se kdo nadál, byl na druhém břehu a mával na ostatní. Lech vyskočil na koně, vytáhl za sebe Martina a vyrazili. Do řeky se vrhla Libuše, sestry za ní, ale to už si je posadil na ramena jejich otec a vydal se přes řeku. Než se ostatní vzpamatovali, vběhli do řeky i ostatní děti, jako by se nedávno nic z té smrtelné hrůzy nestalo. Prostě následovali Lecha a přitom po sobě cákali vodou a dováděli. Martin s Dobroslavem a Lechem stáli na břehu a pozorně sledovali řeku. V odpoledním slunci plula tak klidně a samozřejmě. Mezi nimi se vznášelo mnoho nevyřčeného. Dobroslav se rozběhl, aby pomohl Kazi, která už zase upadla a rozplakala se. Dobroslav je statečnější než já. Je mnohem těžší podstoupit nebezpečí, o kterém nic nevíme, jen tušíme, že je všude kolem nás. A pak se vrhnout do temnoty, protože věříme tomu druhému, dopověděl Lech. Martin nespouštěl oči z Dobroslava, bez něj bych nic nedokázal.

Na zítří uviděli v dálce oblí pahorek. Čněl z okolní krajiny, jako by chtěl sám zaplašit všechny pochybnosti. Holý kopec, vypínající se nad zalesněnou krajinou. Z každého kouta krajiny byl dobře vidět. Lidé zanechali povozy a vše, co měli pod horou, a do jednoho se vydali vzhůru k cíli své cesty. Zůstali v němém úžasu. Krása země, kterou spatřili, je přinutila pokleknout. Nořili své prsty do země, vněli k ní a skrápěli ji slzami. Tu k ním Čech promluvil. To jest ona. To jest ona země, kterou jsem vám častokrát sliboval. Země nikomu nepoddaná, zvěře i ptactva plná, sladkým medem a mlékem vlhnoucí a, jak sami pozorujete, podnebím k obývání příjemná. Vody jsou všude hojné a nad obyčej rybnaté. Zde se vám nebude ničeho nedostávat, protože nikdo vám nebude škodit. Ale když takový, tak krásný a tak veliký kraj je ve vašich rukou, rozvažte, jaké by bylo vhodné jméno pro tuto zemi. Z mnohých úst ozývalo se volání žádajíc Čecha, aby svou vlast nazývali jeho jménem. Lech pak před ním poklekl a sklonil hlavu. Když Martin uslyšel, že lidé uznali vojvodu Čecha za svého panovníka a sami se začali nazývat Čechy, věděl, že je dokonáno.

0: Martin stál stranou, po tvářích se mu lily tiché proudy slz. Čekal. Dobroslav se ho držel křečovitě oběma rukama, zadržovanými vzliky sotva dýchal. Martin vzhlédl k obloze. Nebe bylo modré, takové, jaké znal. Když vedle nich stanul Lech, Martin se na něj prosebně podíval a pohladil drahého přítele svého bratra a pevně ho objal. Lech vzal Dobroslava do náruče a přitiskl si jej k hrudi. Opodál stála Dorana, ruce sevřené, aby se jí netřásly. Martin nespouštěl oči z obzoru. Lech také vzhlédl k nebi, ale černou tečku, která se rychle zvětšovala, neviděl. Martin se dotkl Dobroslava, pokynul Doraně a zahlédl nechápavý pohled Libuše. Dobroslav se vší silou pokoušel vymanit z Lechova otcovského sevření, chtěl jít za Martinem, rozběhnout se za ním, teď už se budou moci celé dny věnovat hrám a lovu. Proč ho Lech tak svírá? On chce být s ním, se svým bratrem. Ucítili prudký závan větru, který zněl jako šustění křídel. Vzedmutý prach z kousky suché trávy tiše usedal a k zemi se houpavě snášelo černé lesklé pero. Dobroslav zabořil hlavu do Lechova ramene a on cítil, jak mu horké slzy smáčejí zátylek a lepí košily k tělu. Až později, až na něj budou vzpomínat bez bolesti v srdci, budou mít vždy na paměti, že oni ho nezachránili, že to byl on, kdo jim přišel na pomoc. Nebudou se ptát sami sebe, odkud přišel, kdo vlastně byl, budou si připomínat jeho smích, radost i ten zvláštní posmutnělý pohled. Jeho tajemství ukryjí ve svém. Nedivili se jeho odchodu. Neprotestovali ani se ho nijak nesnažili zadržet. Věděli, že to tak být musí. Vstoupil jim do života a zůstal tam navždy. Mohli doufat, že se jejich bolest změní ve štěstí vzpomínek, ale nyní se ocitli v mlze zoufalství a srdce se jim svíralo nevídanou ztrátou. Martinovi bylo úzko. Ztrácel vědomí, jeho prsty se pustily hrotu křídel a on pomalu klouzal po Perunově těle. Pozorný přítel jej v pádu jemně sevřel drápy. Tenká štěrbina v záplavě zapadajícího slunce je milostivě pohltila, čekala jen na ně. Byl to známý obraz a přesto jiný. Nehybný strážce, oči upřené k obzoru, šedivé vlasy a vousy vlající ve větru, jeho zbroj a přilbice rudé v odrazu červánků. Konečně se na obzoru objevil Perun. Spěchal, svíral Martina v drápech, jako by z louky sebral jehně, něžně ho položil strážci do náruče. Strážce si všiml spálené kůže na Martinově noze, věděl, co to znamená. Dotkla se ho Morana a navždy ho poznamenala. Konečky prstů přejel lehce po hluboké, nezhojené jizvě. Martin otevřel oči. Kamenní rytíři stáli vedle svých křesel a vzdávali mu hold, rukou položenou na srdce, nespouštějíce z něj oči. Jsem zpátky, zašeptal Martin. Perun tě odnese domů. Strážce mu podal pohár vody. Je mi stydno, když si vzpomenu na své liché pochyby.
1: Nedá se to ani popsat, jak jsem se bál, vydechl Martin.
2: Ale dá, to všechno ti přijde moc draho.
0: Zaječelo bílé klubko peří, houpající se na strážcově opasku. Běloran se nemohl udržet, aby si nepřisadil. Zajatý Moranin sluha se třásl vzteky. Strach je zlý, jen pokud ti vládne. Přemohl si ho a pokořil Moranu. Strážce chtěl Martina uklidnit.
2: Můžeš se těšit na smrt, otřásl se Běloran. Ta neodpouští, dá ti poznat, co je skutečný strach. Urazil paní a urazit paní temnoty, toho můžeš rovnou probodnout svým mečem. Aspoň bude mít milosrdnou smrt, jako by už nežil.
0: Martin se podíval na strážce, ale nebyl děšený, to ten viděl.

Nebál se postavit zmejovi, nebude se bát jít dál, zvažoval Perun. Nechal jsem tam své, Martinovi se zlomil hlas, jako bych s nimi byl celý život. Ztratit přátele je bolest větší než rána mečem. Ta se nikdy nezahojí, můj statečný chlapče. Strážce ho pevně sevřel v obětí. Martin nemyslel na to, že až Morana znovu otevře knihu a strážce ho zavolá zpět, bude se muset znovu rozhodnout, zda svůj další úkol přijme. Myslel jen na to, že už Dobroslava, Doranu ani Lecha nikdy neuvidí. Bylo mu tak těžko. Když Perun nastavil svá křídla, Martinův úsměv, se kterým zaloučil se strážcem, byl plný smutku, ale zároveň zvláštního klidu a jistoty.

Oslidi se Neotesánek a princezna rozloučili s rybkou. Rybka sebou mrskla, zved se vody šum, že vyšplíchla až k nebesům. Oceán objal svou královnu vod, zbor nymfy zpívá slavný chorvod, vlní se dmou a huší ze všech stran, svůj hymnu zpívá mocný uragan. A teď tak truchle bublá hlubin hlas, že až ti kosti drtí krutý mráz, teď slyšíš skřeky havraní, teď duní v chrámu varhany. A k čemu připodobnit jen ten výskot rozítřených pěn? Ano, ano, jako ten je hlahol psů štěkot fen. Neotesánek stojí na břehu, jak vytesaný ze žuly, strnul jak maják ve střehu, svaly se v tváři nehnuli, jen poslouchá a dívá se. A s ním ta dívka bílá, a moře zpívá stohlasy a šlehá z něho síla. Oběma jim tváře planou, moře zpívá, krása živá. Západ rozlil po hladině svoji zlatorudou zář a teď k jeho slávě skládá krátkou píseň pohádkář. Moře vánkem čeřené je jen hravé štěně, když však bouřce přižene, hned je naježené. Ještě chvíli tu Neotesánek stojí, zemdlen krásou. Pak se obrátil k princezně. Vím, co udělám. Zavolám na pomoc Lišku. Udělal s rukou trichtýř a zavolal. Liško, Liško, přijď mi na pomoc. A milá Liška, Liška, už je tu jak živý blesk. A Neotesánek k ní hovoří. Kmotřičko, odvis nás k nám. Dám ti za to něco dobrého, husu a 3 kačata. To rád věřím, že si dala říci. Nasedat. Už je nese přes les hovořící, hned houštinou, hned za skrajem vysokého lesa. A tu bábu žábu tady necháte? Ptáte se mne? Ještě, že se na ní ptáte, děti pusaté. Vždyť já jsem pro všechny svaté na tu bábu svato svatě zapomněl. Tak honem se k ní vraťme. Víme, že si ta zlá ježibaba zalezla v podobě břichaté žáby u moře do křoví. A v tom křoví se přišourala do cesty Ježkovi. Už na ní otvírá hubičku. On políká žáby rád, zvláště když má velký hlad. Ale bába žába si ví ve všem rady. Čáry máry mocným kouzlem se ta baba proměnila v mravence. Ne v mravence obyčejného černého, ale zlého toho velikého červeného. A jak tam k Neotesánkovi přiklusela Liška Ryška, i hned se jí zakutala do kožíška, zalezla jí do huňatého ohodu. Jenže Ryška o tom neví. A taky ani Neotesánek, ani princezna nevědí, že s nimi jede babizna v podobě mravince zlého, toho velikého červeného. Liška na princezninu žádost je dovezla ke královskému zámku. Seskočil jí tam zezad a v tu chvíli s nimi i ten neřád, ten červený mravenec vymotal se jí z husté ohánky a vylezl si opodál na pařez. Leč pokračujme v naší pohádce, bez tak už její nakrátce. Neotesánek Lištičce řekl, děkujem ti, věrná pomocnice, zítra večer si přijď na dvoreček k nám, co jsem slíbil, to ti dám. Děkuju, přijdu, spolehni. Ty si teď trochu odechni i s touhle panenkou hezkou, pak spolu jděte do hradu touhletou klikatou stezkou. Všic a Lištička je pryč, zmizela v hlubokém lese. Posadili se do trávy, les zvoněl pryskyřící. Neměli soustečko potravy, neměli ani lžící a tak tu hladoví seděli ve stínu rousnatých stromů, jako když poutníci v neděli z pouti se vracejí domů. A jak se princezna rozhlédne, koho vám ona nezočí, leknutím až celá poblidne, když tomu stvoření koukne se do očí. Veliký červený mravenec a kouká jako čert z pekla. Ptá se jí statečný mládenec, čeho se s princeznou lekla? Tamhle to mravence, co se krčí na pařeze. Je to bába jedubaba, zničí nás, jestli sem vleze.
Vidíš ty její oči? Až jsem z toho celá slabá, jak je po mně točí. Neotesánka popadl vstek, odplivl si a jen řek. No počkej, já ti to bábo osladím, já tě z té stoličky sesadím. Sehnul se k zemi a pošeptal do trávy. Mravenci, přijďte mi na pomoc. Jen dořekl, už tu byli, už se v trávě zahemžili. To byli ti, kterým při cestě do světa rozdrobil půlku pod plamenice. A ten jejich král stojí teď před mládence v pozoru. Co si přeješ, neotesánku? Zbav ne tamhle toho červeného mravence. Je to strašná jedubaba, stokrát prokletá. Mravenec se do ní dal. Jedubabu poštípal, a ti jeho vojáci měli aspoň po práci. Neotesánek je tentokrát nepočastoval, protože neměl čím, tak jim jenom děkoval za hrdinský čin. Král řekl, tak už dost, vždy to byla naše povinnost. A jak blesku rychle přišli, tak rychle zase zmizeli. Neotesánek pak řekl té panence, já snílek, zapomnílek, vždyť já jsem té majolence zapomněl dát jméno. Řekl tedy té krásné Alence, či pak i ten krásný zámek, co se v dálce vypíná, jak hrad z dětských malovánek, je krásnější než ten zámek nedaleko Jičína. To je zámek mého tatínka a čeká mne tam i maminka, řekla pana vzrušeně. Pojď se mnou, pojď k nám. Neotesánek tam s ní šel rád. A když přišli na ten hrad, poklonil se panu králi i paní králové a celému dvořanstvu a komonstvu. Tak tady máte vzácní pánové, baba ji tam trápila, tak vám ji tady vedu, líp to říci nedovedu. Je vás tu moc, to mě máte, tak tady ji teda máte. Král přistoupil k řečníkovi a pravil mu přepěknými slovy. Dokázal si velkou věc, přivedl jsi mi dceru, jsi statečný mládenec, hrdina si v každém směru a já se ti za ten čin po královsku odvděčím. Řekni, co si budeš přát, splním tvoje přání rád. Neotesánek si v tu chvíli vzpomněl na dědečka a na babičku v lese, že asi mají hlad, když jim všechno snět. Tak řekl, pane králi, já mám rád koně, tak mi dej jeden pár mladých koní, hnědek, a k ním vůz plný brambor. A dej mi ještě jeden pár koní, a to ať jsou bělouši. A ti bělouši, ať vezou pytle mouky a ještě jiné živobytí, bez kterého se člověk těžko obejde. Čočku a hrách, kvasnice, sůl, mariánku a pips, nové koření. A aby mé babičce a dědečkovi nebylo v zimě zima, tak mi pro ně dej látky na šaty, i povlaky na peřiny, i šaty už ušité, hotové. A taky šitíčko pro babičku a pro dědu tlustou svíčku, aby si mohl čítat snáři a v prastarém kalendáři, až nastanou dlouhé zimní večery. A na všecko tohle zboží dej mi třetí fasuněk. Až se to složí, budu spokojen. Král řekl, všecko budeš mít, a ještě ti k tomu přidám dva sluhy, aby ti pomohli dovést všecko v pořádku domů. Ale to ještě je málo, nemyslíš? Neotesánek se zasmál. To je víc než dost. Tři fasuňky pro tři lidi dělají z nás bohatce. To se jinde neuvidí, nežli v téhle pohádce. Princezna řekla, neotesánku, vezmi si prosím tuhle písánku, kalamář a péro z brku. A podej mi na to ruku, že mi budeš často psát a já tobě taky. Budeme si vzpomínat, jak si lovil raky a pekl si stučné úhoře, když si na mne čekal u moře. A tahle nová kudla, ta se ti hodit může, kdybys chtěl holit pudla nebo roubovat růže. A že jsi byl ke mně dobrý mládenec, tady máš ještě burstů pletenec. To všecko si vem ode mne na památku, že jsi myslel na starou matku i na starého otce v lese. Snad jednou sejdeme se. Domluvila pana Bílá a neotesánek zamačkal slzičku.
poděkoval krásné paně za ty dary nečekané, děkuje i panu králi, klaní se paní králové. A teď už skládají dary do vozu, pomáhá i sám král, i komorná paní králové. Ještě pár slov, loučení a už kavalkáda řmí. Na tom prvním vozíku, na červeném kozlíku, trůní Neotesánek. No kdo by to do něho řekl, jak rozumí potahu, pro koně má věru cít a má taky odvahu, dovede jim poručit, s hřívím vlají fábory a vezou samé brambory. Za hnědkami bělouši, jako pany venouši, táhnou 15 pytlů dvojnůlky, čočku, hrách i bílé fizulky, kvasnice, mariánku, nové koření a ještě lecjaké jiné vaření. Bujné brůny natřásají zadky, hřbety výhři bílkované jako na největší svátky, nožky včera kované. Běží, že až dech se tají, to není krok, to je ples. A když v běhu zařechtají, letí ten hlas do nebes. Teď ještě ten třetí vůz. Koukněme se, co v něm je. Vezmeme to od kraje. Tlustá vesta pro dědečka, pro babičku sukní sta. U jedné je dlouhá vlečka, až v ní půjde do města, řeknou, jako nevěsta. Pan král tam nezapomněl dát ani to šitíčko pro babičku a pětiliberní svíčku pro dlouhé zimní večery, aby si při nich mohl děda čítat v snáři a v stoletém kalendáři. A ještě něco pro dědu. Novou fajfku, porculánku a k ní veletucet balíčku tureckého tabáku. To si děda pokouří, přimhouří, oči kocouří a bude pánit jako král. A v tom voze jsou i jehly, špendlíky a náprstek. A co všeho je tam ještě, trouby, šrouby, dláta, kleště, na prstech to nespočteš. Div to nepoláme klanici. A vezou to švarní vraníci, jako pany, jako panici, když jdou k odvodu. Na sluníčku, před chalupou, sedí děda s babičkou. Staruška spravuje dědově rukavice, palcáky a přitom si zpívá. Měli jsme synečka macatého, odešel do světa širokého. Děda ho ukulal ze špaličku, jestli pak vzpomene na babičku, jestli pak vzpomene na dědečka, když se ho dočkáme, mládenečka, vrať se nám, synečku, boubelatý, už na tě čekáme mezi vraty. Dospívala písničku, skrápnej saza, ale děda nemá rád oči uplakané. Nic se netrapa, babičko, povídá jí moudře. Něco mi říká, že ten náš chlapec bude tu brzy mezi námi. A co tak ti staří lidé vzpomínají před chatou, jejich štěstí už se blíží, už je támhle před lesem. Vozy břinčí po silnici, koně řičí, plemenici, tři páry a jen to řmí, div se jim zřív nekouří. Babka volá na staříka, a jedou sem k nám. Tři fasuňky zadrnčely pruce z parbku, v čele hoch jak orel smělý, troubí na trubku. Prach a broky, volá děda, vždyť je to náš Neotesánek, honem něco od oběda, zbíl tam ještě řepánek. Vyskakuje od babičky až prask trnoš u stoličky a hop, hopla hop, rovnou přes příkop. Neotesánek kří, prrrr. Vozy ráz dva zastavili. Babička se koní bojí, ale děda hned k ním jde a hladí je po hubě. A syneček dědu laská a babičku dvakrát víc. Přitulil se, pusa mlaskla, taková radost a láska nekoupí se za tisíc. Pohádka spěje v pořádku k dobrému zakončení. Srovnám to hezky do řádku, aby to pěkné čtení mělo náležitý spát. Tak teď tady máme ty tři vozy, tři fasuňky plné dobroty. Koči vypřáhl koně, pustil je na palouk a
a sami začali i sestroušky snášet zboží z vozu do chaloupky. Neotesánek nosil pytle lehko jako koťata. Má pořád ještě tu velikou sílu, co mu dala studánka, tam u baby za mořem. Kdy všecko posnášeli do sklepa a do komory, poslal Neotesánek ty dva pomocníky zpátky k panu králi. Babička dala každému na posilněnou pořepánku a pohrnku kozího mlíka. No, ti si vám libovali, jak se poměli. Jak když ševci slavívali modré pondělí. Neotesánek pak řekl, teď udělám pořádek. A vykasal si rukávy do práce. Pro něho to byla legrace natesat trámu, nahoblovat prken a postavit chlív. Děda mu pomáhal, podával nástroje a koze na dříví podložil polínkem kratší zadní nohu. Když Neotesánek zrovna tesal trámek, ozval se za ním. Pomáhej pán Bůh, motříčku, otočí se a ona to liška. Dobrá liška ryška z háje zeleného. Neotesánek se zaradoval. Zatěl do trámu širočinu a jako pravý mužčinu splnil daný slib. Dal chytré k motříce husu a tři kačata a ještě jí k tomu přidal chocholatou slepičku. To si má liščata pochutnají, libovala si. Díky ti, dobrý člověče. A už peláší ke své noře. Tam uvaří kašičku na zeleném rendličku a pak podělí mladé lahodnou krmiškou od Neotesánka. A Neotesánek zas tesá a z těch fošen fortelných staví chlív a holubník. Za dva dny chlív tady stál, jako by ho vysoustruhoval. Do nové stáje hned ustájil ty tři páry čistokrevných koní. A pro ty tři fasuňky zbíl vedle kůlnu čtyři sloupy jasanové, na ní šindelová střecha. A ten holubník, ten vám, děti, byl. Stojí tam na sloupku, v něm párek holoubků. Babičku potěší jejich vrkání, až budou žadonit ráno snídaní. Vrků, vrků, vrků, máme vyschlo v krku. Nasyp nám, babičko, na mísku maličko pšeničky zlaté, však jí tu máte. A vedle do mísky vody nám nalej, ať může pamlsky zalít krk malej. Vrků, vrků, vrků, dáme ti pět brků a na dědu svátek sedm holoubátek. Usta strakatých ještě říct, co vám mám, děti, ještě říct? Tak aspoň tohle nakonec. Neotesánek nebyl lakomec, kdo přišel, tomu rád dal. A tak štědře rozdával, že než se sešel rok s rokem, byl jak vrba nad potokem, když jí kluci ořežou. S těmi koňmi povozničil a hodně si vydělal. Soused mu však koně zničil, že to nešlo vůbec dál. Musel přestat vozit kámen na silnici, na cesty. S povozničením byl amen. A tak paní nevěsty už se o něho nezajímali. Dědula s babkou jenom klímají, nemají už o svět zájem. Ale takhle to přec nemůžeme nechat. Neotesánkovi zas musí vyjít sluníčko. Pošlem ho do širého světa, tam, kde na rozcestí čeká na něj štěstí. O tom všem vám, milé děti, budu jednou vyprávěti. Těšte se už na ten smích, až usuším v peci sníh, až můj střevíc děravý zvrzne hřebík rezavý, až zrzavé drze kotě přerazí tři kůly v plotě a sní čtyři tlusté svíčky a ze sklepa korotvičky tupou motikou střílené, pak vám to povím. Dříve ne.

0: Posloucháte Pohádkové poklady.
1: Za pradávných dob sloužila na jedné zemanské tvrzi nedaleko Jaroměřic chudá venkovská děvčice. Byla chudá jako myš v poli a ani hezká nebyla. Uplynulo její mládí, ani nevěděla jak, a bylo jí už 30 let. Smutno jí bylo na světě. Často, když tak v noci uléhala na půdě ke spánku, lekala se budoucnosti, bála se všeho kolem sebe a žalem plakávala. Uviděl jí jednou měsíc, když stála u okénka a mrtvýma očima dívala se do kraje. Uviděl jí a líto mu jí bylo. Dlouho rozvažoval, jak jí pomoci, a konečně to rozhodl po svém. Proměnil se on v myslivce a začal za ní chodit. Po roce narodil se jim chlapeček. Ten chlapeček sotva chodit začal, byl rtuť sama. Nevydržel nikde ani chviličku, pořád jen posedával, všechny kouty vymetal, i za noci slézal z postele, jenom se trochu vyspal a zase něco svého robil. Neklidné dítě. Měla s ním maminka dost trápení, aby ho přidržela tu k práci, tu k učení, a pevnější ruky na tvrzi nebylo, aby ho byla posadila k něčemu na delší čas. Proč mu tatínek nikdy neporučil? Jeho tatínek uviděl ho jenom několikrát. Jako myslivec přišel se na synka podívat, ale pak zmizel a už se neobjevil na tvrzi vůbec. Rostl chlapec, kamarády si našel, pohrál si s nimi, a když ještě povyrostl, do větších prací se dával, a tu najednou pocítil v sobě, jak ho to táhne do široširého světa, a div se tou touhou neroztonal. Poznala to na něm starostlivá matka, snažila se, jak jen mohla, doma ho udržet, ale všechno bylo nadarmo. Jednoho dne svázal si hoch svoje hadříčky do ranečku a řekl: marný život vedeme, maminko. I kdybych tu žil tisíce let, líp nám nebude. Puste mne do ciziny. Oj, synáčku, zabědoval, ztratíš se mi a už tě neuvidím. Jenom mě puste, maminko, a až budu bohat, navrátím se k vám a dobře bude nám oběma. Oj, synáčku, zaplakala matka, netoužím já po bohatství, jenom když se mi vrátíš. A hoch se vypravil do světa. Kudy šel, tudy šel, našel si práci u hodných lidí, dřevo jim kácel v lese, vydělal pár grošů, zase šel o kus dále. Statkář si ho najal, aby mu pole oral. Vydělal si chlapec zase, co potřeboval, ale viděl, že tu nezbohatne, a zase šel o kus dále. Vzali ho horníci mezi sebe, aby stříbro s nimi pod zemí hledal. Ale stříbra bylo málo, plat skromný, nevydržel ani tu chasník, a zase šel o kus dále. Půjdu až k moři, povídá si, a nenajdu-li svého štěstí, i za moře půjdu. Přišel k moři, bloudil jsem i tam, až konečně našel starého rybáře a u toho zůstal. Ten rybář byl už tak star, že ani na moře nevyjížděl, sítí nespravoval, A byl ovšem velmi rád, když Chasník sítě mu pospravil, lodici vysmolil, na tah ryb pozor dával. Dalo se zase v rybářské chatě slušně žít. A Chasníkovi se rybářský život nějak zamlouval. Bylo možno chytit mnoho ryb najednou a vydělat rázem hodně peněz. Bylo možno vylovit z moře zlaté pruty z potopených korábů a stát se rázem boháčem. Bylo možno s podmořským králem se setkat a najít štěstí. Vyjížděl Chasník na moře, chytal, lovil, číhal, ale jak čas plynul, rozplývaly se také naděje. Nahrnuli se ryby do sítě, ale jenom ji porvali a zmizeli. Z potopených korábů zapletla se do ok jenom schnilá břevna a podmořský král bydlel asi na druhém konci světa. Ani vodních žen vidět nebylo. Bývalo smutno mladému rybáři. Daleko, daleko bylo jeho štěstí. Byla tichá měsíčná noc, kdy číhal na ryby. Jak tu stál na prkně nad hlubinou, viděl, jak někdo blíží se k němu po břehu, a než se nadál, jakýsi mužík kýval na něho prstem. Hej, ty, rybáři, co chceš? Co tu děláš? Na ryby číhám. Dnes nepotáhnu. Pojď raději se mnou zápasit. Kdo to, jak živ slyšel, přemohu tě sotva na tebe sáhnu. A přemohl jsem já jich už tisíc. I tebe přemohu. Oho, pustme se tedy do křížku. A pustili se tedy spolu ti dva do křížku. Zápolili spolu celou noc. Druh druha nepřekonal. K ránu vyvinul se mužík z rybářových rukou a zmizel. Naschledanou, zítra. Byla jeho poslední slova. Přišel rybář domů, celé tělo měl jako rozlámané. Ulehl si a spal. Večer vstal, chytl do ruky sekeru a podíval se, jak byla lehká. Nastala noc. Zase stál rybář nad hlubinou a zase přišel mužík. Hej! Rybáři, na ryby číháš? Nepotáhnou. Pojď raději se mnou zápasit. Dnes tě jistě přemohu, zasmál se rybář a pustil se s mužíkem v zápas. Ale ku podivu, téhle noci byl mužík nějak silnější než minule a rybář třikrát div, že se neodstl na zemi. Ale k ránu vyvinul se mužík z rybářových rukou a zmizel. Naschledanou. Zítra. Byla jeho poslední slova. Přišel Chasník domů. Celé tělo měl jako rozlámané. Ulehl si a spal. Večer vstával, drcel ramenem do stěny a celá chalupa v základech se zatřásla. Nastala noc. Zase stál rybář nad hlubinou a zase přišel mužík. Hej, rybáři, na ryby číháš? Nepotáhnou. Pojď raději se mnou zápasit. Dnes tě jistě přemohu. Zasmál se rybář a pustil se s mužíkem v zápas. Zápasili, až kamení od noh jim odletovalo ale druh druha nepovalil. Unavil se mužík. Dost, povídá. Vidím, nepřemohu tě. Abys na mě nezapomněl, vezmi tento stříbrný pás. Nikoho se už nelekneš. Vzal rybář pás, prohlíží ho a když chtěl poděkovat, byl mužík ten tam. Tím mužíkem byl sám Chasníkův otec, jasný měsíc, ale rybář ničeho o tom nezvěděl. Přišel Chasník domů, volá starého rybáře, aby mu pověděl, teď, když se ničeho nebál, musí se už někde se svým štěstím potkat. A vydal se znovu do světa. Přišel k bohatému pánovi. Ten měl po horách na tisíc ovec a krav, ale stáda se mu nemnožila, neboť vysoko ve skalách bydleli zlí draci a dračice a ti brali z pánova statku, co se jim líbilo. Dozvěděl se o tom nebojácný Chasník, nabídl se pánovi, že draky a dračice z hor vyžene. Ha, 10 siláků se o to pokusilo, ani jeden se nevrátil. Jak to chceš provést? Jak to provedu, tak to provedu. Co mi dáš, když je vyženu? Polovinu svých stád. Platí. Vypravil se Chasník do lesů. Čím výše stoupal, tím řičí byl podrost. Nahoře už ani tráva nerostla. A vichřice duněly nad zemí. Nezalekl se Chasník. Ovinul lano kolem ostré skály a spustil do dračí díry hách, na který celou kýtu napíchl. Netrvalo dlouho, zachvěl se provaz. To obluda pohltila v nadidlo. Už lomcovala lanem i celou skalou, řvala, vyvalila se ven, v povětří poletovat začala, ale lano nepovolilo. Uviděl drak člověka. Poznal, že lidská chytrost ho zmohla. Rozdivočil se ještě více. Všechno nadarmo. Utahal se. Zabil ho Chasník skoro jako myš. A na planině nechal. Dozvěděli se o tom ostatní draci. Polekali se lidské lsti a odletěli. Šel Chasník pánovi pro odměnu. Zaradoval se pán a jal se hned Chasníkovi odpočítávat polovinu stát. Víš ty co, pane? Dej mi to raději v penězích. Půjdu dále do světa. Co bych si počal se stádem? A já myslel, půl stáda, že vezmeš, tu, že zůstaneš a pro rodiče si zajdeš. Dej mi raději peníze. Musím za svým štěstím dále. Šel Chasník měsíc, šel dva, peníze vyskakovaly z kapes. Po půl roce už jich byla polovina a štěstí nikde. Uplynul rok, peníze se rozkutálely a Chasník byl zase chudý jako dříve. A štěstí pořád nikde. Litoval Chasník, ale už bylo pozdě. A přece tu bylo zase kousek naděje. Zrovna tenkrát přišel do města, kde panoval nešťastný král. Mýval zlou ženu vedle sebe na trůně a ta ani po smrti neměla pokoje. Čerti chodili k ní na návštěvu. Slíbil ten chasní králi, že čerty vyžene, a také to dokázal. Dokonce si na Belzebubovi zlatou stoličku z poklady vymínil a také ji od pána pekel dostal. Zaradoval se král, pěkného koně mu dal, aby s tím bohatstvím mohl chasník domů dojet. Jel chasník. Ze začátku byl by nejraději rovnou letěl domů. Ale když cesty neubývalo, jinam zatočil, zapomněl, kam vlastně chtěl, a zase se toulal světem. Oj, ty lidské srdce a vy lidské oči, kdy se nasytíte? Dojel chasník na břeh moře, bloudil jsem i tam, kránu do jeskyně zalezl a tu i usnul. V noci připluli zrovna k té jeskyni mořští loupežníci, kteří v ní měli tajnou skrýž. Uviděli zlatou stoličku plnou zlata a drahého kamení. Domluvili se jediným pohledem. A než se chasník nadál, obrali ho, svázali, na loď zavlekli a k veslařské lavici přikovali. Jezdili potom po všech mořích a jejich veslaři vysílením hynuli. Jediný chasník držel se a držel a vydržel to 3 roky. Viděl nejstarší loupežník, že je to přece jenom silák, statný chlap. A tu za ním přišel, odkoval ho spout. Nechtěl bys na naše řemeslo? Dáte-li mi můj stříbrný pás, půjdu s vámi. Tvůj stříbrný pás mám schovaný v bedně. Nikdo ho od té doby po tobě nenosil. Dali mu stříbrný pás. Vstoupil chasník mezi loupežníky. A že se ničeho nebál, byl brzo mezi prvními. Žádná krajina nebyla před nimi jista. Až mezi černošské krále jezdili a tu lidi kupovali a prodávali a nebáli se ničeho na světě. Na jejich lodi bylo zlata 6 plných komor a 6 komor stříbrných prutů, prstenů a drahých kamenů. Celé království bylo možno koupit za tuto jedinou loď a za to, co na ní bylo. Spišněli a zbujněli loupežníci a vysmívali se všemu, co lidé na ně vymýšleli. Uprostřed zrádného, přepustého moře za nejjasnějšího dne rozhněval se pro jejich činy podmořský král. Rozehrál vlnky. Ale loupežníci ničeho nepozorovali. Pověsil mrak nad obzor. Ale opilí loupežníci spali. Zhustila se mračna. Zahučel vítr. A moře, zrádné, přepusté moře, otevřelo všechny propasti, uchopilo loď a rozštíplo jí o skalisko, že se vším se propadla. Po královském bohatství nezbyla ani tříska a ve vlnách zoufale bojoval jediný člověk. Znovu a znovu strhoval ho vítr do hloubek. Do hloubek jimž nebylo dna. A znovu vyvrhoval ho, vyplivoval ho až kamsi pod oblaka. konečně padl na skálu a zachytil se na ní. Přešla bouře a vlny se utišily. Pocítil chasník, že zachránil život. Rozhlédl se po pustém moři, popatřil kolem po skále. Běda, nerostl na ní ani keř. Sáhl po stříbrném pásu, všechno bylo to tam. Sám byl na světě chudší než červ, docela sám. A přece mýval kdysi matku. Kdykoliv se mohl k ní vrátit, jak také sliboval, lítost drala se mu do očí. Nemohl jinak, rozplakal se jako dítě a plakal a plakal. Nastala po bouři jasná noc. Uviděl měsíc svého synka dole na skalině. Viděl, nehýbe se. Sáhl po něm. Oj, oj, nezastavil se v synkovi dech. Tak tam ležel na skále bez hnutí, jako už bez života, bez smyslů. A jenom oči. Oči těkali kdesi po prázdnu a hledali něco daleko, daleko za obzorem. Pousmál se měsíc. Viděl, že teď teprve jeho synek dozrál na člověka. Zaškaredil se trochu, že to trvalo tak dlouho. No a dýchl na synečka. A hle, posadil se nešťastný, ruce skřížil a náhle letěl povětřím, letěl, probudil se. Co to? Promnul si oči. Byl večer. Tráva voněla kolem. A nedaleko někdo zpíval. A byla to česká písnička. Dole po silnici šel nějaký člověk.

0: Ze do světničky u koníren na peci sedí stará babička. Maminko zvolá a líbá a líbá třesoucí se a těžkou prací sedřené ruce. Zaplakala maminka. A kde pak máš svoje bohatství, povídá mu potom s měkkým úsměvem. Zastyděl se, do země se zahleděl. Cink, cink, cink, cink, cink. Co to zvoní na okénko? A to tatíček měsíc stříbrnými groši jim je zasypával. Takovou měl z toho shledání radost.
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz

0: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
1: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Pět dětí vlaštovky Elišky a jejího muže Filipa vyrostlo jako z vody. Jen vyletět z hnízda. Ale to je právě to. Zatímco ostatní mladá ptáčata už si vesele ve vzduchu tuží křídla, těhle pět vlaštovek se nechce z hnízda ani hnout. Že by byly nějak nemocné? A dovede je hodný Jakub vyléčit? To všechno se dozvíte v dnešním povídání o vlaštovce Elišce, které má název Ptačí turnaj.

0: Dobrý večer, děti. Mé kamarádce, povídavé vlaštovce Elišce, nebylo do řeči. Smutně kroužila nad naší chalupou a jen občas mrkla ke svému hnízdu, je-li všechno v pořádku. Bylo. Pět mláďat trůnilo ve vlaštovčím domě jako buchty na pekáči a netečně pozorovalo okolí. Sotva se objevila máma Eliška nebo táta Filip, způsobně jedno po druhém otevřelo zobáček a smlslo připravenou mouchu. Kubo, Kubičku, zažvitořila náhle Eliška, poraď, co máme dělat. Ostatní vlaštovčí mláďata už prohánějí kde jakou mouchu a naše sedí pořád jako pecky. Vždyť se ani létat nenaučí. V tom se objevil Filip. Jsem docela bezradný, prohlásil a pokrčil křídly. To už bylo napováženou. Filip si přece vždycky věděl rady. Já býval jako z hadích ocásků, zavzpomínal. Aspoň trochu, docela trošičku, kdyby zazlobili, zasnila se Eliška. Vyzkoušeli jsme už všechno možné. Domlouvali jsme jim, prosili je, hubovali, všechno marné. Tak proč se jim nechce z hnízda? Proč se neošívají a nevrtí jako jiná mláďata? Eliščino, proč? Mi začal vrtat hlavou. S vlaštovčími mláďaty se něco stalo. Ale co? A jak chybu napravit? Čím, čím, Kubo Bubo? Zacvrlikal na mě mladý nezbedný vrabec. Křídla ho sotva nesla, ale řečí už měl plnou pusu. Posměváček jeden. V tom se přihnali malé vlaštovky z Eliášovic chalupy. Máš babu, vyhrkla na mě ta nejmenší a dala se na střemhlavý úprk.
1: Piky, piky na hlavu, že na babu nehraju, odsekl jsem.
0: Jakube, s tebou není žádná hra, zlobily se vlaštovky. Jsi jako ta nafrněná vlaštovčata z vaší chalupy. To se ví, ozval se náhle mladý vlaštovčák z hájovny. Každému jsou jen pro smích.
1: A měl pravdu. Vzduchem se proháněla malá i ta větší ptáčata, vrabci, síkorky, pěnkavy, budníčci, strnadové a samo sebou vlaštovky. Všichni se škádlili, pošťuchovali, dováděli a taky štěbetali.
2: Vlaštovčata od Jakuba jsou strašpitlové, zorňáci, nekňubové, lenoši a nešikové, bobáci a utřinosové,
0: posmívali se Eliščiným mláďatům o 106. Takhle to nenecháme, rozhodl jsem rázně. Eliško, Filipe, svolejte celé vlaštovčí hejno. Za chvilku byla naše chalupa obsypaná ptačími návštěvníky. Přilétly nejen všechny vlaštovky z okolí, ale přidali se i ostatní ptáčci.
1: Ticho, zavolal jsem halasnému cvrlikání. Potřebuji vaši pomoc.
0: Vlaštovčata jsou nemocná. Nevím sice, jak se ta nemoc jmenuje latinsky, ale česky se jí říká lenost.
3: V tom zabrzdil u naší chalupy ptačí lékař doktor Datel.
0: Letěl právě od jednoho pacienta a jakmile uslyšel slovo nemoc, už otvíral tlustou lékařskou knihu a četl.
4: Diagnóza 66, Lenore Lenoris. Léčíme tak, že nemocného vystrnadíme z hnízda.
5: To provedu já, hlásil se hrdě strnat. Strnadit dovedu náramně.
4: Nepřerušovat, zabručel doktor Datel, až mu jeho červená čepička několikrát výhružně zablikala. Nemocného co nejrychleji přimějeme k pohybu. Léčebnou kůru opakujeme několikrát.
0: Doktor Datel zaklapl knihu, pod křídlo popadl svůj lékařský kufřík a byl pryč.
3: Slyšeli jste, povídám svým ptačím kamarádům, vlaštovčata musíme léčit a ne se jim posmívat. A nejlepší lék je pohyb. Zkrátka, my je naučíme sportovat.
6: Co takhle uspořádat ptačí turnaj, zamyslel se Filip. Snad se mladí přidají.
7: Ano, ano, to je ono. Budeme závodit, volal jeden přes druhého.
0: Málo platné, Filip je přece jenom hlava otevřená.
3: Začali jsme tedy chystat sportovní náčiní. Náhle se vlaštovčata začala nezvykle vrtět, poposedat. Měla hlad. Nikam, rozkázal jsem Elišce, která se už chystala vyletět za svými miláčky. S krmením je konec. Teď se musí starat sami, řekl jsem schválně hodně nahlas. Všech pět vlaštovčích dětí nevěřícně vykulilo oči. Ale přísnost musí být. Večer byla celá ptačí společnost tak utrmácená, že usnula, jako když jí do vody hodí. A náhle, jaminkote, co nevidím, vlaštovčí hnízdo se maličko zakymácelo, pak jakoby nadskočilo a na okraj se vyhoupl chomáč vlaštovčích pírek. A za chvilku druhý a třetí, čtvrtý a pátý. Vlaštovčata seděla na samém kraji hnízda a zírala do hloubky pod sebou. Pak se nejstarší odhodlalo a... Pomoc, já padám! Ozval se zoufalý výkřik. V mžiku jsem byl pod hnízdem. Ale vlaštovče už sedělo na okenní římse a zálibně si prohlíželo ten úžasný vynález křídla.
2: Nebojte se, to nic není, volalo na své sourozence, kteří si také dodali odvahy.
3: Ráno bylo všechno připraveno, turnaj mohl začít. Jako hlavní rozhodčí jsem vpochodoval na dvůr. Vrabci, síkorky, kosy, drozdové, strnadi, pěnkavy, zkrátka všichni byli nastoupeni. Jen kapitánka vlaštovčího družstva Eliška smutně klopila hlavu. Vlaštovčata chyběla. Žádné strachy, Eliško, startovat budou všichni. Mrkl jsem k hnízdu. Z vlaštovčího hnízda na můj povel, trochu nemotorně, vystartovalo všech pět mláďat a usadilo se na konci vlaštovčí řady. Jú, vydechla udiveně celá ptačí společnost. A Eliška? Ta docela nesportovně opustila své družstvo a vlepila rozhodčímu sladkou pusu. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Znáte pohádku Živá voda? Jestli ne, tak ji právě teď poznáte. Je o třech královských bratrech, kteří se postupně vydají do světa pro zázračnou vodu, která má navrátit jejich otci zdraví. Na motivy Karla Jaromíra Erbena napsal František Pavlíček, režie v roce 1997 Karel Weinlich. Hrají Boris Rezner, Tomáš Töpfr, Josef Sommer, Ivan Trojan a další.
3: Živá voda. Na motivy stejnojmenné pohádky Karla Jaromíra Erbena pro rozhlas napsal František Pavlíček. Dramaturg Eva Košlerová. Hudba Petr Mandel. Vypravěči Boris Rezner a Tomáš Töpfr. Král Josef Sommer, princ Hynek Ivan Trojan, Bohun Martin Zahálka, Radim Otakar Brousek mladší, princezna Bára Kodetová, její syn Karel Kratochvíl, člen DRDS, pták Lukáš Hlavica, sluha Jiří Holý, vědma Jaroslava Adamová, strážný Miloš Rozhoň, hospodský Antonín Hart, pilinářka Viola Zinková. Asistentka režie Hana Dudová, zvukové efekty Petr Šplíchal, střih Markéta Košťáková, zvuk Tomáš Kzelhofer, nastudoval režisér Karel Weinlich.
4: Byl jednou jeden král a měl tři syny. Pěkné mládence, že byla radost na ně pohledět.
5: Jenomže jak plynuly dny a roky, ponenáhlu se šedivému králi počali kalit oči, najednou málem své syny ani nerozeznal jednoho od druhého.
4: Hnětlo ho to, a tak své ochoření všemožně tajil.
5: To je známá věc. Korunované hlavy za nic na světě nechtějí slyšet sebemenší zmínku o svém vysokém věku. Radši klopítnou, než by se přidrželi nabízené ruky.
4: Neminulo to ani pana krále. Tak dlouho tajil, že je spola slepý, až jednou na schodech si málem srazil vaz.
6: On upadl. Pro pána, nehýbá se. Kde jste, kdo? Pojďte se ho ujmout.
4: Za chvíli krále nesou na lože. A jeho sluha, věrný Hanuš, svolává prince.
5: Přiběhl však jen Hynek, to je nejmladší. Jeho starší bratři se toulají na lovu. A tak nezbývá, než aby se o krále postarali mladičký princ a jeho starý sluha.
7: Princi, přivedl jsem tu bylinářku.
8: Počkej s ní tady, já nejdřív promluvím s králem. Otče, přicházím s prosbou.
9: Co pak máš na srdci?
8: Starost o tvé oči.
9: To je řečí kvůli jednomu klopítnutí. Proč se k tomu vracet?
8: Slibuji ti, že ode mne už neuslyšíš ani slovo, když mi teď dovolíš přivést k tobě ženu, která se vyzná v kouzlech léčivých bylin.
9: Dej mi pokoj s nějakou čarodějnicí.
8: Je to vlídná, moudrá stařenka.
9: No tak dobrá.
8: Hanuši, přiveď ti.
10: Dejš vám pánbů zdraví.
8: Stařenko, poraď, co udělat, aby král zas viděl jako dřív.
10: Urozený pane, podívej se mi do očí.
9: To bych si dal kulit oči na prastarou bábu.
10: Milý zlatý, však ty taky nejsi mladíček. Sem se dívej a nepřivírej víčka.
9: Bábo,
8: povídá se, že prý umíš bylinkami vyléčit kdejaký neduch.
10: Kromě stáří. Na ten známe jediný lék. Smrt. Ale oči pana krále by se daly vyhojit.
9: Že bych viděl zase jako dřív?
10: Stačilo by pokropit je živou vodou.
9: Otec, jak tě živ neslyšel?
8: Kde ji najdem?
10: To vám neporadím. Ale vím, že hledat živou vodu znamená dát v sázku vlastní život. Ty máš, pane králi, naštěstí 3 syny. To by bylo, aby ti takoví junáci nedokázali přinést živou vodu.
9: A co mi na to povíte vy, moji milí synové? Bohune, jsi nejstarší.
11: Milý otče, já nevěřím ani zamák rozumu nějaké staré báby. Ale víc ti nepovím. Zeptej se Radima, ten je chytřejší.
12: Já si myslím, že kdyby někde příštila živá voda, neudrželo by se takové místo v tajnosti, kdežto my o něm nevíme pranic. Proto pochybuji, že je vůbec někde pramen živé vody.
9: A co mi na to poví můj nejmladší, Hinku?
8: Tatínku, na povídání teď není čas. Já bych se na místo mudrování raději vydal do světa živou vodu hledat.
11: A kam pak asi?
12: Jen tak? Nazdař Bůh?
8: Snad mi někdo cestou poradí.
11: Už vidím, jak se všichni třesou, aby ti jen tak dávali rozumy.
12: Taková cesta by se musela připravit.
8: Jenže otec potřebuje živou vodu hned, bez otálení.
9: A ten, kdo mi ji přinese, dostane 1/3 z mého pokladu a po mé smrti bude králem.
11: To je jiná řeč. Jako tvůj nejstarší syn se hlásím o své právo.
12: Bohu ne. Ty máš pravda o nějaký ten rok víc, ale za to rozumu míň. Beze mne si, bratře, neporadíš.
11: Snad se nějak dohodneme.
8: A co přisoudíte mě?
11: Tobě, ty jelimánku? Tohle bude práce pro siláka.
12: A pro chytrou hlavu.
9: Všechny vás do světa nepustím. Jeden tu musí zůstat se mnou. Bohune a Radime, pošlu vás 2. Budete si pomáhat a navzájem se chránit.
8: A co já?
9: Ty zůstaneš se mnou, Hinku. Jsi ještě mladý a neskušený. Vy 2 se připravte na cestu.
13: Od této chvíle na královském dvoře je jako na jarmarku. Kolem 2 vystrojených princů se rojí celý zástup služebníků. Štolbové navlékají na nejstatnější koně vzácné čabraky, sedla zdobená zlatem.
5: A nejmladší, skormoucený princ Hynek nestojí nikomu ani za povšimnutí.
13: Princové jedou do světa. Podávají si dveře u kdejakého vznešeného sídla. Pitky a bankety jsou náplastí na všechny svízeleté dlouhé cesty.
5: Jenomže nic na světě není zadarmo. Za každý soudek, za hodovní tabuli je třeba bez ustání sahat do měšce, který je čím dál hubenější.
11: Radime, co pak by si řekl tamhle té hospodě?
14: Do večera je daleko.
11: Jenže já nemám chuť se mořit na koni v poledním úpalu.
14: Dobrá, svlažíme si hrdlo douškem vína.
11: Jsi chytrá hlava. Hospodský už stejně čeká ve dveřích.
14: Hej, starý, ať se Pohunek postará o koně.
11: A nám? Našenkuj čbán vína.
15: Snesu pánům třeba modré z nebe.
11: Zavdej si s námi, starý.
15: Na zdraví vzácných hostů.
11: A dolej vrchovatou míru.
15: Urození pánové ráčili přijet zdaleka?
11: Lán světa.
15: Kam pak chcete mít namířeno?
12: Hledáme velice vzácnou věc.
11: Jenže nevíme, kam se vrtnout.
12: Třeba bys nám uměl poradit.
11: Nechtěli bychom to zadarmo.
12: Žádné sliby. Ještě není za co.
16: A cože to vlastně pánové hledají?
17: Živou vodu.
18: Neslyšel jsi o ní?
16: Jak živ, ani slovo. Ale mohl bych pány zavést k osobě, která zná tisíckrát víc, než my všichni dohromady. Zastříbrňák.
12: Tenhle ti řekne pane, až uděláš, co jsi slíbil.
16: Raďte za mnou tamhle do kouta.
18: Za tou ohavnou babici?
12: Však nejdeme na námluvy.
16: Je to vyhlášená vědma. Uhádne, co vás čeká.
18: Co myslíš, Radime?
12: Proč neskusit štěstí? Dej hospodskému stříbrňák.
18: Přines ještě čbánek vína, starý. Musím bábu uctít. Paní, můžeme si s tebou připít?
19: Jen tak pro nic za nic.
12: Hledáme živou vodu, sjezdili jsme půl světa, ale nikdo nám neuměl poradit.
19: Hádám, že jste synové toho krále, co bezmála oslepl.
12: A jedině živou vodou ho můžeme vyléčit.
19: Jestli ji najdete.
12: Když nám poradíš.
19: Napřed si musíte se mnou zahrát v kostky. Když vyhrajete, možná vám prozradím cestu.
12: A když prohrajem?
19: Tak to zkusíte znovu, dokud se na vás neusměje štěstí.
13: Na stole lecí nový pohár a v něm chrastí dvě kostky z černého ebenového dřeva. V sázce je 10 zlaťáků. Princové prohráli. Sázka postupně stoupá na 10násobné číslo.
6: Tváře princů planou jako v horečce. Ale co na plat? Štěstí se obrací k ním zády.
13: Stará vědma schrabuje do kapsáře hromádku zlatých peněz a za hodinu měšce princů zejí prázdnotou.
12: Obehrála si nás o všechno, co nám otec dal na cestu.
19: Máte ještě vzácné koně, čabraky a sedla. Máte drahou zbroj.
12: Dobrá. Vsadíme si ještě jednou, jak jsi řekla.
19: Hoď kostku do poháru.
6: Co pak nám padlo?
12: 4.
19: A mě rovných 5. Odložte vystrojení a dejte mi přivést své koně.
6: Co pak můžeme jít dál pěšky?
19: Zkuste vyhrát zpátky své krošáky.
12: Jenže my už nemáme co vsadit.
19: Máte ještě život.
6: Co pak se dá hrát o vlastní živobytí?
19: Život je nejvyšší sázka.
6: Co myslíš, Radime?
12: Jestli chceme dostat zpátky, co jsme prohráli, nemáme jinou možnost, bratře. Hrajeme o život, bábo.
19: Zatřes pohárem.
6: Co pak nám padlo?
12: 3.
19: A mě rovnou 6. Od této chvíle urození pánové patříte mně. Máte rok a den na vykoupení. Teď vás odvedou do vězení a když vás do roka a do dne nikdo nevyplatí, zhoupnete se na šibenici.
13: Potom oba lehkovážné prince odvedli v poutech z pokoutní hospody rovnou do žaláře.
6: Pán Bůh s nimi. Sklízejí jen, co sami zaseli.
13: A zatím v dálce doma je zoufale vyhlíží král, čím dál skleslejší a malomyslnější. Jeho jménem den co den tucet jezdců projíždí celou zemí, vyptává se, vyzvídá, hledá stopy po zmizelých synech.
5: Všichni zvědové se vracejí s prázdnou. Po princích nikde ani stopa. A král už pozbývá vší naděje.
7: Můj pane, odpusť, že tě ruším v myšlenkách.
16: Co pak chceš, Anuši?
7: Bolí mě u srdce, když tě vidím.
16: A mne 100krát víc, když pomyslím na 2 ze svých synů.
7: Na nejmladšího si nepomyslel?
9: Co pak bych mohl poslat neskušeného chlapce do světa, kde jeho starší, zkušenější bratři zmizeli bez stopy?
7: Zkušenost je vzácná věc, pane, ale ještě mocnější je čisté srdce.
9: Co mi radíš?
7: Vyslechni nejmladšího syna.
9: Hinku, zbyl jsi mi už jen ty jediný. Proto se bojím o tebe víc, než o své choré oči.
8: Ale co je s tvými syny a mými bratry? Mám o ně stejný strach jako o tvé oči. Nevydržím sedět s rukama v klíně. Dovol mi jít do světa pro živou vodu a pro své bratry.
9: Jestli zahynuli, je to marná cesta.
8: Ale jestli jsou naživu, musím je zachránit. Dovol mi to.
9: Samotného tě nepustím.
8: Chtěl bych jet s jediným průvodcem.
9: Myslíš na Hanuše?
8: Na koho jiného?
13: Brzy poté vyjeli z brány králova sídla dva prostí muži na šedavých koních. A sotva kdo si jich povšiml?
5: Kdo pak by se taky ohlížel za dvěma nenápadnými jezdci, chudými zemánky či překupníky, co vandrují sem a tam po jarmarcích?
13: Nikdo je nevyprovázel slavnostní řečí. Nebylo slyšet bubny ani troubení.
5: Cestou nikomu nestáli za ohlédnutí. A když na večer usedli k odpočinku, připojil se k ním leda houf žebravých ptáčků pro pár drobečků, které zbyly ze skromné večeře.
13: Míjeli vznešená sídla, toulali se po rincích měst a po jarmarcích.
5: Až jednou k večeru je cesta zavedla k pokoutní hospodě, kde úlisná stařena lákala lehkomyslné poutníky ke hře v kostky.
8: Paní, smíme si k tobě přisednout?
19: Co pak tě za mnou vede, princi Hinku? Nevíš, kde hledat živou vodu?
8: Odkud víš, kdo jsem a co hledám?
19: Nejsem ochotná rozdávat jen tak své rozumy.
8: A nikdy by to nebylo zadarmo?
19: Jestli chceš ode mne slyšet o živé vodě, musíš si se mnou zahrát v kostky.
8: Jakou mi určíš sázku?
19: Všechno, co máš.
8: Můj měšec? Koně? Výzbroj?
19: A nakonec tvůj život.
8: Co tomu říkáš, Hanuši?
9: Taková sázka je na pováženou, princi.
19: Jenže jinak se jak živ nedovíte, kudy vede cesta k živé vodě.
8: Těžké rozhodování.
9: Jestli prohraješ svůj život, nepomůžeš otci ani bratrům.
8: Máš pravdu. Pojedeme dál.
15: Opožeň koně, princi. Co nevidět, zavřou bránu a my se nedostaneme do města.
20: Můj sivák se vzpíná, jako by mu něco nahánělo strach.
15: Podívám se, co ho poplašilo. Proboha, dole v příkopu.
20: Mrtvý člověk.
15: Už jen smutné pozůstatky, které z něho zbyly po hodech dravé zvěře.
20: Hej, strážný.
21: Co chceš, pane?
20: Kdo to leží tam dole?
21: Tělo oběšence.
20: Za co ho stihl tak hrozný ortel?
21: Prohrál v kostkách celý svůj majetek a nakonec i život. Nesplatil své dluhy a tak ho pověsili.
20: Ale proč neuložili jeho tělo do hrobu?
21: U nás je takový zákon, pane. Když se příbuzní a přátelé nepostarají o vyrovnání dluhů, kat pohodí mrtvého na pospas zdravcům.
20: Jaký dluh zůstal potom nešťastníkovi?
21: 50 zlatých.
20: Hanuši, shledáme tolik peněz po kapsách?
7: Proč se ptáš?
20: Tělo toho nebožáka mi nedá spát.
7: Když ho vyplatíš, možná, že nám nezbude ani na večeři.
8: Ale třeba zítra vykročíme na šťastnou cestu.
4: Princ dal, co měl, na zaplacení dluhu a spolu s Hanušem pohřbili neboštíka.
5: Na zítří se pachtili zas dál holou plání, nekonečnými lesy, soutěskami mezi skalisky.
4: Zemdlení, utrmácení, beznaděje na nocleh pod střechou.
5: Sluha hledá bezpečný útulek a princ se rozhlíží, zdali by někde kolem nenašel aspoň pár pláňat na večeři.
4: Jenže v tu chvíli do koruny stromu se právě snáší velký šedý pták.
5: Princ bere šíp, napíná luk, dlouho pozorně míří.
0: Nestřílej, odhoď luk!
1: Hanuši, on mluví lidskou řečí.
0: Ušetři mě, nebudeš litovat, princi Hinku.
1: Ty víš, kdo jsem?
0: Znám i cíl tvé cesty.
1: Tak mi pověz.
0: Nevyzvídej. Prozradím ti, co bude třeba, až nastane pravá chvíle. Přiletěl jsem ti na pomoc. Tvůj sluha tu bude na tebe čekat. Dál tě ponesu já na svých křídlech. Zavři oči.
1: Nebojím se závrati.
0: A pevně se drž!
4: V okamžiku se vznesli do výše.
5: Předhánějí vítr.
4: Stoupají nad oblaky.
5: Vida, princ Hinek nakonec přece jen oči přivírá. Ne kvůli závrati, ale před oslnivou sluneční září.
4: Není to slunce, ale nádherný palác, celý z ryzího stříbra.
5: Tajemný šedý pták zamířil k jeho věžím a už se zvolna s princem snáší do nádvoří.
0: Dovnitř do paláce půjdeš sám. Pospěš si, každá chvilka má cenu zlata.
1: Ale vždyť ve dveřích hlídá drak. Nedovolí mi přistoupit práh.
0: Té nestvůry se neboj. Zatím tvrdě spí a nevzbudí se dřív než za hodinu. Do té doby musíš být zpátky.
1: Co mám udělat?
0: Půjdeš bez ohlížení, až vstoupíš do velkého sálu. Uprostřed spatříš kašnu, ze které prýští živá voda. Nabereš si ji do téhle lahvičky. Na konci sálu uvidíš zavřené dveře. K těm se však nepřibližuj.
1: Proč?
0: Nevyptávej se a poslechni, co ti radím.
1: Co se skrývá za těmi dveřmi?
0: Nevyzvídej a jdi už, ať si co nejdřív zpátky. Budu na tebe čekat venku před palácem.
4: Princ vykročil ke dveřím. Nad hřbetem draka se mu zatajil dech. Ale ta obluda se ani nepohne. Spí. Jako zabitá. Princ podle rady kouzelného ptáka bez ohlížení spěchá dál, až stane oslněn nepopsatelnou krásou sálu s kašnou, ve které se třpití zázračný pramen.
5: Díky bohu jsme u cíle. Teď už jen zbývá nabrat životadárnou vodu a dát s bohem tajuplnému zámku.
4: Je nádherný, ale z každého kouta dýchá tíseň a všeručí hrozba.
5: Co to jen prince napadlo? Proč míří k zakázaným dveřím? Co ho tam vábí, ať se vrátí?
4: Už je otevřel. Uvnitř je přítmí, postel s nebesy. Snad nám prozradí denní světlo víc, jen co princ rozhrne závěsy na oknech.
5: Ale princ přece nemohl mít tušení, co uvidí za dveřmi zakázané komnaty.
4: Na lůžku dřímá líbezná dívka. Princi se z té krásy zatočila hlava.
5: Ale pranic mu ta závrať nebrání, aby přistoupil k spící krásce. Henzi pane troufá. Uklání se, jistě jí skládá poklony, teď poklekl, ale marně čeká jediné slovo.
4: Pana leží dál bez hnutí a zdá se, jako by i bez života.
5: Za to princ je docela očarován, což by jinak sebral odvahu vzít dívku do náručí a horoucně jí líbat. Co to bylo?
2: Výstražný hlas kouzelného ptáka. Princ nedbá na jeho varování, on ještě otálí. Třeba, že zbývá už jen chvilka.
5: Ještě jednou se k té paně naklání. Bere si od ní stříbrný pás, aby na něj zavěsil svůj meč. A její roucho potom spíná svým vlastním rytířským opaskem.
2: Utíkej, princi, neotálej.
5: Pozdě. Ze všech koutů mu zabraňují v cestě hadi a ropuchy.
2: Ty stačí přišlápnout. Hroznější past jej čeká u dveří. Spící drak se probudil z dřímoty a s tlami se mu valí plameny.
5: Princ však už tasil meč a jedním vzmachem hlava nestvůry klesá rozpolcená.
2: A on je několika kroky u svého průvodce, který jej měří vyčítavým okem.
5: Však je co vyčítat.
3: Proč si mě neposlechl?
22: Neodolal jsem čarovnému vábení.
3: Mohl si přijít o život. Zapomněl jsi, že si bereš na svědomí i starého otce?
22: Ne. Nezapomněl. Ale navzdory tomu, namísto kajícné lítosti, je mé srdce plné velkého štěstí.
3: Šetři slovy a pevně se mě drž. Nesmíme tu zůstat už ani chvíli, jinak oba zahynem. Naše společná cesta, co nevidět, skončí.
22: Ale ty jsi mi slíbil, že se v pravý čas dovím, kdo jsi. Komu vděčím za pomoc, která se nedá zaplatit zlatem ani drahokami?
3: Jsem duch toho nešťastníka, jehož tělo si vykoupil a dopřál mu důstojný odpočinek. Já se ti jenom odvděčil za nezištnou pomoc. Ale než si dáme s Bohem, vyslechni mou radu. Nekupuj cestou domů maso určené pro šibenici. Mohlo by tě to stát život.
5: Po rozloučení s kouzelným ptákem se princ vydal doprovázen sluhou na zpáteční cestu. Jeli bez překážek. Až je nedaleko bran jednoho města, zastavil ponurý průvod. Dva mladíci v poutech, za nimi muž s hlavou v kápi a houf ozbrojenců. Kam pak asi jdou? Kam jinam než k šibenici?
22: Hanuši, podívej se. Moji bratři. Musím je zachránit.
23: Chceš nakoupit maso určené pro šibenici?
22: Hej vy, stůjte.
23: Princi, dobře si to rozváž.
21: Ustup nám z cesty, pane.
22: Rozvažte jim pouta. Splatím, co jsou dlužní.
23: To je přece náš bratr.
22: Kde ses tu vzal? Náhodou. Vracím se domů s živou vodou.
23: Cože?
22: Ty, že jsi našel pramen živé vody. Podívejte.
23: V téhle staré zašlé lahvičce žije živá voda.
22: A kde pak jsi ji nabral? To vám povím až doma.
5: Dál pak jedou všichni pohromadě, dalo by se říct, v nejlepší pohodě. Důvěřivý Hynek nedbá varování sluhy, že jeho dva starší bratři v jednom kuse domlouvají se za jeho zády. Bohun ho hlídá na každém kroku a radím o překod zatím hledá nádobu s živou vodou.
22: Už ji našel.
5: Ale co to podstrčil Hynkovi do tlumoku? Lahvičku. Na pohled stejnou, ale plnou jedu. Ach, ti ničemníci, pěkná odplata.
2: Je pozdě lamentovat.
5: Proč jen neposlechl, co mu radil čarodějný pták? Královi synové jsou zase šťastně doma. Provází je sláva. Jásající davy. Starý král omládl jako zázrakem.
24: Není divu, vždyť se mu s oplakanými syny vrací naděje, že snad jeho oči zase prohlédnou
5: A on bude vidět jako před lety.
9: Vítám vás, moji nejmilejší. Připadá mi, jako by navzdory mé slepotě vysvítlo slunce. Povězte mi, jak jste pochodili, s jakou se vracíte.
20: Otče, přinesl jsem ti živou vodu.
9: Jinku, pojď mě obejmout.
20: Dovol mi, abych ošetřil tvé oči, tatínku.
10: Zadržte ho! Nesmí ani o krůček blíž ke králi!
20: Stráže, spoutejte mu ruce!
9: Co to má znamenat, probůh?
20: Hynek usiluje o tvůj život.
10: Vratři, tohle je váš vděk?
9: Co se to děje? Proč ho odvádějí?
20: Aby nemohl ohrozit tvůj život.
9: Proč by to dělal?
20: Zachránili jsme ho před šibenicí. A když jsme se vrátili s živou vodou, on ze strachu, abys ho netrestal, chtěl ti podstrčit místo léku jed.
10: To není pravda, otče! Živou vodu jsem ti přinesl já!
20: Hned se přesvědčíme, jak je živá. Pokropím vodou z Hinkovy lahvičky psa.
10: Zcepeněl. Otrávený.
9: Ale kde je pak zázračná živá voda?
20: Opatrujeme ji v téhle lahvici.
9: Je stejná jako ta jedová.
10: Jenže v téhle je zázračný elixír na tvé staré oči. Stačí jediná kapka a mrtvý pes ožije. A teď pokropím tvoje oči.
9: To je zázrak. Já vidím. Já zase vidím.
13: Jásající zástup. V jeho popředí však blažený král vidí jen dva ze svých synů.
5: Protože uvěřil hanebné žalobě, nechá zaživa prince Hynka zazdít do nejhorší kopky v Černé věži.
13: Takže místo spravedlivé odměny stihl nejmladšího z bratrů krutý trest.
5: Tak už to žel Bohu na tom světě chodí. Ničema slibuje, zatímco poctivec, aby se krčil v koutku rád, že je rád.
23: S Bohem, princi Hynku.
11: Hanuši, jaký pak já jsem princ, nebožák odsouzený k hrozné smrti. A ani nevím proč.
23: Měl si poslechnout moudré varování a nevykupovat maso oči denice.
11: Ani teď bych nedokázal odepřít pomoc vlastním bratrům.
23: Jenže oni tě na místo díků nechají zazdít v útrobách téhle věže. Zbude ti jen malý otvor na venkovní zdi. Tam lidská ruka nedosáhne.
11: Vánuši, prosím tě jenom o jedinou službu.
23: Udělám, co budeš chtít.
11: Zapal posetmění nad mým žalářem pochodeň.
13: Věrný sluha dostal svému slibu. V noci na věži nad Hynkovou kopkou vzplál oslnivý plamen.
5: A jen chvíli poté se v přítmí objevila silueta velkých šedavých ptačích křídel.
9: Proč jsi mě přivolal, princi?
11: Prosím tě o pomoc.
9: Proč jsi mě neposlechl?
11: Neznat se k svým bratrům, které vedou na šibenici. Ani teď bych nejednal jinak.
9: Jsi bláhový, ale i laskavější než všichni, které znám, proto ti pomohu. Každou noc přilétnu sem k tvému oknu a přinesu ti jídlo i vodu, aby se nezahynul hladem ani žízní.
13: Dál plynou dny a nekonečné týdny. Princ Hynek strádá v hladomorně. A zatím, daleko od jeho Černé věže, v tajuplném zámku z ryzího stříbra,
5: kde Hynek srazil hlavu strašné stvůře a spící princeznu tak osvobodil,
13: panuje sláva bez hranic a radost bez konce.
5: Líbezné princezně se za nedlouhý čas narodil chlapec, krásný jako květ.
13: Za pár týdnů vyrostl v junáka.
5: A jak už mládí nenechá nic na pokoji, objevil chlapec ve skřínce své matky podivuhodný rytířský pás.
12: Maminko, jak se mezi tvé náhrdelníky a brože dostal tenhle opasek?
14: Vem si ho, jestli se ti líbí.
12: Chtěl bych vědět, kde se tu vzal.
14: Nebuď zvědavý.
12: Kdo ti ho daroval? Komu patřil?
14: Je to rytířský pás tvého otce.
12: Kdo je můj otec? Nic o něm nevím. Kde žije? Proč tu není s námi?
14: Přišel jsem pro živou vodu a musel se s ní co nejdřív vrátit ke slepému otci. To on zabil draka a osvobodil mé království. Zmizel však dřív, než jsme se stačili vzbudit ze zakletí spánku.
12: Ty jsi ho nikdy nehledala?
14: Nesměla jsem. Teprve teď, když si to přání vyslovil ty, dám po něm pátrat. Jestli je to tvá vůle.
12: Prosím tě, udělej to hned, bez odkladu.
14: Napíšu starému králi, aby k nám ze svých synů poslal toho, který si na mém sídle nabral živou vodu. Můj posel ho pak doprovodí do mého zámku.
13: Král podal svým synům dopis.
5: Na půl pozvání a na půl rozkaz.
13: Byl od první chvíle rozhodnutý, že princezně vyhoví.
5: Jenomže ti dva jeho synové okolkovali. Kluscí jako hadě, ke tísnilo špatné svědomí.
13: Nakonec králi došla trpělivost, poručil jim sedlat koně a vyjeli ve stopách princezní na posla. Když je k ní dovedl, složili poklonu, vyřídili otce po poselství a zeptali se, k čemu jsou pozváni.
5: Když promluvila princezna, opojil je kouzelný její hlas, ale za chvilku začalo být ousko.
13: Její otázky svištěly kolem uší jako šípy do terčelu češníka. Kdo prý je tenkrát přivedl do zámku?
5: Kdo hlídal u zámeckých dveří?
13: A ti zavedou k prameni živé vody.
5: A nakonec? Který pak z nich vytratil na dlaždicích svůj rytířský pás?
14: Princi Bohune, je to tvůj opasek?
17: Ten by byl dobrý ledatek pro mého štolbu.
14: Tak jistě patří Radimovi.
18: Jak tě to jen mohlo napadnout, princezno? Já a takový obyčejný kousek vhodný leda snad pro podkoního.
14: Lháři!
18: Co to povídáš?
14: Hanební lháři a podvodníci. Vy jste tu jak živi nebyli. Kdo ví, jak jste se dostali k živé vodě? V mém zámku pro vás není místo. Odveďte je do žaláře.
24: Pane králi, před chvílí se tu objevil neznámý posel, dal mi pro vás list a hned zase odcválal.
25: Ukaž, Hanuši. Proboha.
24: Špatná zpráva.
25: Nejde mi do hlavy. Píše mi zase ta princezna. Poslouchej. Pošli do mého zámku čestného syna a nepadouchy a lháře, kteří patří do hladomorny. To nemůže být pravda.
24: Můj pane, princezna by nemluvila do větru.
25: Ale víš, co to znamená pro mne? Že jsem se nechal ničemně obelhat a svého dobrého syna poslal na smrt?
24: Nezoufej, králi. Hynek dosud žije. Nebe nedá zahynout dobrému srdci.
25: Prosím tě, zaveď mě k němu. Musím si od Hynka vyprosit odpuštění.
13: Osvobozený princ otce objal.
4: dřív než se král zmohl na jediné slovo.
5: Pak ale bez meškání vyskočil na koně a vyrazil z brány, jak by mu šlo o život. Cestu znal dobře, v dálce tušil cíl.
4: A přece dech se mu zatajil ještě víc, než tenkrát poprvé, když v dálce na obzoru uviděl palác z ryzího stříbra.
5: Teď mu se vší pompou otvírají bránu.
12: Maminko, do nádvoří přicválal podivný jezdec.
6: Co pak ti na něm připadá divné?
12: Vypadá jako žebravý chudák. A jeho šedý koník, co nevidět, padne únavou. Poručím, aby ho vykázali z paláce.
6: Měl bys ho raději slavnostně přivítat.
12: Kdo je to?
6: Jdi se ho zeptat. Ale mluv s ním se vší úctou.
12: Kdo jsi, pane? Proč jsi k nám přijel?
18: Protože si to přála paní tohoto zámku.
6: Vítám tě, vzácný hoste. Jak pak se ti líbí v mém zámku?
18: Víc než poprvé.
6: Proč? Všechno je tu jako dřív.
18: Není. Tenkrát jsem tě našel v hlubokém spánku a nemohl ti pohlédnout do očí. Zakrývala mi je tvá zavřená víčka.
6: Kdyby tenkrát moje oči byly otevřené, nebyl by ses možná opovážil vzít mě do náručí.
18: Ty mi to máš za zlé.
6: Co když ti teď za to uložím pokutu? Čím se vyplatíš?
18: Vrátím ti tvůj dívčí stříbrný pás.
6: Ale ten tvůj, který si tu kdysi nechal, už ode mě nedostaneš. Podívej se, komu jsem ho připěla a jak mu sluší.
18: Kdo je to?
6: Náš syn.
18: Připadám si jako ve snu.
6: Život a sen jsou jako bratr a sestra.
4: Už naše rozprávka spěje ke svému konci. Vrací se radost.
5: A je stokrát větší.
4: Po černém zármutku se nebe jasní.
5: A je plné hvězd.
4: I láska, věčný pramen živé vody, zurčí a jásá.
5: Trilkuje a zpívá tu nejkrásnější ze všech pohádek.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu Můj

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: 13-letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrice. Nečekaně se však ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství a nebezpečí. Zvládne jí? To se dozvíme ve 20-dílné četbě na pokračování Strážce mýtů. Scénář Zuzana Kopečková, režie v roce 2021 Dimitrij Dudík, mistr zvuku Radek Veselý, účinkuje Apolena Veldová.

Večer přinesl lech Martinovi dar. Svůj nádherný nůž, hodný vojvody. Martin poděkoval, snad mnohem prostěji, než by se u takového daru slušelo. Dobroslav nechápal, jak mohl Martin zůstat tak chladný. Všichni kluci dobře znali vojvodovy zbraně a nikdy nevynechali jedinou příležitost, aby si je alespoň z dálky neprohlíželi. Měl radost, jako by ho dostal on sám. V zápětí se i o něj pokoušeli mrákoty. Lech mu podával svůj luk. Vím, že si ho dokážeš sám vyřezat, jsi statečný chlapec, Dobroslave. Dobroslav se zarazil. Střídavě se díval na Lecha a na luk. Lech konečně pochopil, chtěl jsem říct, že jsi statečný a odvážný bojovník. Muž, který stál a již navždy bude stát po mém boku. No, přátelé, brzy ráno vyrazíme. Spěte dobře.

Martin jel na lučním vánku, zatímco Dobroslav, který se nemohl nabažit nového luku, seděl na voze a neustále zkoušel jeho pevnost a sílu svých paží. V čele zástupu kráčeli svorně oba bratři, Čech a Lech. Popoledni se náhle průvod zastavil. Lidé zneklidněli. Cestu jim zahradila řeka, malý přítok té, kterou s nasazením života před 2 dny překročili. Nikdo se neodvážil do vody vstoupit ani po kotníky, přestože řeka byla široká sotva na 3 vozy. Všechny oči se upřely na vojvody. Matky sevřely děti v náručí. Zůstaňme tady, tohle je přece ta země, kterou si nám sliboval, naše vlast zaslíbená. Čech pohybem ruky umlčel nedočkavce. I Lech úlevně vydechl, ale pak se podíval na Martina. Prudkým stiskem ruky zarazil Lech osudová slova, která měl Čech na rtech, a pokývnutím vyzval Martina, aby předstoupil. Mluv! Martin se svezl z koně. Lechova důvěra mu dodala odvahu. Musíte jít dál. Nic horšího nemohli lidé v tuto chvíli slyšet. Davem to zahučelo. Pokračuj, žádal ho Čech. Je vám souzeno jít dál, Martin mluvil jako vojvoda. Ta zem, kde máte zastavit své kroky, je sevřena těmito 2 řekami a tam, kde si vdáli, mezi nimi je hora, která... Vše, co by v tuto chvíli řekl, by nikomu zde nedávalo smysl. Za touhle řekou je naše vlast, zašeptal, ale nikdo ho neposlouchal. Martin neviděl, jak Dobroslav poplácal luční vánek po šíji a co si mu pošeptal. Pak se vyšvihl do sedla a jediným pobídnutím vjel z prudka do řeky. Než se kdo nadál, byl na druhém břehu a mával na ostatní. Lech vyskočil na koně, vytáhl za sebe Martina a vyrazili. Do řeky se vrhla Libuše, sestry za ní, ale to už si je posadil na ramena jejich otec a vydal se přes řeku. Než se ostatní vzpamatovali, vběhli do řeky i ostatní děti, jako by se nedávno nic z té smrtelné hrůzy nestalo. Prostě následovali Lecha a přitom po sobě cákali vodou a dováděli. Martin s Dobroslavem a Lechem stáli na břehu a pozorně sledovali řeku. V odpoledním slunci plula tak klidně a samozřejmě. Mezi nimi se vznášelo mnoho nevyřčeného. Dobroslav se rozběhl, aby pomohl Kazi, která už zase upadla a rozplakala se. Dobroslav je statečnější než já. Je mnohem těžší podstoupit nebezpečí, o kterém nic nevíme, jen tušíme, že je všude kolem nás. A pak se vrhnout do temnoty, protože věříme tomu druhému, dopověděl Lech. Martin nespouštěl oči z Dobroslava, bez něj bych nic nedokázal.

Na zítří uviděli v dálce oblí pahorek. Čněl z okolní krajiny, jako by chtěl sám zaplašit všechny pochybnosti. Holý kopec, vypínající se nad zalesněnou krajinou. Z každého kouta krajiny byl dobře vidět. Lidé zanechali povozy a vše, co měli pod horou, a do jednoho se vydali vzhůru k cíli své cesty. Zůstali v němém úžasu. Krása země, kterou spatřili, je přinutila pokleknout. Nořili své prsty do země, voněli k ní a skrápěli ji slzami. Tu k ním Čech promluvil. To jest ona. To jest ona země, kterou jsem vám častokrát sliboval. Země nikomu nepoddaná, zvěře i ptactva plná, sladkým medem a mlékem vlhnoucí a, jak sami pozorujete, pod nebím k obývání příjemná. Vody jsou všude hojné a nad obyčej rybnaté. Zde se vám nebude ničeho nedostávat, protože nikdo vám nebude škodit. Ale když takový, tak krásný a tak veliký kraj je ve vašich rukou, rozvažte, jaké by bylo vhodné jméno pro tuto zemi. Z mnohých úst ozývalo se volání žádajíc Čecha, aby svou vlast nazývali jeho jménem. Lech pak před ním poklekl a sklonil hlavu. Když Martin uslyšel, že lidé uznali vojvodu Čecha za svého panovníka a sami se začali nazývat Čechy, věděl, že je dokonáno.

0: Martin stál stranou, po tvářích se mu lily tiché proudy slz. Čekal. Dobroslav se ho držel křečovitě oběma rukama, zadržovanými vzliky sotva dýchal. Martin vzhlédl k obloze. Nebe bylo modré, takové, jaké znal. Když vedle nich stanul Lech, Martin se na něj prosebně podíval a pohladil drahého přítele svého bratra a pevně ho objal. Lech vzal Dobroslava do náruče a přitiskl si jej k hrudi. Opodál stála Dorana, ruce sevřené, aby se jí netřásly. Martin nespouštěl oči z obzoru. Lech také vzhlédl k nebi, ale černou tečku, která se rychle zvětšovala, neviděl. Martin se dotkl Dobroslava, pokynul Doraně a zahlédl nechápavý pohled Libuše. Dobroslav se vší silou pokoušel vymanit z Lechova otcovského sevření. Chtěl jít za Martinem, rozběhnout se za ním. Teď už se budou moci celé dny věnovat hrám a lovu. Proč ho Lech tak svírá? On chce být s ním, se svým bratrem. Ucítili prudký závan větru, který zněl jako šustění křídel. Vzedmutý prach z kousky suché trávy tiše usedal a k zemi se houpavě snášelo černé lesklé pero. Dobroslav zabořil hlavu do Lechova ramene a on cítil, jak mu horké slzy smáčejí zátylek a lepí košily k tělu. Až později, až na něj budou vzpomínat bez bolesti v srdci, budou mít vždy na paměti, že oni ho nezachránili, že to byl on, kdo jim přišel na pomoc. Nebudou se ptát sami sebe, odkud přišel, kdo vlastně byl, budou si připomínat jeho smích, radost i ten zvláštní posmutnělý pohled. Jeho tajemství ukryjí ve svém. Nedivili se jeho odchodu. Neprotestovali ani se ho nijak nesnažili zadržet. Věděli, že to tak být musí. Vstoupil jim do života a zůstal tam navždy. Mohli doufat, že se jejich bolest změní ve štěstí vzpomínek, ale nyní se ocitli v mlze zoufalství a srdce se jim svíralo nevídanou ztrátou. Martinovi bylo úzko. Ztrácel vědomí, jeho prsty se pustily hrotu křídel a on pomalu klouzal po Perunově těle. Pozorný přítel jej v pádu jemně sevřel drápy. Tenká štěrbina v záplavě zapadajícího slunce je milostivě pohltila, čekala jen na ně. Byl to známý obraz a přesto jiný. Nehybný strážce, oči upřené k obzoru, šedivé vlasy a vousy vlající ve větru, jeho zbroj a přilbice rudé v odrazu červánků. Konečně se na obzoru objevil Perun. Spěchal, svíral Martina v drápech, jako by z louky sebral jehně, něžně ho položil strážci do náruče. Strážce si všiml spálené kůže na Martinově noze, věděl, co to znamená. Dotkla se ho Morana a navždy ho poznamenala. Konečky prstů přejel lehce po hluboké, nezhojené jizvě. Martin otevřel oči. Kamenní rytíři stáli vedle svých křesel a vzdávali mu hold, rukou položenou na srdce, nespouštějíce z něj oči. Jsem zpátky, zašeptal Martin. Perun tě odnese domů. Strážce mu podal pohár vody. Je mi stydno, když si vzpomenu na své liché pochyby.
1: Nedá se to ani popsat, jak jsem se bál, vydechl Martin.
2: Ale dá, to všechno ti přijde moc draho.
0: Zaječelo bílé klubko peří, houpající se na strážcově opasku. Běloran se nemohl udržet, aby si nepřisadil. Zajatý Moranin sluha se třásl vzteky. Strach je zlý, jen pokud ti vládne. Přemohl si ho a pokořil Moranu. Strážce chtěl Martina uklidnit.
2: Můžeš se těšit na smrt, otřásl se Běloran. Ta neodpouští, dá ti poznat, co je skutečný strach. Urazil paní a urazit paní temnoty, toho můžeš rovnou probodnout svým mečem. Aspoň bude mít milosrdnou smrt, jako by už nežil.
0: Martin se podíval na strážce. Ale nebyl to ten vyděšený, ustrašený pohled, kdy se lekal ozvěny vlastního hlasu. Teď mu služebník Morany předvídá strašlivou smrt a on na něj hledí s takovým klidem. Musel projít strašlivými zkouškami, pomyslel si strážce.
1: Přál bych si vidět knihu, zašeptal Perun, jen spatřit, jak je tam navždy vepsána první pověst, kterou on vyrval Moraně.
0: Jedna pověst nestačí. Je to jen začátek, ty další budou mnohem těžší, mírnil Perunovo nadšení strážce.
1: Nebál se postavit Zmejovi, nebude se bát jít dál, zvažoval Perun.
0: Nechal jsem tam své... Martinovi se zlomil hlas, jako bych s nimi byl celý život.
1: Ztratit přátele je bolest větší než rána mečem. Ta se nikdy nezahojí, můj statečný chlapče. Strážce ho pevně sevřel v obětí.
0: Martin nemyslel na to, že až Morana znovu otevře knihu a strážce ho zavolá zpět, bude se muset znovu rozhodnout, zda svůj další úkol přijme. Myslel jen na to, že už Dobroslava, Doranu ani Lecha nikdy neuvidí. Bylo mu tak těžko. Když Perun nastavil svá křídla, Martinův úsměv, se kterým se loučil se strážcem, byl plný smutku, ale zároveň zvláštního klidu a jistoty.

najít cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co si.

0: Hezký večer s Rádiem Junior.
1: Nebaví mě to.

Co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Z

Těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chod se kije.

za dubem, tam je voškubem. Jou, pežníci jsou volání to, schopáni to jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v chůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

každý den. Jsem cukr, dej, jsem krouty, seď. Formáku na houni přepadli tě v ráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý. Lou, ten ho strašně baví. Co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem za dubem, tam tě voškubem.

voci. Chodit si v noci po černým trhu, chodit si v noci po černým trhu, chodit si v noci po černým trhu, můžou jen cvoci, můžou jen cvoci. Mám ovšem strejdu z černýho dolu, budem tam spolu, budem tam spolu, budem tam spolu. Budem tam spolu, budem tam spolu, pro černý štěně, pro černý

teďka svoji vlastní hlavu a nevadí mi, že jsem trochu jiný. Mám prostě rád hrnky spálené hlíny.

0: Jak hrouda hlíny na hrčířském kruhu, svět se točí,
1: svět se točí,
0: je na něm nekonečně různých druhů. Otevř oči,

0: ba hu ba hu ba hu ma ba hu hum ba ba hu ba hu ba hum ba ba hu hum ba ba hu ba hu ba hu.
1: Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby arp.

Junior.

0: Rádio Junior.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sotva dostal starokrav, tak jak to žádal dobrý mrav. On u každé se zastavil a slušně se jí představil. Já

0: To mléko, které skutečně ve vás se tvoří bezděčně, věřte si tomu nebo ne, lidem to chutná výtečně. Neřekl ale,
1: neřekl ale,
0: co hlavní je,
1: co hlavní je,
0: že čím více mléko,